0: Vítám vás u dalšího dílu pořadu. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou sedí Tonda Prokůpek, nově ordinovaný kazatel církve bratrské, aktuálně v Bruntále, majitel drsného pohledu, milujícího srdce, plešaté kočky a hada. Tondo, vítej.
1: Ahoj, ahoj.
0: Dnes budeme mluvit spolu o tom, jak vedoucí mohou vést na periferii, na místě, odkud lidé odchází. Tondo, ty sloužíš v regionu, odkud lidé spíše odchází, než přichází. Na Bruntálsku, jak tě toto místo ovlivnilo v přemýšlení o tvé službě?
1: Myslím, že mě to naučilo přehodnotit, co vlastně považuji za úspěch. Ve společnosti, v církvi, jsme zvyklí měřit úspěch růstem. Pamatuju si to i z větších sborů, jako je Opava, že když byly nějaké služby, tak dokud těm službám přibývali lidé, tak jsme ji brali za úspěšnou. Jsme zvyklí měřit úspěch čísly a výsledky. Jenže v regionech, jako je Bruntálsko, člověk rychle zjistí, že pokud budu měřit úspěch jen počty, můžeš být velmi frustrovaný. A začal jsem se více dívat ne na čísla nebo na počty, ale na věrnost než na velikost.
0: Je to trošku jiný způsob vedení lidí a vedení sboru a vedení nějaké skupiny nebo týmu. Co ti přijde, že je na vedení v takovém prostředí nejtěžší?
1: Nejtěžší je asi boj s pocitem, že se nic neděje. A ne, to celkově můj jako větší problém, kdy jsem měl pocit, že v církvi nikdy nic neděláš, nebo aspoň nejde nikdy dlouhodobě nic vidět. Ale tady dokonce pracuješ měsíce, možná bych se nebal říct ani až roky, a výsledky nejdou vidět. Lidé odcházejí a teďka za prací. Vzpomínám si, když jsme měli mládež, tak mladí odcházeli studovat, když měli nějakou perspektivu. Někteří přijdou a zase zmizí. A člověk se musí učit věřit, že Bůh pracuje i pod tím vším a i pod tím povrchem.
0: U tebe osobně, jak tohle je pro tebe těžké nebo lehké? Jak se s tímhle srovnáváš? S tím, že děláš něco, co nejde vidět?
1: Těžké. Musel jsem se právě naučit, že statistiky, že členská tabulka nebo počty členů, že všechno to jsou sice důležité věci, ale není to evangelium. Statistiky mohou být užitečné, mohou nám něco ukázat, ale nemohou být zdrojem naděje. A když se čtu Nový zákon, tak Ježíš často investoval obrovské množství času do několika jednotlivců. Jo, nebo když uzdravoval, tak taky neuzdravoval davy, ale uzdravoval pár lidí. Investoval 3 roky neskutečného času do 12 svých učedníků. A když se na to díváme a čteme to, jak málo lidí vlastně měl Ježíš kolem sebe, které opravdu oslovil, kterým se skutečně věnoval, a pak se podíváme, co z toho vzniklo, a že z toho vzniklo hlavně něco, co změnilo svět a mění ho až do dneška, tak si myslím, že dělám i já smysluplnou práci.
0: Je to povzbudivé, nebo je tohle něco, co tě povzbuzuje, respektive kdy naposledy se cítil takový povzbuzený, potěšený?
1: To jsem se naučil, že je povzbudivé, ale zajímavé je, že většinou nejsem povzbuzený při nějaké velké akci. Já jsem teďka navštívil pár velkých akcí, cítil jsem se tam dobře, lidi tam byli, vypadalo to úžasně. Ale pak jsem se vrátil tady a zjistil jsem, že mnohem víc mě pozbudí, když vidím konkrétního člověka a za ním ten jeho příběh. Když vidím někoho, kdo začne číst Bibli nově. Když se někdo vrátí do společenství, když předtím odešel. Jo? Nebo mu pomáhá mu uzdravit rány z církve, které měl. Když někdo udělá další krok víry a třeba se nechá pokřtít. Před měsícem jsme měli po asi 3 letech křest nového člena v Bruntále. A to jsou věci, které se mi do těch statistik nikdy nevejdou, ale které mě právě povzbuzujou v tom, že děláme tady i tady dobrou práci.
0: I tady. Jak poznáš, že to, co děláš, to, jak vedeš lidi, není marné? Je to právě tady tímhle, že vidíš nějaký pokrok nebo nějaký růst u jednotlivců? Nebo je to něco, co tě povzbudí zvenku?
1: Přestal jsem hledat potvrzení ve výsledcích. Je to něco, co jsem dělal kdysi, když jsem přišel před víc než 3 lety do Bruntálu. A tak jsem si taky říkal, že to možná za 2 roky zabalím, když neuvidím žádný pokrok. A když se teďka dívám po 3 letech na Bruntálsko, on vlastně počta má ten pokrok, tam žádný není. Ale duchovně vidím, že se na Bruntálsku spoustu věcí změnilo. Už jenom to, že ekumenicky jsme začali mnohem víc spolupracovat. A já se snažím ptát, jestli jsem věrný tomu, co mi Bůh svěřil. Věřím tomu, že mě Pán Bůh tady poslal za nějakým účelem něco tady dělat, že to nebylo jenom tady tě na chvilku odklidím do Bruntálu, ale že jsem opravdu mi byla svěřená ta část práce tady. A já se ptám, jestli teda miluji lidi, jestli se tady hlásá evangelium, to se snažím dělat, jestli se modlíme, když jsme ve společenství. A pokud ano, pak věřím, že právě Pán Bůh pracuje, i když já to třeba zatím nevidím. A dlouho jsem nic neviděl, a jak jsem zmiňoval ten křest, tak to bylo přesně po 3 letech, kdy jsme někoho pokřtili, a mně to přišlo jako najednou, tady máš vlastně ovoce své práce, která sice trvala dlouho, ale je tady nějaký výsledek, hmatatelný.
0: Dlouho se tvoří nějaké podhoubí a pak z toho něco zejde.
1: Je to tak?
0: Přijde ti, že jsou lidé kolem tebe, kteří třeba to považují za marné, i když to tak není?
1: Ne s těma, s kterýma mluvím, neboť se jim to snažím většinou vysvětlit. Ale já jsem měl na začátku pocit, že je to marné. A dlouho mi trvalo, než jsem změnil tenhle svůj postoj. Když se bavíš s lidma třeba při modlitevním karavanu na Bruntálsku, tak máš pocit, že ti lidi říkají, že je to marné. Jo? A tady jako v těch periferiích, v těch Sudetech, je spousta lidí, kteří právě bojují s marností a s těma smutnýma věcma, trápením, které si nesou. Takže jo, ono ta marnost tady jde cítit docela.
0: Jak se ti daří nestratit tu naději? Nebo měl jsi někdy chuť to vzdát? Respektive, jak často máš chuť to vzdát?
1: Ano, to je asi ta správná otázka. A doufám a věřím, že každý, kdo dlouhodobě slouží, zažije chvíle únavy. Doufám, že nejsem v tomhle sám. Nebo že zažívá pochybnosti. Ale zajímavé je, že právě tehdy člověk znovu objeví, že služba nestojí na něm. Jo, i já jsem měl pocity a chutě to vzdát. Pamatuju si, jak jsem seděl v křesle svém houpacím a říkal jsem si, co tady vlastně dělám, proč tady jsem. A pak jsem si vědomil, že ta služba nestojí na mě. Že Bruntál není moje dílo, že církev není moje a že Kristus buduje svou církev a buduje ji i tady. A pro mě je to najednou jako velká úleva. Jo, že já dělám jenom to, k čemu mě Pán Bůh povolal a ta práce je na něm.
0: O Bruntále se říká, že je to hezký kraj, tvrdí lidé. Co tě Bruntála okolí naučilo o lidech?
1: Že do Bruntálu můžeš přijet jenom na koních a ve dvou. A že za každým člověkem je příběh. A stojí za to si ty příběhy vyslechnout. A někdy vidíme jenom problém. Nebo vidíme problematického člověka. Ale zatím většinou bývá často bolest. A na Bruntálsku to je hodně vidět. Jo? Vidíme zklamání, vidíme osamělost. A Bruntál mě naučil možná víc poslouchat a méně rychle hodnotit ty lidi.
0: My se známe už delší dobu. Už jsme i spolu sloužili, něco jsme spolu vedli, dělali, zažili. Znám tě jako člověka, který raději méně mluví a více dělá, což ne vždycky možná jde. Jakou roli v tvé službě hraje trpělivost?
1: Obrovskou. Máš pravdu, že se známe docela dlouho a myslím, že si velmi pamatuješ, když se nás náš kazatel snažil naučit delegovat. A já si pamatuju, jak jsem mu říkal, víš, abych to někomu delegoval, tak mu to první musím ukázat, pak to s ním udělat, pak ho to nechám udělat, on to pak zkazí a já jdu a musím to po něm opravit. Toto radši udělám sám. A takhle jsem dlouho přistupoval, žel i ke službě a k vedení, ale tady jsem se fakt naučil trpělivosti a myslím si, že trpělivost je jedna z nejvíc podceňovaných křesťanských cností. My chceme velmi často rychlé výsledky. Zasadíš kytku, respektive dáš semínko, vyroste ti kytka. Vezmeš kafe, zaliješ horkou vodou a máš kávu udělanou. Instantní polívka je skvělá věc. Ja? Ale Bůh často pracuje v letech. A když čteš Bibli, tak zjistíš, že kolikrát to trvalo někdy i generace, než se něco stalo, než se něco změnilo. A já si myslím, že někdy ta trpělivost v tomhle tom může být zásadní pro nás a musíme se opět učit té trpělivosti.
0: Bruntál je takový vlastně začínající stanice, zakládaná církev, je stará pár let a je vlastně malá. Malý sbor, malé místo. Je nějaký rozdíl mezi vedoucími malých sborů a velkých sborů, který možná pociťuješ právě tím, že vedeš malý sbor? Malou církev?
1: Mně se strašně líbí název Začínající stanice, ono už je začínající docela dlouho. Ale ten rozdíl, který začínám vidět a který jsem pochopil možná nedávno, bylo, když jsem se přestal srovnávat. Třeba s Opavou, s naším mateřským sborem. Nebo s Elimem, který jsme taky zakládali a který už teďka je po 6 letech samostatným sborem. A myslím si, že to je důležité nesrovnávat se. Každý sbor, každá stanice má jiné podmínky, jinou historii a jiné možnosti. A někdy máme pocit, že jsme úspěšní jen tehdy, když vypadáme jako někdo jiný. A já, kdybych použil metody, co používal Tomáš v Elimu opavském, tak tady rozhodně neuspěju, jsem zjistil. A já si myslím, že Pán Bůh nás nevolá k napodobování jiných sborů, ale volá nás k věrnosti tam, kde jsme, a hledání té cesty tam, kde jsme. A my musíme najít ty zdroje v těch místech, kde jsme. Mě strašně baví, když se vrací někteří z těch cizích zemí a říkají, wow, v té Austrálii to bylo tak skvělé, my jsme se tam naučili tolik nových věcí, a pak zjistí, že půlka z toho vůbec nebude aplikovat u nás.
0: Je něco, co je naopak výhodné na malých sborech, malých církvích, malých společenstvích?
1: Výhodné, ale taky nebezpečné. Důvěra a blízkost lidí, kterou dokážeš budovat. Ale nesmíš jí zradit. Opravdu dokážeš budovat hluboké vztahy, ale musíš být věrný v těch vztazích.
0: Mluvili jsme tady hodně vlastně o těch těžkostí v Bruntále a skoro to vyznívá, že Bruntál je opravdu místo, kam odkud lidé odchází. Vidíš dneska nějakou naději na Bruntálsku nebo případně i tady v tvém sboru?
1: Právě v lidech. A nejenom na Bruntálsku, ale třeba ve Vrbně. Chvilkově jsme působili ve Zlatých horách. V jednotlivcích. V těch lidech, kteří opravdu hledají Boha. V nových vztazích mezi církvemi. V malých věcech, které by mnoho lidí přehlédlo, protože Boží království často začíná jako malé semínko, jako malé nenápadné, ale živé. A to je ta naděje do budoucnosti.
0: Mluvili jsme tady o tom, jak být vedoucím na těžkých místech. Na závěr, kdybys měl jednou větou odpověď na otázku, jak vést tam, odkud ostatní lidé odchází, co bys řekl? Možná povzbudivě, jo?
1: To neumím. Ne, musíš se naučit věřit, že Bůh pracuje i tam, kde lidé vidí jen úbytek. A že věrnost je někdy důležitější než viditelný úspěch.
0: Tondo, díky. To je taková dobrá rada na závěr. A s ní se s vámi dneska loučím já, Vojta.
1: A já, Tonda.

0: Když je něco v pohybu, řídí se to daleko lépe, konstatuje Petr Hůšť programu Klika s tématem Na cestě. Série nazvaná Pozor křehké se dotýká věcí, které jsou možná méně nápadné, ne tak viditelné, ale které mnoho ovlivní a ovlivňují. Umět je nepřehlížet je velmi důležité. Nesedět, ale vyjít, k tomu vyzve Petr Hůšť právě zítra v 10 hodin a 15 minut.
1: Tak jako v každém kameni socha na dláto čeká, tak je i v každém prameni předlouhá řeka skrytá. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou, co lidské rty o tom zaspívat dovedou. Řeka, co zkrášlí, zúrodní zemi pod modrou oblohou, co lidské rty potom o tom zaspívat dovedou. Je světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí napsané v očích, je teploučko v duši na horách sníh. Je teploučko v duši na horách sníh. Jako v každém člověku srdce na lásku čeká, tak jako v každém dalším dnu jsou dobrodružství skrytá, a jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, je jaro v každém semínku a ve květech je naděje. A jako v tváři úsměv krásu vždycky odkryje, jaro v každém semínku a ve květech je naděje. Je světýlko v temnotě, když jdeme na kutě, na tváři okouzlující smích. Úsměv je štěstí, napsané v očích, je teploučko v duši na horách sníh. Je teploučko v duši na horách sníh. Tak jako v každém semínku je skrytý jarní pel, tak jako v každém půl litru je cukr, smích a chmel, a jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane, zařiďte všichni andělé. A jako v člověčí dlani je teplo pro jiné schované, ať jenom tam zůstane,

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Až jednou budu stará, vystoupím z vlaku

Naše uklízečka je hodná paní, nechává šmouhy a přesto jí platí. A to ví, že její manžel zůstal tam někde u Charkova, no tak jí to odpust.

avec sa vancoupe.

čas, naša z lásky, čo nežným tichom znie v nás. Ver si leto, jar,

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším, opět vzpomínkovým folklorním okénkem. A to tentokrát na jednu z nejvýznamnějších osobností lidového zpěvu a hudby Strážnicka. Tak trochu se vztahujeme k nadcházejícímu mezinárodnímu folklornímu festivalu ve Strážnici, kde tato osobnost také po několik let velmi úspěšně vystupovala. Jde o stařenku Marii neboli Marišku Procházkovou, které chybilo opravdu hodně málo, aby se dožila stovky. Patřila k výrazným osobnostem, o to překvapivější bylo, že jí vlastní lidová píseň a lidové muziky jejího kraje objevily velice pozdě pro veřejné vystupování a nahrávání. Uslyšeli jsme na úvod písničku Byla jedna děvečka, kterou s ní nahrála cymbálová muzika Slávka Volavého v roce 1968, kdy bylo Maričce Procházkové takřka 80. Stařenka Procházková se narodila do rodiny starousedlého rolníka Jana Možnara jako nejmladší ze 6 dětí. Lásku k lidové písničce získala jednak od rodičů a od starších sourozenců a naučila se původní styl zpěvního podání, který je velice dobře patrný ve zvukových záznamech, které si dnes budeme moci poslechnout. Brzy začala chodit k muzice a tanec byl pro ní kromě zpěvu nejmilejším druhem zábavy. V roce 1907 se provdala za četnického strážmistra Františka Procházku, se kterým odešla nejprve do Hroznové Lhoty. Později se rodina přestěhovala do Lužic a odtud do Rapotic na Vysočině. Po smrti manžela v roce 1913, kdy bylo jejím dvěma synkům Františkovi a Vladimírovi pouze 5 a 2 roky, se vrátila do rodného domu ve Strážnici a tam začala její, dalo by se říci, kariéra v uvozovkách. My si poslechneme další dvě ukázky, které nám představují vlastně její vrcholové období, což byl konec 60. let. Byla ve svém okolí dobře známá jako vynikající zpěvačka, jako vlastně ve 30. ovdovělá mladá žena, matka dvou dětí, se stala dost výraznou osobností v lidové kultuře svého regionu. Zpívala na svatbách, při úvodech, na besedách, při draní peří nebo vaření trnek. Pro širokou veřejnost ji ovšem objevil až v roce 1942, tedy téměř 30 let po jejím navrácení se do rodného Strážnicka, profesor Vladimír Úlehla, který u ní zapsal 61 nápěvů a 90 textů lidových písní. Brzy se u ní začali střídat sběratelé lidovek jako na běžícím pásu. Byl to například Jan Poláček, Karel Plicka, právě Vítězslav Volavý, který později pozval do své muziky, Olga Hrabalová, Zdeňka Jelínková, Josef Tomeš a mnozí jiní. Největší zásluhu na její popularizaci na veřejnosti měl právě Vítězslav Volavý se svou cymbálovou muzikou. Poprvé s ním vystupovala 27. října roku 1951 na besedě u cymbálu pochopitelně ve Strážnici. Později s muzikou Slávka Volavého projela celou republiku. Mimo jiných zpívala na Hradě u prezidenta Antonína Zápotockého a na mnohých dalších veřejných záležitostech. Samozřejmě hojně vystupovala právě na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Československý rozhlas a později i Československá televize natočili s Marií Procházkovou několik pořadů. Například Země zpívá v roce 61, který byl zkrácenou nahrávkou z oslav zpěvaččiných 75. narozenin, komponovaný pořad za živou písní z roku 70, živá píseň Vladimíra Úlehly z roku 79 a živá píseň Jižní Moravy roku 79. My si poslechneme dvojici písní, která měla co dočinění právě s cymbálovou muzikou Slávka Volavého. Nahrávka pochází z roku 1968.

Posloucháme Folklorní okénko a věnujeme se vzpomínce na Marišku Procházkovou od jejíhož úmrtí 22. června roku 2026. Uplynulo právě 40 let. Vlastně zemřela uprostřed příprav na oslavu stých narozenin po krátké nemoci nad ránem právě v neděli 22.6.1986. My si poslechneme dvě ukázky, které vlastně ilustrují to, jaký vliv měla na své pokračovatele. Řadu písní, které zapsala, naspívala a propagovala prostřednictvím cymbalové muziky Slávka Volavého, se dost často objevují v repertoáru i dnešních zpěváků a zpěvaček. Krásnou ilustrací je skvostná balada. Ostatně Marička Procházková byla výjimečnou interpretkou právě baladických písní. Našla své oživení o 20 let po té nahrávce, kterou pořídila paní Procházková. Takže vydala matka, vydala dceru, nejdříve v podání Marie Procházkové a později interpretace v úpravě Jana Rokity v podání Magdaleny Mučkové a muziky Danaj z roku 1995.

Marie Procházková byla opravdu impozantní osobností. Rozpoznal to muzikolog a etnograf Jiří Pajer, který se pokusil právě ke 100 letům, kterých se nakonec bohužel Marie Procházková o pár měsíců nedožila, připravoval monografii, která kromě rozhovorů a zachycených osobních vzpomínek Marie Procházkové zahrnovala i dobře zaznamenaný a upravený sborník. Publikace nakonec v roce 1986 vyšla pod názvem Marie Procházková, zpěvačka ze Strážnice, bohužel již posmrtně. Nové vydání, upravené vydání, vyšlo ve vydavatelství Etnos ve Strážnici roku 2014 pod názvem Stoletá píseň, zpěvačka Marie Procházková. Jiří Pajer se ukázal jako velice dobrý posluchač a dokázal paní Procházkovou inspirovat ve velice zajímavých výpovědích. Jedna z kapitol té prvně vydané knihy nese název Ze zahrádky dětství a mládí do života a pokusíme se s ní ocitovat. Marie Procházková se narodila 1. prosince 1886 v rodině starousedlého strážnického rolníka Jana Možnara v Rybářské ulici. Protože rodu stejného jména bylo ve Strážnici několik, rozlišovala se, jak bývalo zvykem, jejich rodina přezdívkou Možnárek. Po svých předcích patřila k sousedské vrstvě, její rod se hlásil k zámožnější části této vrstvy, jak svědčí vyprávění z rodinné tradice. Marička Procházková vzpomínala. Ten stařeček Stanislav měl velice pěkné koně, oni byli bohatí. Náš stařeček říkali, že měli roli od meze po mezu. A hrábě ty koně chtěl, ten stařeček mu jich nechtěli prodat. Povídá, když by jich chtěl hrábě, tož jich můžu mět aj já. Rodinný majetek zůstával také proto, že oba rodiče pocházeli jen ze dvou sourozenců. Její stařeček Můčka pohotově zdůvodňoval výhodnost dělení jen na polovinu. Náš stařeček to tak naznal. Rozkrojili koláč na čtvrtky a druhý na půlky a včíl řekli, co je větší, přece tá půlka. Nejpěknější vzpomínky měla stařenka na svoji matku. Říkala, nebyli jsme ani tak matka s dcerou, ale jako kamarádky. Maminka mě říkávali, víš, postupně jak mě šly roky, tak mě vykládali. Tož mě vykládali, jak se jim nelíbilo u Možnárku. Byl její stesk, když se dostala za nevěstu. Ve stejné ulici, jen o kousek dál od rodného domu. Oni ten stařeček byli takový neřečný, takový zatrpklý, nic nevykládali. A tož povídá děvčico, já jenom, když jsem se podívala, viděla jsem ty naše stromy v humně, tak jsem se potěšila. A s potěšením a radostným vzpomínkovým výrazem říkala, oni byli taková jemná. Maminka byli pěkná velice, oni měli černé vlasy, modré oči. A i tatínek, on byl taky černý. Tož tak jsme měli oči černé, já jsem byla na tatínka podobná. Hluboké byly ty oči a to obočí takové rostlé. Šla jsem do vinohrada a potkal mě pán Rada Soltán. Děvčico, čí jsi? Možnárkova. Já, ty jsi dcera tej pěknej kačí Můčkovej. Stařenka byla posledním dítětem a jedinou dcerou po 5 bratřích. Od nejstaršího Josefa jí dělilo 20 let. Vzpomínala. Já jsem ho neznala, já jsem nebyla na světě, když odešel. Tá maminka se neměli hambiť, on Josef rukoval v říjnu a já jsem se narodila až v prosinci. Tož tá maminka, snad už jí bylo trochu hamba, 40 roků jim bylo, když jsem se já narodila, ale říkávali, Mariško, já jsem se naplakala, když se směla narodit. Až tož potom, když jsem se narodila, povídá, víš, veliký jsme dělali úvod, ale už jsem nešla do kostela v nedělu. Šla jsem ve všední den, víš, na úvod, ale jsme veliký úvod dělali, celou rodinu jsme pozvali. Takou jsme měli radost, že máme děvčicu, víš, tak jsme byli šťastní. Bože můj, tak mě vychovali tá maminka, vzpomínala.
To bylo pěkné. Vzpomíná na všechny své bratry, stojí za to si knížkou zalistovat. Jestli máte možnost, určitě se k ní obraťte. Teď si poslechneme další z balad, kterou Mariška Procházková zaznamenala, spopularizovala a svým velmi osobitým, hlubokým způsobem naspívala. Tady vidíte, nahrávka je z roku 1974, jak i více než 80-letá zpěvačka dokáže dát písni velice osobitý, krásný výraz. Letěl sokol a letěl.

Další kapitola knížky věnované Marišce Procházkové a jejím vzpomínkám se nazývá Od zájmu sběratelů k divácké popularitě a ona vzpomíná, jak začala veřejně vystupovat. Jiří Pajer píše, svému okolí byla Mariška Procházková dávno známá jako výborná zpěvačka. Zpívala na svatbách, na úvodech, při draní peří, při vaření trnek. Pro širší veřejnost ji objevil až Vladimír Úlehla. Bylo to v únoru 1942 a své první setkání s ní on sám popisuje takto. Zvoníme v Bzenecké ulici u poměštěného domku. Paní Mariška Procházková nás už čeká. Ve svých 54 letech nezadá si svěžestí s leckterou městskou čtyřicátnicí. Tvář byla přímo krásná, kdyby se jen městským způsobem upravila. Na okamžik mne ovanul silný dojem, že jako student potkávám ono překrásné selské děvče z Rybářské ulice s hlubokýma očima a šelmovským úsměvem, jak kráčí se svým snoubencem, četnickým strážmistrem, cosi nezvyklého po každé stránce, a dívá se zářivě do světa. Věru mě tehdy nenapadlo, že po 30 letech ji vyhledám, aby mi zpívala jako vzácnost, co tehdy leželo takřka na ulici. Také stařenka v něm hned poznala spřízněnou duši a na návštěvy profesora, co pěsničky skládal, jak mu někdy říkala, ráda vzpomínala takto. Tož on byl ode mě o 2 roky mladší, a oni bývali na rýnku, víte, a tož jako student mě vidíval do Rybář chodívat a tak. A potom v tém 42. roku došel Frolka k nám, že esi bych panu profesorovi něco nezaspívala, a já povídám, a co? Tak jsem rozmýšlela, no tož, aby došel. No, najítíž došel, už potom to šlo. Najítíž jsme si jednu vzpomněli, potom už jich bylo věcej. Potom, jak byla tma, svařilo se víno a už jsme takou černou hodinku držívali. On psal noty a ten syn psal ten text, víte? Úlehla tehdy zapsal od ní 61 nápěvů a 90 textů. Stýkali se spolu i potom, ale bohužel jen krátce. A potom tý slavnosti první a na druhé slavnosti měl pohřeb, umřel. Potom jsem šla na ten pohřeb, však víte, jak to tam bylo. To mě mrzelo, já jsem chtěla se s ním tam rozloučit a když jsem došla neskoro, jaksi jsem neskoro sedla na vlak a když jsem došla tam, už byl pohřeb. Když mě viděli nastrojenou, tož mě vrazili mezi tých pánů. Já jsem byla mezi něma, ale zlobilo mě to. Já jsem mu chtěla dát pěkně s Bohem za strážnicu a za všetkých, který ho měli tak rádi. Některé písničky stačila Mariška Procházková nahrát na malé desky. Zpěv těchto písní je zachycen na malých gramofonových deskách. První vyšla jako dvojice písní v roce 1953 Zaspala nevěsta, Můj věnečku polajkový a Ty strážnické rola. Bohužel záznamy v našem archivu nemáme, ale obě písně dokázala naučit své následovníky. Takže uslyšíme nahrávku přímo z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, a to v podání cymbálové muziky Slávka Volavého a zpěváka Václava Harnoše z roku 1964. Můj věnečku polajkový potom zaspívá víceméně symbolická následovnice Maričky Procházkové, paní Anna Šajdlerová z Horňácka. Ať se vám dobře poslouchá.

Prvním veřejným vystoupením, které bylo v roce 1951 ve Strážnici, prožívala velice obtížně. Lákali jí nové zážitky, ale nevěděla, zda překoná svůj vrozený ostych a cudnou zdrženlivost vystupování před velkým publikem. Vzpomínala. Já jsem nechtěla, já jsem se velice hanbila. Až Franta mě povídá, no, mami, tož co nechodíš do zkoušky, když už jsi na plakátě? A já povídám, a ptali se mě, ptali. První jsme vystupovali tuším 28. října, to bylo na Orle. Já jsem myslela, že onemocním tu haňbu. Ty naši lidi, teď mě budou pomlouvat. Já jsem si povídala, já vám to nemůžu říct, jak mě bylo. Já se divím, že jsem to tam zaspívala. A potom, po tém světě, už jsem temu zvykla. Když jsem vystupovala poprvé na Černém Orle, bylo to pro mě hrozné. Já jsem se ani nemohla podívat na ty lidi. Velice jsem se hambila, co lidé řeknu, co tá se tam čupoří. Venku už jsem se tak nehanbila, tam mě nikdo neznal. Během svého účinkování s muzikou Slávka Volavého, které lze označit za období druhého mládí, poznala na zájezdech mnoho známých a památných míst naší vlasti. Nejvíce jí líbilo v Babiččině údolí, které důvěrně zná od své nejmilejší spisovatelky Boženy Němcové. A potom samozřejmě v Praze. Zdůrazňovala, byla jsem tam mockrát v té Praze. Častokrát a s dojetím vzpomínala na své vystoupení v sále Pražské Lucerny, kde diváci nadšeně přijali píseň její maminky Můj věnečku Polajkový a na Hradě zpívala prezidentu Zápotockému. Veřejnost v ní brzy našla svou zpěvačku. Posluchače zaujala nejen obdivuhodným hlasem a starobylým způsobem podání, ale také vnitřní přesvědčivostí zpěvu, který při veřejných vystoupeních nabýval až heroických podob. Stejně tak imponovalo divákům její skromné až cudné vystupování a upřímnost, které z její osoby vždycky vyzařovalo. Stařenka ráda citovala pasáž skoro doslovnou z obdivné novinové glosy na jedno ze svých vystoupení při Strážnickém festivalu. Šla jsem zpívat a on mě vedl Volavý za ruku. Již přichází primář se svou zpěváčkou, vede si ju za ruku. A v tu chvíli se rozechvěly struny cymbálu a v jejich jímavé tóny padá měkký dívčí hlas zpěváčky. Jméno Stařenky Procházkové bylo často uváděno v pořadech Strážnického festivalu. A pokud zrovna v některém ročníku chyběla mezi účinkujícími, našli ji diváci vždy na čestné tribuně, jak oděna ve svátečním kroji pozorně sleduje všechny pořady. K její slavnostní náladě patřil také párek a sodovka, koupený u některého stánku a procházka parkem uprostřed davu návštěvníků. Vztahy s primášem Slávkem Volavým byly ve vzácné duchovní shodě. Jeden druhého uznával a ctil. Bylo mezi nimi pevné pouto, které odjakživa združoval zpěváky, muzikanty a tanečníky v jedno velké nepsané společenství. Tolik tedy vzpomínka Jiřího Pajera a také nás na Proglase na výjimečnou zpěváckou osobnost, jež se dožila převysokého věku, je to až paradox, protože přežila oba své syny, dožila se dospělosti svých vnuků a pravnuků a stále až do poslední chvíle měla co říct, především svým zpěvem. Tolik vzpomínka na paní Marii Procházkovou, význačnou osobnost Strážnicka a nejen Strážnicka. To je z dnešního folklorního okénka vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a možná se potkáme na Strážnici, kde bude mít Proglas svůj stánek. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou zaprvé v sobotu od mimořádného folklorního okénka v 9 ráno z kostela na nebevzetí Panny Marie ve Strážnici anebo za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

lesích, kde tepe život, spod kamene příští voda nejčistší a zračí se v ní. Samo nebe, kde hudba ptáků a šepot listí.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.

Točím se, točíš se, sukní tvou točím. Kolotoč, toč kolem, oslepli oči.

Točí se, točí se, kouzlo se točí, dokola, prokola, mám jí zlé oči.

Točím se, točíš se, kéž se čas točí. Kolotoč, toč kolem, zná věrné oči.

Čekám na zastávce na autobus, který nejede. A tak si čtu inzerát, že někdo prodává byt. Byt s původní kuchyňskou linkou a umakartovým jádrem. Zanedbaný byt v původním stavu k rekonstrukci vztahu. Za jeho dveřmi byl každý sám, malý kluk večer, co večer volal: mámo, mámo. A pak jednoho dne úplné ticho, že byl slyšet každý vzdech v těch starých zdech. Jak málo stačilo, aby všechno bylo jinak. Černá káva, jedno cigáro, anebo kratší zima.

Nejdříve v dětském pokoji otevřela okno a pak si vedle v kuchyni pustila plyn. Spali oba, jako když je do vody hodí. Matka a její syn. A i když se oba ze spánku probrali, ten zlej sen ho provázel celý život. A i když se oba ze spánku probrali, už nikdy nebylo nic tak jako dřív. Jak málo stačilo, aby všechno bylo jinak. Černá káva, jedno cigáro, anebo kratší zima.

Nad postelí mu vysela mapa republiky. Zaškrtával si v ní místa, kde byl a kam by chtěl. A z okna na chodbě skákal do dvora, aby si zkrátil cestu a dlouhou chvíli. A v tmavém sklepě zkoušel svoji odvahu a později odvahu holek z ulice. A jak jen mohl, tak utekl. Utekl na druhý konec města. Jak málo stačilo, aby všechno bylo jinak. Černá káva, jedno cigáro, anebo kratší zima. Tenhle inzerát nepsala realitka, tak je to v něm psáno, jak to je, bez příkras. Byt v původním stavu, hodný k rekonstrukci vztahů, pro prodej prý už nazrál čas.

Její muž vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž, ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celej pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

IKEA. Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem s sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

lidsky, na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat. Tak se, lásko, prosím, nehněvej za to, že jsem úplně levej. Byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti.

0: potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.
1: Rybář na moři

0: že na to myslet už nemusím.
1: Denně či občas zapni si Proglas.
2: Byla si důvodem.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Blíží se 6. hodina a my si nyní poslechneme myšlenku na den od našeho redaktora Antonína Žolnerčíka z roku 2018. Myšlenka je prázdninová.
2: Když se řekne slovo prázdniny, znamená to pro mnoho žáků a studentů čas užívání si a sladkého nic nedělání. Oni vytoužují

Žené dva měsíce se dají trávit různě. Někteří pojedou s rodiči k moři, jiní se vydají na hory, mnozí pojedou na skautský tábor či na salesiánskou chaloupku. Žel najdou se i takoví, kteří měli smůlu a propadli. Těchto několik jedinců pak stráví letní období s učebnicí v ruce, aby si posléze obhájili postup do dalšího ročníku. Vůbec jim to nezávidíme, ale držíme palečky, aby se jim podařilo dohnat vše, co během uplynulého školního roku zanedbali. Nic není zadarmo, proto si mnozí studentíci o prázdninách přivydělávají, když mají to štěstí nebo známosti a nějakou tu brigádu si seženou. Je to dobrá a hlavně užitečná zkušenost na vlastní kůži zjistit, jak těžko se ty hodnotné barevné papírky získávají. Ve škole při poslední hodině náboženství jsem vždy dětem připomínal hned několik důležitých skutečností. Například, prázdniny máme od školy, nikoli však od Pána Boha. Proto také o prázdninách pamatujeme na modlitbu ráno i večer a v neděli pěkně šupky hubky do kostela na mši svatou. Také o prázdninách pamatujeme na své zdraví, dáváme na sebe pozor, i když se každý den modlíme k andělům strážným. Své zdraví a svoji bezpečnost máme vždy jen ve svých rukou. Také o prázdninách platí desatero božích přikázání, proto zpytujeme denně svědomí a když už se nám něco na duši objeví, v každém kostele existuje zpovědnice. Totéž plně platí i pro nás, dospěláky. A tak na začátku prázdnin a dovolených si navzájem přejme, abychom si nejen odpočinuli, ale také načerpali nových sil. A hlavně nezapomeňme děkovat našemu Pánu za všechny milosti a dary, kterými nás, lidi, tak bohatě obdarovává.

Ano, je 6:00 ranní a vás zdraví na Proglasu Daniel Blaške. Co pak máme za den? Je to středa, 1. červenec, první také prázdninový den, nebo červencový den. Možná, že ty prázdniny už mnohým začaly dříve. Nicméně podle katolického kalendáře je památka svatého Teobalda, mnicha z Itálie z 11. století. Také můžeme si říct, že svátek mají ženy a dívky se slovanským jménem Jaroslava. To vychází z mužského Jaroslav a znamená slavná silou, bujností, případně slavící jaro. My se nyní podíváme na tento den po duchovní stránce. Začneme čtením Evangelia.

z 8. kapitoly Matoušova evangelia. Když se Ježíš dostal na protější břeh do Gadarského kraje, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobních slují. Byli velmi nebezpeční, takže nikdo nemohl projít tou cestou. Začali křičet: co je ti po nás, Boží synu? Přišel si nás trápit dříve, než nastal čas? Opodál se páslo velké stádo vepřů. Zlí duchové ho tedy prosili: vyháníš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů. Řekl jim: jděte. Vyšli tedy a vstoupili do vepřů. A v tom se celé stádo hnalo po příkrém srázu do moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, přišli do města a tam všechno oznámili i o těch posedlých. To vyšlo celé město Ježíšovi naproti a když ho uviděli, poprosili ho, aby z jejich kraje odešel.

0: A také je středa mezidobí 13. týdne, tedy máme vycházet v breviáři z prvního týdne žaltáře. Ve starším tištěném vydání je to strana 857, v novějším tištěném vydání strana 962. Modlit se s vámi dnes budou Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Otče, Bože všemohoucí, slavný a velký v své moci, buď od nás chválen s vděčností.
1: Neb ty s nás v noci minulé zachoval od smrti náhlé i od příhody nešťastné.
0: Račiš prosíme také sám, tento den šťastný dá ti nám, ať je v tvém jménu požehnán.
1: Každý z nás ať s potěšením pracuje v svém povolání, plní tvoje přikázání.
0: Uslyš, Bože, na výsosti naše prosby i žádosti, popřávej nám své milosti.
1: Pro svého Syna milého, Ježíše, Pána našeho, požehnej práce každého. V tvé záři, Hospodine, vidíme světlo.
0: Nepravost mluví bezbožnému v srdci, na bázeň před Bohem se neohlíží.
1: A tak namlouvá sám sobě, že se jeho vina nenajde a nezoškliví.
0: Slova jeho úst jsou nepravost a faleš, přestal mít rozum a jednat správně.
1: Na svém lůžku přemítá o nepravosti, stojí na nedobré cestě, neštítí se zlého.
0: Hospodine, tvé milosrdenství sahá až do nebes, tvoje věrnost až k oblakům.
1: Tvá spravedlnost je jak boží hory, tvé rozsudky jsou jak mořská hlubina. Pomáháš lidem i zvířatům, Hospodine.
0: Jak vzácná je tvá milost, Bože, lidé se utíkají do stínu tvých křídel.
1: Sytí se hojností tvého domu, napájíš je proudem svého blaha.
0: Neboť u tebe je pramen života, v tvé záři vidíme světlo.
1: Zachovej svou milost těm, kdo tě znají, svou spravedlnost těm, kdo jsou upřímného srdce.
0: Noha nadutců, ať mě nepřišlápne, ruka hříšníků, ať se mnou nesmíká.
1: Hle, padli, kdo páchali nepravost, jsou svrženi a nemohou povstat.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: V tvé záři, Hospodine, vidíme světlo.
1: Pane, jsi veliký a slavný, podivuhodný mocí a nepřemožitelný.
0: Udeřte na buben ke cti Páně, zaspívejte Bohu s doprovodem cymbálů.
1: Zanotujte mu píseň novou, oslavujte a vzývejte jeho jméno. Pán zamezuje války.
0: Zaspívám mému Bohu píseň novou, Pane, jsi veliký a slavný, podivuhodný mocí a nepřemožitelný.
1: Ať ti slouží všechno tvorstvo, neboť si rozkázal a stalo se.
0: Seslal si svého ducha a vše bylo stvořeno. Nikdo nemůže odporovat tvému slovu.
1: Vody se vzdouvají a hory se třesou od základů. Jako vosk se roztékají před tebou skály.
0: Ale k těm, kdo se tě bojí, jsi vždycky milostivý.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane, jsi veliký a slavný, podivuhodný mocí a nepřemožitelný. Jásejte Bohu radostným hlasem.
0: Všechny národy tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem.
1: protože Hospodin je vznešený, hrozný. Je to veliký král nad celou zemí.
0: Podrobuje nám národy, klade nám k nohám pohany.
1: Vybírá nám naše dědictví, slávu Jakuba, kterého miluje.
0: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub.
1: Zpívejte Bohu, zpívejte. Zpívejte našemu králi, zpívejte.
0: Protože Bůh je králem celého světa, zpívejte mu chvalospěv.
1: Bůh vládne národům. Bůh zasedá na svém svatém trůnu.
0: Knížata národů se přidružují k lidu Abrahamova Boha.
1: Vždyť Bohu patří vládcové země, je nadmíru vznešený.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Jásejte Bohu radostným hlasem. Krátké čtení je z Tobiáše 4. kapitoly. Měj se na pozoru ve všem, co děláš, a chovej se vždy moudře. Co nemáš rád, nikomu nedělej. Rozděl se o svůj chléb s hladovým a o svůj oděv s nahým. Z toho, čeho máš nadbytek, prokazuj milosrdenství. Veleb Boha v každé době a žádej od něho, aby řídil tvé cesty a všechny tvé stezky, aby se tvé úmysly zdařily.

0: Bože, nakloň mé srdce k tvým přikázáním, ať zachovávám tvůj zákon.
1: Bože, nakloň mé srdce k tvým přikázáním, ať zachovávám tvůj zákon.
0: Ukaž mi cestu svých příkazů.
1: Ať zachovávám tvůj zákon.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bože, nakloň mé srdce k tvým přikázáním, ať zachovávám tvůj zákon. Slituj se nad námi, Hospodine, rozpomeň se na svou svatou smlouvu.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Slituj se nad námi, Hospodine, rozpomeň se na svou svatou smlouvu. Děkujme Kristu a stále ho chvalme, neboť on chce nazývat svými bratry ty, které posvěcuje. Prosme ho tedy.
1: Pane, posvěcuj své bratry. Radujeme se z tvého vzkříšení a zasvěcujeme ti počátek tohoto dne.
0: Dej, ať ti celý den děláme radost svou službou.
1: K naší spáse a radosti nám dáváš nový den jako znamení své lásky.
0: Obnovuj nás každý den ke své slávě.
1: Veď nás, abychom poznávali, že jsi přítomen v našich bratřích.
0: A nalézali tě zvláště v zarmoucených a chudých.
1: Dej, ať žijeme se všemi v míru.
0: A nikomu neodplácíme zlým za zlé.
1: Pane, posvěcuj své bratry.
0: A nyní podle Kristova příkazu společně volejme k našemu nebeskému Otci.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Vyslyš náš Bože, náš Spasiteli, a veď nás, abychom jako děti světla žili podle pravdy a vydávali ti před lidmi svědectví. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve středu po 13. neděli v mezidobí hodinka četby v prvním čtení pokračuje z druhé knihy Samuelovi. David vládne nad Izraelem, dobytí Jeruzaléma. V těch dnech Saulův syn měl dva muže, náčelníky lupičů. Jeden se jmenoval Bána a druhý Recheb, synové Remona z Berotu, Benjaminovci, neboť i Berot počítají od Benjamina. Beroťané totiž utekli do Getajmu a zdržovali se tam jako chránění cizinci až do dneška. Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Bylo mu totiž 5 let, když přišla zpráva o Saulovi a Jonatanovi z Izraele. Chůva ho vzala a dala se s ním na útěk. Když však příliš pospíchala, při útěku upadl a od té doby kulhal. Jmenoval se Mifiboset. Rechab a Bána, synové Beroťana Remona, se vypravili a vešli za denního vedra do domu Isboseta, který právě spal v poledne na svém lůžku. Také vrátná domu, která tříbila pšenici, usnula. Rechab a jeho bratr Bána vešli nenápadně do domu, jako by šli pro pšenici. Přišli do domu, když spal na svém lůžku ve své ložnici, ubili ho, zabili a utěli mu hlavu. Pak vzali jeho hlavu a šli celou noc k poušti do Araby. Přinesli Isbosetovu hlavu Davidovi do Hebronu a řekli králi: hle, hlava Isboseta, syna Saula, tvého nepřítele, který ti ukládal o život. Dnes dovolil pán mému pánu a králi pomstít se na Saulovi a jeho potomstvu. David odpověděl Rechabovi a Bánovi, jeho bratru, synům Beroťana Remona: jakože živ je pán, který mou duši vysvobodil z každé tísně. Jestliže jsem toho, který mi přinesl zprávu, Saul je mrtev, a domníval se, že mi přináší radostnou zvěst, chytil a zabil v Sikelegu, abych mu dal odměnu za poselství, čím více nyní, když bohaprázdní lidé zavraždili nevinného člověka v jeho domě na jeho loži, budu vymáhat jeho krev z vaší ruky a zprovodím vás ze světa. Na Davidův rozkaz tedy jeho služebníci je zabili. Pak jim utěli ruce i nohy a pověsili je nad rybníkem v Hebronu. Isbosetovu hlavu však vzali a pochovali ji v hrobě Abnerově v Hebronu. Potom přišli všechny izraelské kmeny k Davidovi do Hebronu a řekli: hle, jsme tvá kost i tvoje maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: ty budeš pást můj lid Izraele, ty budeš vládcem nad Izraelem. Přišli tedy všichni předáci Izraele ke králi do Hebronu a král David s nimi v Hebroně uzavřel smlouvu před Hospodinem. Oni pak pomazali Davida za krále nad Izraelem. Davidovi bylo 30 let, když se stal králem, a královal 40 let. V Hebronu královal nad Judou 7 let a 6 měsíců. V Jeruzalémě královal 33 let nad celým Izraelem a nad Judou. Král se svými muži vytáhl pak k Jeruzalému proti Jebuzitům, obyvatelům té země. Ti řekli Davidovi: nevejdeš sem slepý a kulhavý tě za ženou. To znamenalo: David sem nevstoupí. David však dobyl tvrz Sion, to je město Davidovo.

a dým se vznáší od břehu moří duší našich. Vyplouvá bárka naděje chudé, něco už bylo, něco teprve bylo.

smrti, sobota bílá, za branou ticha, neslyšná síla, za branou času ohniví ptáci, kdo si tam zůstal, kdo si se vrací, sobotní nocí se neděle blíží, tři stíny stojí pod třemi kříži, stíny se mění v tři tiché ženy, ten

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Je 6 hodin a 30 minut, středa 1. července 2026. Podle katolického kalendáře památka svatého Teobalda, italského mnicha z 11. století. Vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške, přeje vám krásné ráno. Před 165 lety vyšlo první číslo vatikánského deníku L'Osservatore Romano. Je 105 let nás dělí od narození kněze Jaromíra Korejse, bývalého sekretáře Štěpána kardinála Trochty, zemřel roku 1997. Před rovnými 45 lety opustili tento svět herec, dramatik a režisér Jiří Voskovec a malíř a ilustrátor Zdeněk Burian. 11 let je na věčnosti Sir Nicholas Winton, britský zachránce stovek převážně židovských dětí z Československa těsně před druhou světovou válkou. 54 let je knězem emeritní pomocný biskup v Olomouci, básník a překladatel Josef Hrdlička. 56. narozeniny slaví Miloš Doležal, životopisec číhoštského faráře Toufara, básník, spisovatel a publicista s cenou Magnesia Litera. Svátek mají ženy a dívky se slovanským jménem Jaroslava. Na jaké počasí se dnes můžeme těšit? Očekáváme, že bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, a to i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubíhat, na západě bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách dosáhnou 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 a na jihovýchodě až kolem 33. V 1000 metrech na horách bude kolem 17 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech kolem 22. Slabý během dne severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Ojediněle se vyskytnou velmi silné bouřky, četnější zejména odpoledne na Moravě a ve Slezsku, a doprovázeny budou nárazy větry až 70 až 90 km v hodině a případně kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami kolem 50 mm. Tlak bude vyrovnaný odpoledne a večer od západu slabý až mírný, přechodně až silný vzestup. Ráno budou místy mírně nepříznivé rozptylové podmínky, jinak budou dobré až velmi dobré. A co nás ještě dnešní den čeká? Biskup Martin David putuje s rodinami a dětmi na Prašivou. Program setkání nabídne vedle mše svaté i tvořivé dílny, divadlo, křížovou cestu pro mladé a další aktivity. Začátek letních prázdnin znamená pro řadu diecézních i řeholních kněží nová pastorační poslání spojená se stěhováním. Například v ostravsko-opavské diecézi se to dotkne Hlučína, Orlové, Fulneku nebo Ostravy. Tam z hlavního města přichází salesián Vlastimil Vajďák. V kostele svatého Petra a Pavla v Úštěku se uskuteční slavnostní žehnání nového zvonu. Farnost ho pořídila z výtěžku sbírky věřících v dílně zvonaře Manouška.
1: Známe se dobře a známe i svý temný místa. Nosíme po kapsách věci, co nedobolí. Než jednou utečem od všech těch lidí, co nemůžem vystát. Můžeme hodiny společně mlčet o čemkoliv. Tak jako u starých stromů jsou naše kořeny propletený. Zbíhají se v korunách po cestě domů, zbíhají se v korunách kmeny. Oba jsme ze stejný mízy, spolu jsme rostli a porosteme. možná, že jednou si budeme cizí, ale v tomhletom životě ne.

všechno moc těžký. Kdyby si na chvíli musel od všeho pryč. Mám doma gauč, několik dek a hezký knížky. Uvařím čaj, uklidím byt a přidělám klíč. Tak jako u starých stromů jsou naše kořeny propletený. Zbíhají se v korunách po cestě domů, zbíhají se v korunách kmeny. Oba jsme ze stejný mízy, spolu jsme rostli a porosteme. Možná, že jednou si budeme cizí, ale v tomhletom životě ne. Ale v tomhletom životě ne. Ale v tomhletom životě ne.

nikdy nechci spěchat. Mý jméno je Miloslav a těším se na zítra.

To byla píseň herce a zpěváka Miroslava Koeniga Hedvábí. A já dodám malou báseň. Ty omamné látky mě moc nevábí. Hned to beru zpátky, mám rád hedvábí. Padnu do peřiny, tkané hedvábím, a tak do vteřiny se jí omámím.

0: Česku žije přibližně 30 tisíc dětí, které si sebou nesou křehké a bolestné tajemství, mají jednoho z rodičů ve vězení. Tyto neviditelné oběti trestné činnosti často narážejí na odsouzení ze strany okolí a své rodinné zázemí raději skrývají. Už 10 let pro ně Mezinárodní vězeňské společenství pořádá takzvaný andělský kemp, kde děti poprvé v životě mohou říct pravdu a místo posměchu zažít 100% přijetí. S jakými pocity a obavami k nim děti poprvé přijíždějí, přiblížila našem vysílání výkonná ředitelka organizace Gabriela Kabátová.
1: Dostáváme skrz vánoční projekt Andělský strom, kde ty rodiny oslovujeme, dáváme dětem dárky. A potom jim dál nabízíme, jestli pro děti nechtějí některý z dalších našich projektů, takže tak vlastně je můžeme oslovit. A děcka to nemají v životě jednoduché a některá přijíždějí na kemp s obavami, co to zase bude, ale protože jsou v bezpečném prostředí, kde si mohou mezi sebou říkat, co se u nich doma stalo, tak myslím, že jakýkoliv strachy odpadají velmi, velmi brzy a pro ty děti je ten kemp terapeutickým místem a potom zase mohou pokračovat v dalších našich projektech.
0: Situace rodiny, kde je jeden z rodičů ve vězení, sebou nese nejen psychickou zátěž, ale velmi často i drtivou finanční tíseň. Přibližně každé druhé dítě na kemp dorazí bez základního vybavení, například bez vlastních sportovních bot. Gabriela Kabátová popisuje, jak se s touto materiální nouzí přímo na místě vyrovnávají.
1: My samozřejmě těm dětem vybavení kupujeme, jsme připraveni na to, že ta děcka nebudou mít kvalitní obuv na výlety a nebudou mít holinky nebo pláštěnky nebo prostě vhodné oblečení, takže na místě to všechno dokoupíme, jinak ty kempy jsou díky dárcům zdarma, děcka by tam jinak nepřijela, ta rodina většinou, jak říkáte, je v nějakým finančním propadu, protože jeden živitel chybí a do toho rodina velmi snadno může dostat do exekucí a do takových velikých ekonomických ztrát a propadů.
0: Výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství vysvětlila, jakým způsobem může veřejnost projekt podpořit a co přesně dětem vybrané peníze umožní prožít.
1: Ty finance umožní pobyt na samozřejmě na kempu s veškerou stravou, s vačinami a s veškerými legracemi, které jsou na běžných kempech. Lidé nám mohou posílat svoje dary přes naši stránku, jmenujeme se Mezinárodní vězeňské společenství, nebo přes Facebook, kde taky Mezinárodní vězeňské společenství má svou stránku a tam pravidelně informujeme o těch kampaních, které děláme a informujeme, kolik třeba nám ještě chybí peněz, abychom mohli zase letos uskutečnit dva kempy. Jeden bude na Moravě, jeden bude v Čechách. Ta pomoc jde vysloveně na to ubytování, na stravu, na výlety a na nějaké to oblečení, jak jsem říkala.
0: K podpoře andělských kempů a pomoci dětem odsouzených rodičů pozvala ve vysílání Proglasu výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová.

první kapli posvětí pater Kamil Škoda. Podle kastelána Kamila Seidla Madonu umístí nakovaný podstavec za původním oltářem a stane se trvalou upomínkou slavné historie hradu.

0: Blíží se 6. hodina a s ní 7. hodina zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: V 7 hodin 1. července začíná živé vysílání Ranního Plusu a od mikrofonu vám dobrý den přejí Daniela Vrbová
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A tady je výběr námětu úvodní hodiny. Jaké změny v ochraně dětí v kyberprostoru chce prosadit Irsko během svého začínajícího unijního předsednictví?
1: Jak se v Česku ode dneška mění systém výstrah před vysokými teplotami nebo hrozícími povodněmi?
2: A kdy poletí do vesmíru první česká studentská družice s názvem Kostka?
1: To vše si poslechněte až po zprávách, které dnes připravuje Ondřej Látal.
4: Přeju z Plusu hezkou středu. Irsko dnes oficiálně převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. Dublin bude stát v čele instituce do konce letošního roku. Do té doby chce například posunout a uzavřít jednání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034. Zaměřit se chce taky na rozšíření spolupráce s unijními partnery, jako jsou Spojené státy anebo Velká Británie. Irsko se chce soustředit i na přístupové rozhovory se státy, které mají zájem o členství v Evropské unii. Do konce roku by mohla projednat všechny přístupové kapitoly, třeba Černá Hora. Detaily od nás v Ranním Plusu uslyšíte hned po zprávách. Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie zaznívají kvůli změnám varování. V Bruselu se obávají oslabení jednotlivých agend a ohroženo by mohlo být i čerpání účelových dotací. Vládní zástupci ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
5: Mým úkolem je, abych i v komunikaci s panem komisařem Megrátem ujistil, že Česká republika je vyspělý demokratický právní stát, který samozřejmě dbá na lidská práva. Máme řadu monitorovacích mechanismů, takže já nevidím žádný důvod, aby se někdo obával o to, že dojde ke zhoršení toho standardu.
4: Kabinet svým rozhodnutím přesunul na rezorty jednotlivé úředníky z úřadu vlády. Například kanceláře zmocněnkyně pro lidská práva a pro záležitosti romské menšiny mají dál zůstat ve Strakově akademii. Sněmovna by už brzy mohla začít fungovat podle nového jednacího řádu. Poslanci mají dnes na programu třetí čtení jeho novelizace. Jejím cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Podle vládních poslanců jde o kompromis koalice a opozice. Hnutí STAN navíc předkládá taky pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům pít alkohol během jednání sněmovny. Podle jednoho z jeho zákonodárců Jana Papajanovského nemají být poslanci stavěni na nadběžné zaměstnance, kterým požívání návykových látek zakazuje zákoník práce.
6: Náš návrh obsahuje možnost, aby prohřešky poslanců řešil mandátový a imunitní výbor a aby za takový prohřešek udělil pokutu, která může být až zhruba 120 tisíc korun. Věříme, že pokud by tento náš návrh byl přijat, tak výrazným způsobem zlepší politickou kulturu tady ve sněmovně.
4: Novela jednacího řádu by v případě schválení měla změnit pravidla jednání v poslanecké sněmovně ještě během tohoto volebního období.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
7: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Za malé zásilky zboží ze zemí mimo Evropskou unii se ode dneška platí clo. Týká se to balíčku v hodnotě do 150 eur. Evropská komise tak chce snížit dovoz levných a často nekvalitních věcí, hlavně z čínských online platform.
8: Za každý druh zboží v zásilce se nově platí 3 eura. Clo se tak může násobit, vysvětluje Jan Šůra ze spotřebitelské organizace D-Test.
9: Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
8: Opatření má pomoct narovnat konkurenční podmínky mezi evropskými a zahraničními prodejci. Podle Jana Vetyšky z Asociace pro elektronickou komerci ale přichází pozdě.
10: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony. Kdyby ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
8: Čínská internetová tržiště kritiku dlouhodobě odmítají a tvrdí, že dodržují evropské předpisy a že bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Ve středu 1. července posloucháte zprávy Radního plusu. Používání amalgámových výplní ode dneška v zubařských ordinacích končí. V Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy.
11: Důvody omezení amalgámových výplní jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
12: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, od těžby až po likvidaci odpadu.
11: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese, říká její předseda Roman Šmucler.
13: Pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
11: Podle Šmuclera se pro pacienty zvýší náklady, stejně jako pro pojišťovny. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
4: Ranní doprava na plusu na D10 směrem z Prahy na Turnov se za sjezdem na Bezděčín řeší nehoda osobního auta do svodidel. Projíždí se jenom jedním pruhem, v kratší koloně se zdržíte několik minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Kývalky ze 180. kilometru až do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Celý úsek pojedete 20 až 25 minut. Problémy jsou teď ráno na příjezdu do Prahy po D7. Před sjezdem na Lidice na 7. kilometru se řeší nehoda dvou aut. Projíždí se jenom jedním pruhem. Kolona z 9. kilometru je do 10 minut. Následně je ale kolona a také od Středokluk z 5. kilometru do omezení u letiště. Zdržení dalších 15 minut. Problém je teď v Kbelské směrem do Hloubětína v Praze. Před sjezdem na Prosek se srazila dvě auta, projíždí se jenom jedním pruhem a v koloně z Cínovecké od sjezdu na Zdiby se zdržíte více než 20 minut. Dobře, dojeďte. A bude oblačno až zataženo na východě, zpočátku i polojasno, hlavně v Čechách s občasným deštěm anebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, budou i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer pak budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Teploty 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Krátce před svými 59. narozeninami zemřel včera dlouholetý vojenský kaplan a stálý jáhen brněnské diecéze major Pavel Matoušek. Sloužil ve farnosti Blučina a jako kaplan oddělení duchovní v službě velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov. Vojáky české armády doprovázel i do Afghánistánu a do Kosova. Na Proglasu před časem vzpomínal na prožívání Vánoc a Velikonoc v zahraniční misi.

Nevím, proč neslyším reportáž. A tak se omlouváme a pojedeme další píseň.

0: Duchovní cvičení zaměřené na úvod do kontemplativní modlitby začne od příštího pondělí na Lomci. Program inspirovaný knihou Sádhana od Antonyho de Mela nabídne meditační cvičení Ticho i prostor pro sdílení. Celým týdnem budou účastníky doprovázet Šimon Grimich a Markéta Krčálová.
1: Kromě společného času stráveného v meditaci, procházek v přírodě, kromě možnosti duchovních rozhovorů nebo sdílení ve skupině, bude každý den vyhrazen čas pro výtvarnou tvorbu, která rozhodně nebude o nějakém výkonu nebo dokazování se, jak mi to jde nebo nejde. Nejbrž ta tvorba bude nástrojem zpřítomnění se a takovým specifickým způsobem modlitby.
0: Akce potrvá do 11. července a kompletní program proběhne v tichu. Bližší informace k programu a přihlašování zájemci najdou na internetových stránkách lomec.cz.
2: A tak chci, aby seděl kytky v mojí poušti a uvnitř mě to potom kvetlo.
3: V Peru si pořídili novýho robota, bude pomáhat sadit domorodce.

0: našich soušivých rostl.
1: V druhé polovině července začne v Praze festival letní slavnosti staré hudby. Ředitelka Josefína Matyášová zve na jejich čtvrtý koncert.
2: S programem nazvaným Violino Virtuoso přijíždí do Prahy a představí se v ní úplně poprvé španělská virtuózní houslistka Miriam Hontana se svým souborem, jehož název se uvádí zkratkou OBNI, OBNI. Je to zkratka názvu Objeto Barocco No Identificado. Mohli bychom říct si tedy nějaký mimozemský, blíže neurčený barokní objekt. Je to poměrně mladý soubor a rozhodně přistupuje k interpretaci s velice mladistvým energickým přístupem. Miriam Hontana nám zahraje virtuózní skladby pro housle z 18. století od Veracchiniho, Corelliho, Tartiniho, Matejse. Posluchači se mohou těšit na španělské inspirace na Apeninském poloostrově, na nejlepší z houslového repertoáru z italské školy z 18. století.
1: Koncert Violino Virtuoso se uskuteční v kostele svatých Šimona a Judy na Starém městě 24. července od 19.30.

te. Hvězdy mizí od tmy, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

0: Farnost svatého Mořice v Olomouci pořádá druhý ročník varhanního festivalu Organum Olomoucensis. Vystoupení jsou v Mořickém kostele každý červencový čtvrtek.
1: Představí se tři čeští varhaníci, Vladimír Roubal, Tomáš Pindor a Jiří Stodulka a dva zahraniční varhaníci, rakouští Johannes Ebenbauer a Manuel Fröschl. Koncerty budou každý čtvrtek 2., 9., 16., 23. a 30. července, kdy od 18 hodin. Tři koncerty zazní hudba různých žánrů, ať už Johann Sebastian Bach nebo Frescobaldi, hudba Antona Brucknera, Charles-Marie Vidora, Gustava Merkla a další. Mimo jiné zazní taky tři improvizace při prvním koncertě pana Roubala, který je známý svými improvizacemi, při koncertě Johannese Ebenbauera taktéž a při koncertě mém Jiřího Stodulky taky jedna improvizace zazní.
0: Tolik na Proglasu od hlavního varhaníka farnosti svatého Mořice v Olomouci Jiřího Stodulky.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí: Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den. A krásné ráno s Proglasem vám přeje Daniel Blaške, nyní už minutu po půl osmé, a to ve středu 1. července. Podle katolického kalendáře vám připomínáme svatého Teobalda, italského mnicha z 11. století. Před 135 lety byla otevřena veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, pozdější městská knihovna. Zahájení práce reklamního ateliéru firmy Baťa ve Zlíně před 85 lety zaznamenalo počátek zlínských filmových ateliérů. Před 35 lety byl vyhlášen Národní park Podyjí a právě před 2 lety odešel nevidomý houslista, flétnista a zpěvák Benjamin Levíček. Bylo mu 20 let. 54 let je knězem emeritní pomocný biskup v Olomouci, básník a překladatel Josef Hrdlička. 56. narozeniny slaví Miloš Doležal, životopisec číhoštského faráře Toufara, básník, spisovatel a publicista s cenou Magnesia Litera. A k svátku přejeme všem ženám a dívkám, které nesou jméno Jaroslava. Dnes by mělo být oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno a zejména v Čechách by mělo pršet s přeháňkami, místy i bouřkami, a to i silnými. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky vytvářet se na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách dosáhnou 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 a na jihovýchodě až kolem 33 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 17, v Jeseníkách a Beskydech kolem 22 stupňů Celsia. Vát bude slabý, během dne mírný severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Ojediněle se vyskytnou velmi silné bouřky, četnější zejména odpoledne na Moravě a ve Slezsku, a doprovázet je mohou nárazy větru 70 až 90 km v hodině silné a s kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami kolem 50 mm. Tlak bude dnes setrvalý. Odpoledne a večer bude od západu slabě až mírně, přechodně až silně stoupat. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Festival United se koná každé léto na konci prázdnin ve Vsetíně a letos proběhne od 20. do 22. srpna. Jde o multižánrový festival, který zahrnuje koncerty různých hudebních stylů a spektrum dalšího programu, například semináře, workshopy, službu modliteb a duchovního poradenství. Jednou ze základních hodnot organizátorů je podpořit místní církve ve spolupráci a vytvářet nový prostor pro setkání mladých i pro evangelizaci. Na letošní program festivalu, ale třeba i další zajímavosti ze zákulisí, se v pořadu Na stole je téma od 9 hodin zeptáme ředitelky festivalu Daniely Hurtové. A hudební siesta dnes popoledni připravuje koncert pro housle a smyčcový orchestr D-moll skladateli Felixe Mendelsona Bartholdyho a dále symfonie číslo 6 C-dur France Schuberta. Doufám, že si vyberete z našeho programu nebo s námi budete se trvale. Krásné ráno vám přeji.

0: Spolek Pod střechou ohlašuje na tuto sobotu Noc světel v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic. Začne o 8:30 a v neděli následuje hlavní skokovská pouť. Zve místopředseda spolku a dramaturg koncertu Petr Linhardt.
1: Pořádáme tradiční Noc světel, což je vlastně večer spojený s modlitbami z téze v podání improvizovaného rozsáhlého sboru a také orchestru. Je to krásný zážitek, kostel je ve velmi odlehlém místě, je celý osvícený množstvím svíček a hudba se tam krásně nese. Skoro máme pocit, že možná patří k největším setkáním v republice, skoro bych měl takový dojem. Tak vás srdečně zveme doma. Máte chuť se tam za námi vydat.

0: Šest koncertů nabídne ode dneška v Českých Budějovicích hudební festival Můzy na vodě. Začnou vždy v 21.30 a vstup je volný. Pódium na Slepém rameni Vltavy organizátoři nově otočili směrem k centru města, řekla primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
1: To otočení pódia bylo úplně z pragmatického důvodu, protože daleko snáze se dostáváme s tím zázemím. Je to tam daleko schůdnější dovést veškerou techniku, ale hlavně nám to přinese zvětšení počtu diváků, kteří se nám vejdou nejenom na ten nábřežní trakt u Librária, ale taky mohou poslouchat na lávce nebo na molu nad soutokem.
0: Jako první vystoupí Kateřina Kněžíková, 6. července festival zakončí Štefan Margita.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: ve schránce najdu ostraku.
1: Je 45 minut po sedmé a čas na hudební kompas. Brněnský hudebník Martin Kyšperský, kapelník skupiny Květy a dlouholetý spolupracovník Proglasu, stojí za projektem 29. únor. Jde o volné sdružení muzikantů, které svá alba natáčí zásadně v přestupných letech, tedy vždy 29. února. Jejich druhé album s názvem Kafka zase v pohybu vzniklo v roce 2024 a vyšlo loni. Poslechneme si z něj na úvod titulní skladbu, která pojednává o znovu zprovoznění pohyblivé sochy hlavy Franze Kafky od Davida Černého v Praze. Zpívá Petr Nikl.

0: se se pohybu.
1: Jak už jsme si řekli, za projektem 29. únor stojí především zpěvák, skladatel, textař, hudebník, producent a herec Martin Kišperský. Vedle něj se nahrávání zúčastnili například Petr Nikl, Ondřej Galuška, Radim Hanousek, Aleš Pilgr, Pavel Koudelka, Alena Orlic, Petr Tichý nebo Filip Pícha. Jejich rozmanité hudební zkušenosti dávají nahrávce podobu, ve které se prolínají alternativní rock, jazz, folk, improvizace i experimentální hudba. Album Kafka zase v pohybu vzniklo 29. února 2024 ve studiu Indies v Brně. Podobně jako v případě prvního alba o 4 roky dříve, bylo cílem zachytit neopakovatelnou atmosféru společného setkání a spontánní hudební tvorby. Nahrávka tak zachycuje jedinečný tvůrčí experiment, jehož podstatou není dokonalost, ale radost ze společného muzicírování, okamžitá inspirace a jedinečnost přestupného dne, během něhož celý projekt vznikl. Před námi jsou ještě 2 ukázky. Horimíra je koláž zpráv, internetových titulků a nahodilých událostí jednoho dne. Hlavního vokálního partu se zhostí Anna Beata Háblová, píseň V brněnských níničkách, kterou nám zaspívá Ondřej Galuška, je pro změnu pojatá jako série malých nehod a kuriozních událostí z Černé kroniky.
2: Místo pantů použity tušky,

se bude nosit tmavá barva lokem. Za mináře nechal si hrát spravit stovky okem. Lopez ukázala svojí kůži bez make-upu. Putin dneska rozšířil si národnostní mapu. Pohrozil snad atomovkou

Amerika, ta se stará jen o svoji buržu. Život v Koreji je stále velká diktatura. Obraz neprodá se, pokud není signatura.

taky v dalších státech EU daní. Tarotový horoskop přinese změny v práci. Letos se k nám tašní ptáci téle vrací. Richard Kenzer Bohdalovou odbourává smíchy. Nová verze pervolu je na prasácký cíchy. Čapkův dům se po opravě vrátí do Dovčapka. Kauza kolem silnic byla už poslední kapka.

Poslouchali jsme skupinu 29. únor z alba Kafka zase v pohybu. Dnes odpoledne se budeme v hudebním kompasu věnovat aktuálním nahrávkám z Berlína. Zítra ráno si představíme nové album švédského violončelisty a kontrabasisty Larse Danielsona a jeho projektu Libretto. A zítra odpoledne nám bude zpívat šansoniérka Dana Chytilová.

0: Blíží se 8. hodina a zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 8 hodin a ve středu 1. července je s vámi Ranní Plus. Dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Tady je náš tematický výhled. Ohrozí přesun lidskoprávních agend z úřadu vlády na ministerstva možnost Česka čerpat peníze z fondu Evropské unie?
1: V jaké roli pojede prezident nakonec na nadcházející summit NATO?
2: Proč americký nejvyšší soud zamítl dekret prezidenta Trumpa, kterým chtěl omezit právo na americké občanství?
1: Tak o tom všem budeme mluvit v následující hodině. Nejdřív tu jsou ale zprávy s Ondřejem Látalem.
4: Přeju dobré ráno. Úřad vlády definitivně dokončil přesun agent lidských práv proti drogové politiky duševního zdraví anebo národnostních menšin na určená ministerstva. Kvůli rozhodnutí rezignovalo přes 50 expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení. Podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimunkové se likviduje nejen nadrezortnost, ale i nezávislost.
5: Ten dialog mezi občanskou společností a vládou, který se právě odehrával na platformě těch poradních orgánů vlády, dostal povážlivou trhlinu a pro mě, vzhledem k tomu, že ty změny jsou nevratné a že vidím, jakým způsobem probíhají ty přesuny, tak já opravdu nemám důvěru v tom, že ten systém bude fungovat tak jako dosud.
4: Například opoziční hnutí STAN už mluví o tom, že když bude součástí příští vlády, vrátí zpět původní stav a zakotví agendu lidských práv pod úřad vlády kompetenčním zákonem. Podle Šimunkové je to jediná varianta, která může do budoucna ještě agendu zachránit. Detaily v Ranním Plusu nabídneme za chvíli, hned po zprávách. Poslanecká sněmovna má dnes na programu třetí čtení změn svého jednacího řádu. Jejich cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Šéfka poslanců hnutí ANO, Taťána Malá, by chtěla o novele dnes rovnou i hlasovat. Záležet ale bude na vystoupení jednotlivých poslanců. Podle zákonodárců jde o revoluční změny ve fungování dolní komory parlamentu. Podle Malé se podařilo najít kompromisy mezi koalicí a opozicí.
6: Ta debata k němu proběhla, udělali jsme tam dohody, kompromisy. Myslím si, že už je na čase, abychom po půl roce legislativního procesu ten návrh schválili.
4: Opoziční hnutí STAN chce v rámci novely prosadit i pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům být pod vlivem alkoholu v době jednání. Jestli najde dostatečnou podporu, zatím není jasné.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Zahraniční prodejci musí ode dneška při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur, tedy v přepočtu 3 600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, hlavně z čínských e-shopů.
7: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: V Německu skončila sleva na tankování pohonných hmot. Dvouměsíční snížení spotřební daně vyšlo stát v přepočtu asi na 40 miliard korun. V platnosti zůstává takzvaný rakouský model, podle kterého smí čerpací stanice zdražovat jenom jednou denně. Další opatření na kompenzaci vysokých cen vláda nechystá.
8: Experti nečekají, že by dnes cena pohonných hmot v Německu prudce vzrostla o celé 4 koruny za litr, o které vláda dočasně snížila spotřební daň. Mírnější nárůst ale může být hlavně kvůli tomu, že petroliáři a čerpací stanice nečekali na konec slevy a zvyšují ceny už několik dní. Německá monopolní komise, poradní orgán vlády, uvedla, že ropné společnosti vydělaly na zavedení slevy v přepočtu až 5 miliard korun. Zejména u nafty nepromítali slevu do koncových cen celou. Organizace na ochranu spotřebitelů teď firmy vyzývá, aby k sebeobohacování nevyužívali i zrušení slev. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení. Podle geologické služby Spojených států mělo sílu 6 stupňů. Otřesy postihly mexický stát Sinaloa v Kalifornském zálivu. Tamní úřady ale zatím neinformují o žádných škodách anebo obětech. Mexiko leží na střetu litosférických desek a zemětřesení tam jsou poměrně častá. Jedno z nejničivějších zemi zasáhlo v roce 1985 a zabilo tehdy tisíce lidí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Karlovarský festival uvede v předpremiéře snímek Hořské svátky filmaře Petra Almodovara. Pořadatelé budou promítat ještě před samotnou přehlídkou v Mariánských lázních, kde filmová akce před 80 lety začala.
9: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
10: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala. Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských lázních.
11: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
10: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara.
11: Gracias.
10: Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Tady je Ranní plus, zprávy a dopravní informace. Na D10 směrem z Prahy na Turnov se za sjezdem na Bezděčín řeší nehoda osobního auta, které skončilo mimo dálnici. Projíždí se ale už dvěma pruhy, kolona z 38. kilometru se postupně rozjíždí, zdržení do 10 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno po pojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice ze 179. kilometru. Před omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr celý úsek pojedete víc než půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se zdržíte před omezením u letiště od Středokluk z 5. kilometru pojedete v koloně asi 20 minut. Kolona je před letištěm i směrem z Prahy, od Evropské je to asi na 15 minut. V Kvelské ulici v Praze směrem do Hloubětína se před sjezdem na Prosek řeší nehoda dvou aut v pravém pruhu. Kolona začíná na 2. kilometru D8 před sjezdem na Zdiby, zdržení asi půl hodiny. Dobře, dojeďte. Čeká nás oblačný až zatažený den, na východě zpočátku i polojasno, hlavně v Čechách s občasným deštěm anebo přehánkami, místy se přidají bouřky, budou i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 8 hodin 11 minut ve středu 1. července. Co tento den přinese? Biskup Martin David putuje s rodinami a dětmi ostravsko-opavské diecéze tradičně na Prašivou. Program setkání v Beskydech nabídne vedle mše svaté i tvořivé dílny, divadlo, křížovou cestu pro mladé a další aktivity. Začátek letních prázdnin znamená pro řadu diecézních i řeholních kněží nová pastorační poslání spojená se stěhováním. Například v ostravsko-opavské diecézi se to dotkne například Hlučína, Orlové, Fulneku nebo Ostravy. Tam z hlavního města přichází salesián Vlastimil Vajďák. V kostele svatého Petra a Pavla v Úštěku se uskuteční slavnostní žehnání nového zvonu. Farnost ho pořídila z výtěžku sbírky věřících v dílně zvonaře Manouška. Šanštatské hnutí otevírá letní kurzy zaměřené na harmonizaci manželských vztahů, tematické exercicie s přednáškami, duchovním doprovodem kněze a zajištěním hlídání dětí, hostí horské chaty v Beskydech a Orlických horách. V Mentaurově u Litoměřic startuje letní tábor pro mládež Romamor. Vedou ho salesiáni. Českomoravská Fatima v Koclírově u Svitav zahajuje prázdninový pobyt pro děti. Účastníci se symbolicky vydají po stopách fatimských pasáčků. Kostel na Nebevzetí Panny Marie v Číhošti bude o prázdninách denně otevřený. Příchozí se mohou blíže seznámit s pohnutým příběhem mučedníka komunismu faráře Josefa Toufara. Poutní areál na Velehradě zve na novou expozici biblických obrazových karet s metodickým výkladem. Zájemci uvidí výtvarná díla s motivy Otčenáše či Ježíšova kráčení po moři. Litoměřická katedrála svatého Štěpána přivítá u příležitosti diecézního roku smíření německý chlapecký sbor Dresden Kapellknaben. Kostel na Nebevzetí Panny Marie v Plasích rozezní vystoupení anglického sboru Musicians of Robert's Gordon's College. Dobrovolné vstupné podpoří nově vznikající centrum misionářů oblátů v Dolní Bělé. Chrám na Nebevzetí Panny Marie v Žatci hostí duchovně hudební večer s názvem Il Dialogo Barocco. Vystoupí Marek Vyskočil a Ondřej Bernovský. V platnost vstupují vyhlášky, které oficiálně rozšiřují ochranu tuzemské přírody. Status národní přírodní rezervace nově získává Žofínský prales, mezi chráněné lokality přibyly Trkmanské louky a rezervace Lipka.

0: Brněnský institut paměti národa mění ode dneška vedení. Novou ředitelkou se stává spolupracovnice Proglasu Karolína Štorková, která dříve působila v marketingu opery Národního divadla Brno, v nadaci Václava a Dagmar Havlových Vize 97, v nadačním fondu Arnošta Lustiga nebo v týmu festivalu Meeting Brno. V rámci spolupráce se školami v Jihomoravském kraji se chce zaměřit na reflexi témat a propojení s organizacemi řešícími duševní zdraví dětí, aby žáci dokázali s náročnými momenty moderních dějin správně pracovat. K plánované koncepci vzdělávání uvedla.
1: V rámci tady té spolupráce se školami bych se chtěla soustředit nejenom na přibližování soudobých dějin, ale i na nějakou potom reflexi těch témat, že bych se dala dohromady s některými neziskovkami, který řeší duševní zdraví dětí, abychom s těmi dětmi potom i dál pracovali, nebo abychom je minimálně nasměrovali na to, jak se dá a s kým se dá řešit to, když tady ty moderní dějiny, které se vlastně často dotýkají rodin těch žáků, tak jak s tím potom dál pracovat, pokud to otevře nějaké náročná témata.
0: Institut paměti národa v Brně spolu se změnou vedení spouští nový web a upravuje svou interaktivní expozici Tichá hrdinství. Ta je nově zkrácená na 45 minut a lidé ji mohou navštívit i bez předchozí rezervace, přičemž prohlídky startují každých 15 minut, informovala Tereza Dubovská.
2: My máme rozdělené dvě epochy. Jedna epocha je příběhy z 50. let a druhá epocha jsou příběhy z druhé světové války. Tyto epochy se mění lichý a sudý týden. V každé epoše jsou dva příběhy. Příběh ženy a příběh muže. Návštěvník má možnost si vybrat, jestli chce prožít příběh ženy a nebo muže, jestli chce prožít příběhy z 50. let nebo z druhé světové války. A unikátní je v tom, protože cesta tou expozicí je vedena prostřednictvím tabletem a sluchátkama a člověk si může skenovat pomocí virtuální reality různé QR kódy,

0: Jakube, tak co máme dělat s tým dopisem na rozloučenou?
1: Diecézní Charita Plzeň má ode dneška nového ředitele. V čele organizace, která v plzeňské diecézi s místními charitami poskytuje přes 50 sociálních služeb, střídá Jiřího Lodra jeho dosavadní zástupce, 51-letý Karel Weishäupl. Do služby ho jmenoval včera v katedrále svatého Bartoloměje biskup Tomáš Holub. 65-letý Lodr vedl charitu od jejího založení v listopadu 1993. Teď odchází do důchodu, zůstává ale ředitelem farní charity Stříbro.
2: 33 let je stejná doba, jako existuje naše dieceze. Pan Lodr tady je součást života dieceze od začátku a je to srdcař. To je člověk, který překypuje otevřeností vůči věcem, které je třeba řešit s velkou intenzitou a s velkým nasazením. Tohle toho provázelo a provázelo to charitu a vybudovalo to vlastně charitu tady v té občanské společnosti.
1: Řekl včera v plzeňské katedrále biskup Holub. Nový šéf diecézní charity mezi svými úkoly vnímá například diskusy o možném rozšíření sítě služeb po vzájemné komunikaci se samosprávami. Chybí pobytová zařízení pro seniory, chybí odlehčovací služby pobytové i terénní pro seniory a pro lidi se zdravotními postiženími. Karel Weishäupl by také chtěl, aby měli zaměstnanci charity jako církevní organizace větší vhled do struktur a prací biskupství.

Je 8 hodin 33 minut, středa 1. července, památka svatého Theobalda. Právě před 110 lety začala bitva na řece Somme, symbol krve prolití na západní frontě, největší hřbitov velké války. Trvala do listopadu 1916 a stála přes 1 000 000 lidských životů. 65 by oslavila britská princezna Diana, zahynula při autonehodě v roce 1997. 30 let trvá farnost u kostela svatého Martina v Praze 6 Řepích. 54 let je knězem emeritní pomocný biskup v Olomouci básník a překladatel Josef Hrdlička. 56. narozeniny slaví Miloš Doležal, životopisec číhoštského faráře Toufara, básník, spisovatel a publicista s cenou Magnesia Litera. Svátek mají ženy a dívky se slovanským jménem Jaroslava. A my si můžeme ještě říct, co nás čeká hlouběji ve vysílání dnešního dne. V rámci letošních orňáckých slavností bude hlavní večerní pořad v pátek 17. července na Strážné hůrce věnován nedožitým 80. narozeninám Jaromíra Jarka Miškeříka, jedné z výrazných muzikantských osobností horňáckého regionu. Vyučený strojní zámečník byl skutečnou duší místního folklorního dění. Kromě vlastního hraní založil a vedl dětskou muziku souboru Veličánek, která po jeho předčasném úmrtí přijala jméno cymbálová muzika Jarka Miškeříka. Byl autorem mnoha pořadů nejen na horňáckých slavnostech, mnoho let se také věnoval sběru písní ze všech obcí na Horňácku. Malý medailon výjimečného muzikanta připravila hudební redaktorka Helena Bretfeldová pro dnešní folklorní okénko ve 4 hodiny odpoledne. A v 17.10 v pořadu Jak se vám líbí představí hudebník Tomáš Kočko v rozhovoru s Milanem Tesařem své nové album Perperuna, inspirované slovanskou mytologií, přírodními silami i historickými příběhy z Moravy. Řeč bude o proměně jeho hudebního stylu směrem k výraznějším rockovým a metalovým prvkům nebo o symbolice slovanských bohů Peruna a Velese. Dojde také na koncertní podobu projektu a další plány Tomáše Kočka a jeho orchestru. Krásný čas s Proglasem vám přeje Daniel Blaškem.

0: Na začátku prázdnin vychází tradiční letní dvojčíslo katolického týdenníku s číslem 27 a 28. Na podrobnosti o tom, co přináší úvodní slovo pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla na titulní straně, láká šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Na titulní stranu jsme poprosili o text pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Vypravuje nás do léta těmito slovy. Čekají nás vzácné chvíle, které máme jedni pro druhé. Možná je to vhodný čas na nějaké to zlepšení vztahů, které během roku utrpěli, a i na odpuštění a smíření.
0: Katolický týdeník přináší několik rozsáhlých rozhovorů, přičemž dva z nich představují významné osobnosti, které v letošním roce oslavují životní jubileum.
1: S kanadským kardinálem Michaelem Černým, papežovým spolupracovníkem a rodákem z Brna, který také Brno nedávno, jak asi všichni víte, navštívil a dal nám rozhovor. A také se slavným a uznávaným fotografem Jindřichem Štrajtem.
0: Letní čtení doplňují i historické toulky po naší vlasti. V teologické příloze se pak redakce zaměřuje na hlubší reflexy klasické duchovní literatury v moderním kontextu, pokračuje Kateřina Koubová.
1: Na tematických dvou stranách se vydáme například na místa, kde stojí oblíbené křížky či kapličky v krajině, ale oživíme si i dávné pohlednice z Velehradu a podíváme se, co na ně lidé kdysi psávali. V perspektivách se teoložka Kateřina Lachmanová zamýšlí nad tím, proč dnes číst kempenského následování Krista, protože je přeloženo do dnešního jazyka.
0: Prázdninové vydání myslí také na oddechové aktivity pro čtenáře, ale zároveň se otevírá vysoce palčivá a náročná témata, která v současnosti rezonují celou církví.
1: Zahajujeme tradiční velkou letní soutěž se dvěmi sty výhrami, včetně výher úžasných pobytů, například na hoře Matky Boží v Králíkách nebo v hotelu Adalbert na Břevnově v Praze, případně v Olomouci u sestřiček v penzionu TD. Naviguji na stranu 8, komentářovou, kde jsme požádali Petra Glogara, karmelitána, kněze a rodinného terapeuta, aby nám napsal na téma, co mám dělat, když se v církvi dějí hrozné věci.
0: K přečtení letošního dvojčísla katolického týdeníku pozvala šéfredaktorka Kateřina Koubová.

0: Vážení posluchači, vítejte u pořadu Na stole je téma, kde si budeme dnes povídat o festivale, který nás čeká 20. až 22.8.2026 ve Vsetíně. Bude to multižánrový festival United, jestli jsem si to našel správně. A jestli si pamatuju jméno mého hosta, tak vítám v pořadu Danielu Hurtovou, ředitelku tohoto festivalu. Dobrý den.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: Mě na úvod bude zajímat možná ne tak festival, ale jak jste se dostala k tomu, že jste ředitelka takového festivalu.
1: Já jsem spojená s festivalem téměř po celou dobu jeho fungování. Festival United vznikl před 17 lety, nebo ta myšlenka, a vznikl náhodou u nás v obýváku, protože manžel byl jeden ze zakládajících členů toho festivalového týmu. Takže nějaký vztah k festivalu mám už od jeho začátku. Nicméně byla jsem s dětmi na mateřské dovolené, takže jsem jenom dobrovolničila a pomáhala jsem, když byly nějaké velké krize, tak přesto, že jsme měli maličké děti, tak mi to nedalo a musela jsem něco aspoň pomoct. A později jsem se rozhodla se nevrátit ke své profesi, nevrátila jsem se do lékárny, ale začala jsem dělat nějakou produkční činnost pro Festival United a posledních 6 let jsem jeho ředitelkou.
0: Manžel se pořád angažuje, nebo jste vzala tu roli a řekla jste, že ho nechcete, že nechcete s ním spolupracovat a máte to plně ve svých rukou?
1: Manžel je stále při festivalu v organizačním týmu, v tom nejužším. Stará se o finance, takže je to velmi důležitá role. A díky tomu, že jsme takhle společně v tom projektu, tak nám to trošičku zabírá i ten náš volný čas společný, který máme, a musím říct, že je to smysluplné a že jsme v tom spolu rádi, takže zatím se nějak jako neplánuje, že by manžel kvůli mé roli měl opouštět tým, protože je velkou oporou.
0: Já zůstanu ještě u vás. Vy jste říkala, že jste spjatá s festivalem hned od samého začátku. Co vás nejvíc baví nebo na co se nejvíc těšíte, ať už teda ředitelka, nebo jestli v těch prvních začátcích jako účastnice, nebo ne jako ředitelka, ale v nižších šarších?
1: Festival je krásný v tom, že dává prostor mladým lidem se společně radovat. A dává jim prostor společně poznávat Pána Boha a tu cestu víry. Dává jim prostor v tom, že můžou padat různé předsudky a bariéry, protože my to pořádáme jako mezidenominační festival, zapojeno je velká řada církví a tím pádem i naši účastníci jsou z různých církví. Takže mě baví ty příběhy, které potom slyším o tom, že a ztratili nějaké falešné představy o jiných církvích, že tam vznikly nová přátelství, vznikla tam inspirace do služby a do nějakého dobrovolnictví, protože my vždycky lidi vysíláme z toho festivalu s tím, ať to, co přijali, to, co načerpali, tak ať s tím odjíždějí domů do svých domovů a tam v těch společenstvích, tam v té místní církvi, ať jsou doma, ať dělají to, k čemu jsou povolaní na těch místech. Takže to propojení toho nadšení, ale i těch výsledků, i té následné činnosti, tak to mě moc baví a zároveň naplňuje po celou dobu, ať už jsem byla dobrovolník, nebo teďka už na ten částečný úvazek jako ředitelka.
0: Představili jsme vás, představili jsme, na co vy se těšíte. Pojďme si představit vůbec festival. Budeme tady mluvit o něm celou dobu. Jak byste to zhrnula? Většinou se říká stručně, ale klidně se můžete rozpovídat a představte mi to, na co se můžu těšit, pokud bych se vydal na váš festival.
1: Festival United je křesťanský multižánrový festival. A my říkáme, že to pořádáme pro mladé věřící a jejich nevěřící kamarády, přátelé. A celých 16 let tomu je tak, že přijíždějí lidé, kteří věří, kteří to mají jasné, tu cestu s Pánem Bohem a přijíždějí taky lidé, kteří hledají a mají spousty otázek. Festival má takové motto: chceme být Kristem propojení, proměnění a povolání. Je zajímavé, že když se změní trošičku společnost, mění se hudební styly, tak tady toto motto nám zatím celých 16 let dávalo smysl a stále dává, protože chceme nabídnout to propojení různých církví, chceme nabídnout kromě hudby i mluvené slovo, různé semináře a kázání, které můžou lidem přinést nějaké nasměřování do života, tak to je ta proměna, která může nastat. A to povolání je právě to, co jsem zmínila už předtím, že pozbuzujeme lidi, aby to, co načerpali, to, co je poinspirovalo, to, co je oslovilo na festivalu, aby to zkusili třeba přetavit v nějakou konkrétní činnost v místech tam, odkud přijeli a přinesli něco nového třeba do těch svých společenství. Takže festival je kombinací hudby, mluveného slova, praktických workshopů, spousty doprovodných programů. Máme tam program pro rodiny s dětma nebo pro děti. Asi třetím rokem pořádáme i seznamku, takže je tam příležitost pro pár desítek lidí, kteří mají zájem takhle se zúčastnit. Jsou tam různé atrakce, ale jsou tam i stánky neziskových organizací, které mají výzvu k zapojení. Jsou tam různé další aktivity, které ty účastníky můžou propojit. Festival je třídenní, takže je tam i dostatek prostoru pro návštěvu programu, návštěvu modlitební místnosti, návštěvu karavanu, který nabízí modlitbu přímo na ulici. A tady takhle jako proplout, buď sám nebo s kamarády, těmi třemi dny na maloměstě, protože Vsetín, tak hrdě můžu říct, že je opravdovým maloměstem a zveme tam lidi z celé republiky.
0: Já se odpíchnu od toho, že vy jste řekla, že to je třídenní festival. Vypadají všechny ty tři dny stejně nebo se něčím liší? Nebo jak je to koncipováno všechny ty tři dny?
1: Začínáme ve čtvrtek hlavním programem na Dolním náměstí. Zároveň ten hlavní program večerní je spojítkem mezi těmi všemi třemi festivalovými dny. Probíhá ve čtvrtek, v pátek i v sobotu. My naplníme centrum města, protože účastníků přijíždí okolo 4 000 na festival, takže je to opravdu poznat ve Vsetíně, že se tam objeví tolik lidí. A ostatní dny jsou doplněny ranními chvalami. Máme na to velký sál Domu kultury, takže začínáme zase dalším hlavním programem zaměřeným na kázání a společnou chválu. Potom se rozbíhá blok seminářů, který naplňuje ten čas od 11:30 zhruba do 4 do odpoledne. Lidi si v jeden čas můžou vybírat z mnoha seminářů a workshopů. A potom zase už přichází čas, když jsou různé doprovodné programy, rozhovory, panelové diskuze a následuje ten večerní program. Ty programy jsou vesměs křesťanské, chceme zvát zejména kapely, které mají přesah právě do toho našeho prostředí. A hledáme účinkující, kteří mají co říct. Pokud se týká seminářů, je to velmi pestré, takže tam je i pestrá paleta potom k tomu výběru. A stejně tak i ty workshopy, které jsou dalším stěžením kamenem pro náš festival, tak jsou sportovní, taneční, hudební, takže i nějaká praktická věc se dá u nás naučit.
0: Jestli jsem to pochopil správně, tak účastníci si vlastně mohou vybrat z těch workshopů, tam je to na výběr a večer pak čeká koncert, nebo jsou i ty koncerty součástí vlastně toho volitelného programu?
1: Ranní worship, ráno, jak tomu říkáme, a hlavní večerní program jsou programy, které nemají v tu chvíli konkurenci na jiné scéně, takže to jsou ty dva stěžejní kameny, kde to opravdu skládáme jako takový pestrý program, protože není to jenom koncert, je tam kázání, bývá součástí často taneční vystoupení, někdy nějaké multimediální prvky. Je to místo, kde se na chvíli potká celý ten festival dohromady. A právě ten střed dne je místem, kde si každý vybírá z té řady programů, které probíhají ve stejný čas, a tam je velká příležitost si volit ten svůj program.

0: Posloucháte Radio Proglas, pořád na stole je téma, kde se s ředitelkou festivalu United Danielou Hurtovou bavím právě o tomto festivalu. A teď po písničce pojďme se podívat na konkrétní program, který účastníky čeká. My jsme si před písní právě představili, jak probíhají ty dny rámcově, ale pojďme na nějaká lákadla, na které bychom mohli mladé pozvat. Co byste řekla sama za sebe, že může nejvíc stáhnout? Jaká přednáška nebo jaký workshop?
1: Tak kdybychom začali tím mluveným slovem, což jsou u nás právě ty semináře, jak jim říkáme, tak ze zkušenosti vím, že často táhnou různé témata, které se týkají třeba duševního zdraví, spirituality, různých společenských otázek. Tak kdybych začala i tak třeba od konce z toho, co jsem teďka vyjmenovala, tak velmi navštěvovaným řečníkem a i letos pozvaným byl Michal Malý, který je politolog. A v letošním roce se budeme bavit o tom na tom jeho semináři, jak být součástí a tak nějak přirozeně toho, co se děje kolem nás. Jestli politika je pro každého nebo ne a jak každý občan může být tím platným občanem právě na místě tam, kde bydlí. Představí nám různé možnosti, jak být občanská společnost a jak jako křesťané bychom se k tomu mohli taky třeba postavit. A velmi zajímavým hostem, když bych zůstala tady tohoto okruhu a v tomto tématu, tak bude bývalý premiér slovenský pan Heger, který jednak bude mít přednášku, ale taky s ním budeme vést v dalším bloku i rozhovor. Téma je křesťan v politice a myslím si, že pan Heger k tomu tématu má co říct. Je aktivním křesťanem na Slovensku s vládou tehdy, jak měli, tak ta situace nebyla úplně jednoduchá, tak mě zajímají jeho postoje, jeho životní příběh, jak to tehdy prožíval. Potom bych navázala možná takovým zajímavým tématem, které přiveze letos profesor Hošek, který je taky pravidelným řečníkem na našem festivalu. On bude mít téma o nebi, co se můžeme dočíst v Bibli. Myslím si, že je to zajímavé téma a tak, jak máme tu zkušenost těch minulých let, tak nám pan profesor Pavel Hošek vždycky naplní ten největší sál přednáškový, který máme, protože ty jeho přednášky jsou opravdu velmi poutavé. Z těch třeba současných, aktuálnějších témat nebo takových jako úplně nejbližších mladým lidem nabídne přednášku seminář Ivana Eder, která vede komunikační oddělení v jedné církvi, jsou to adventisté v Čechách, a ona se bude zabývat tím, jak být sám sebou v digitálním světě. Je to velká otázka pro mladé lidi, nakolik být součástí, nakolik se nechat pohltit sociálními sítěmi, hledat v tomto dobré, ustát si tu výzvu, která v tom je, tu polohu, kdy už nám to třeba úplně neprospívá, trávit veškerý svůj volný čas na sociálních sítích, a ona se bude právě tímto tématem zabývat.
0: Já když jsem se díval, tak zaujal mi host můj kolega Petr Vizina.
1: Ano, ten taky přijede, už po několikáté na náš festival. Je to novinář, publikuje, bude mít takové záhadné téma, bych řekla, a jmenuje se to Krása je v očích toho, kdo se dívá. A je to pan novinář s velkým N, který dokáže určitě zaujmout i takhle napřímo, tak určitě se taky těším na jeho přednášku.
0: To jsme si teda představili workshopy. A jestli jsem pochopil správně, tak ty workshopy jsou program v menších skupinách, kde se bude debatovat nad nějakým tématem, jestli je to tak?
1: Já to upřesním. Máme dva formáty na festivalu. Prvním jsou semináře, To jsou přednášky, o těch jsem teďka mluvila. A druhým formátem jsou workshopy. Semináře probíhají v přednáškových místech, v sálech a v kostelích, takže kapacita bývá od 150 do 800 míst. Tam je možnost pouze v závěru té přednášky toho semináře se zeptat řečníka a neprobíhá tam žádná diskuze, protože v tomto množství lidí by to nebylo možné. Naopak praktické workshopy, kterých je o něco méně, ale jsou zase zaměřené na to, že jsou trošku delší, tak tam probíhá už ta interakce s tím vedoucím workshopu a jsou takové více praktičtější. Takže v letošním roce, kdybych mohla přidat ještě k těm seminářům zmíněným ty workshopy, tak se budeme zabývat třeba nějakými hudebními tématy. Hudebník z Ameriky, z velké církve, přijíždí, jmenuje se Cory Simon, je hudebním pastorem, takže vlastně ho živí hudba v církvi a bude vést praktický workshop, jak pracovat s chválovou kapelou. A tím, že je profesionál jak hudebník, tak v tom vedení, tak věřím, že v tom má co předat. Nebo když bych úplně do jiného tématu šla v těch workshopech, které budou praktické, takové více diskuzní, tak přijede Irena Smékalová, která má téma duševní pohoda není náhoda. A tam už se bude více prakticky zabývat s těmi účastníky toho workshopu, jak na to, jak trošku ovlivňovat svůj život, aby ta duševní pohoda opravdu byla a byli jsme více v rovnováze.
0: To jsme si představili teď slovo. Myslím si, že je z čeho vybírat. A když bychom šli teda do hudby, na co se můžu těšit, pokud mám radši hudbu než mluvené slovo?
1: Na hudební představení bych pozvala zejména naše zahraniční účinkující. Vždycky to bývá moc pěkným zpestřením pro každý hlavní večerní program. Plus někteří mají ještě nějaké menší vystoupení. V letošním roce přijíždějí z Ameriky s takovým projektem, který je spíš klidnější, taková meditativní hudba, právě Cory Simon, kterého jsem zmínila, jmenuje se to Alter Poetry. Z Velké Británie budeme mít velmi mladou energickou kapelu Saints, z Velké Británie, která je velmi dobrým místem pro vznik kapel křesťanských, musím říct, tak budou přijíždět taky Moises Brothers. A tentokrát máme i německou kapelu, která má anglický název Good Weather Forecast. K ním se připojuje velká řada českých a slovenských oblíbených kapel, tak ráda bych zmínila třeba z těch slovenských, že přijede projekt Godzon. A určitě posluchači znají kapelu SP. Ti přijíždějí, bude to větší vystoupení, které přinese prvky jak chval, tak tam budou repeři, jsou tam prvky, které Slováci umí moc pěkně doplnit do toho, aby to bylo pestré, ten program takové vyvážené. Z dalších slovenských kapel bych třeba zmínila Martin Dom Worship z Bratislavy, anebo taky zpěvačku Janu Zibalovou. A není to vůbec všechno. A posluchači můžou určitě navštívit naše webové stránky nebo se podívat do naší aplikace mobilní, kde je kompletní seznam účinkujících a ještě se bude asi 14 dní rozšiřovat, kdy už bude potom uzavřený program. Tak ještě z českých tam doplním, třeba ze Slezska, z Třinecka přijíždí kapela Spotlight. Tam je to známé to místo, že je to líhní hudebníků českých, tak jsem ráda, že to není jenom v sekuláru, a že to platí i o českých kapelách, protože Spotlight je taková, bych řekla, mladá, talentovaná kapela, která hraje velmi současný styl. Nebo na tom Slezsku ještě zůstanu, kapela Lift Up nás povede ve chvalách z jiného žánru, bude tam rap, bude tam folk, Bude tam písničkář Pavel Helan, takže věřím, že všichni si něco vyberou podle svého vkusu.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat. Já teda vůbec nejsem hudební redaktor, já jsem hudbou naprosto nepolíben, ale vy jste vlastně začala vyjmenovávat rap, pop, něco úplně z jiné dimenze, například metal nebo něco takového tam můžeme čekat, nebo se spíš držíte při zemi?
1: V tomto ohledu musím říct, že návštěvníci a fanoušci rozhodli už před lety, když jsme festival začínali před 16 lety, tak tvrdší hudba, ať nějaká hard rocková nebo metalová, byla poměrně dost oblíbená. A teď musím říct, že těch fanoušků pořád ubývá a ubývá, takže ačkoliv některé ročníky zařadíme i nějakou tvrdší hudbu, tak si to najde těch svých pár skalních fanoušků a ostatní, to širší publikum to tolik neoslovuje. Tak řekla bych, že je to na našem festivalu vývoj a my samozřejmě reagujeme na to, aby se to posluchačům líbilo nebo našim návštěvníkům. Tak v letošním roce myslím, že takovou to hudbu nemáme a to neznamená, že nebude příští rok třeba někdo z účinkujících pozvaných. A musím říct, že i v české, na té české a slovenské křesťanské scéně těch kapel ubývá. Nevznikají tohoto žánru nové, tak je to dané tím trošku.
0: Já vás možná ještě zaskočím, jak jsem říkal, že jsem naprosto nepolíben hudbou. Já mám svůj oblíbený žánr, teda když už si něco pustím, a to je punk. Existuje něco jako křesťanský punk?
1: Určitě existoval. Myslím, že se toho dotýkala kapela Runaway My Son, ale ti už nehrajou. A existuje, ale je to trošičku na ústupu, bych řekla. Není to úplně tím nejvyhledávanějším a tím nejpreferovanějším stylem, kde by třeba i nově vznikající kapely zabrousily. Tak to vás trošičku zklamu. Letos tady kapela tohoto žánru nebude součástí festivalu United.
0: Nechám teda prostor ostatním. A konec konců, pojďme si pustit další písničku a po ní se podíváme, jak se dostat na festival.

0: Posloucháte Radio Proglas, pořád na stole je téma, kde s Danielou Hurtovou probíráme festival, multižánrový festival United. A my jsme si představili podrobně program, jak jenom nám to čas dovolil. A pojďme se teďka podívat, doufám, že jsme vás nalákali, a jak se na takový festival dostat. Ale než pozveme vůbec na to, že se můžete zúčastnit, tak je tu ještě jedna možnost, jak se účastnit tohoto festivalu, a to je jet jako dobrovolník, protože si myslím, že určitě potřebujete každou volnou ruku k dispozici pomoct s čímkoliv. Je to tak, že jo?
1: Je to tak a je to výzva i na posluchače, na děti posluchačů. A moc ráda bych pozvala k dobrovolnictví. Festival funguje celé roky díky tomu, že k týmu, který připravuje festival celý rok, se přímo na místě připojí dobrovolníci. Takových dobrovolníků je potřeba asi 130 a stále jsou volná místa pro přihlášení. A dobrovolníci na místě se stávají tváří festivalu, jsou to ti, se kterými si účastníci setkávají, ať už při vstupném, při příchodu na festival, v ubytování, protože poskytujeme i ubytování ve školách, tak při jiných příležitostech. Jsou dobrovolníci ti, kteří jsou tím naším kontaktem, jsou tou prodlouženou rukou. My dobrovolníky zveme už před festivalem, aby byli součástí takové dobrovolnické konference. Není to jenom o práci, je to taky o komunitě. Připravujeme pro ně programy, takže pro dobrovolníky začíná festival už v úterý večer a je ta předfestivalová příprava plná různých programů, budování té komunity dobrovolnické a potom společně pracují na festivalu. Obohacující na tom je to, že člověk pozná festival z jiné stránky. Není před tím pódiem, ale je často někdy za pódiem, je v kontaktu jak s účinkujícími, tak s těmi pořadateli. Jsou tam věci, které jsou viditelné, ale jsou tam taky služby, které jsou takové nenápadné, neviditelné, ale na nich ten festival stojí. Jsme rádi za každého, kdo tady tuto možnost zvažuje, protože bez dobrovolníků bychom opravdu festival nemohli uspořádat. Ještě bych asi doplnila, že informace o dobrovolnictví jsou na našich webových stránkách www.festivalunited.cz. Nahoře je sekce dobrovolníci a dobrovolnictví. Tam jsou veškeré informace, jak se přihlásit, a taky jsou tam seznamy třeba týmů, které potřebují ještě posílit.
0: Já jsem o tom chtěl mluvit, že každý máme jiné dary, které můžeme nabídnout. Můžete nějak nastínit, z čeho jde vybírat?
1: Hledáme lidi, kteří by se připojili k týmu, který hlídá festival. Každé dveře, každý vstup, každá škola potřebuje nějaký dozor. Potřebujeme lidi, kteří ohlídají ty místa, takové ty klíčové místa. Potřebujeme lidi, kteří se podílejí na občerstvení, které se připravuje pro naše účinkující. Takže je to práce v zázemí, na takovém drobném cateringu, kdy se podílejí potom na těch místech, kde už se naši účinkující vyskytují, tak jim zajistí to, aby se účinkující u nás cítili dobře. Na festival, než projdete k tomu programu, tak musíte projít takzvanou registrací a tam jsou vyměňované zakoupené vstupenky za festivalové náramky, podávají se tam veškeré informace o festivalu a taky je tam potřeba řada lidí, kteří by odbavili naše účastníky, aby to šlo všechno hladce a plynule. Máme tam tým, který má na starosti atrakce, máme velmi šikovného partnera, pána, který zapůjčuje a vozí atrakce pro děti, ale taky pro naše účastníky různé skákací hrady, zorbing koule, čtyřkola, na kterých spolu s kamarádama objedete celé město, vyjedete si na výlet, jsou to takové rikše. Bývají tam různé další věci, takové prvky, o které se taky starají naši dobrovolníci. Hledáme tak lidi do technického týmu, protože musíme zajistit stage a tyto lidé se připojují k profíkům, kteří zodpovídají za tu provedenou práci, ale je tam potřeba hodně pomocných rukou, které to zajistí. Zajišťujeme ozvučení na seminářích, na těch mnoha místech, kde festival probíhá. Takže to jsou ty základní věci, kde naši dobrovolníci jsou potřeba.
0: A jenom mě napadá, co bych měl jako dobrovolník umět. Vy jste říkala technické zázemí nebo nějaká příprava cateringu. Můžu úplně, já teďka nechci říkat, že bych byl úplný jelito, ale bez žádných zkušeností můžu se přihlásit jako dobrovolník třeba do technického týmu.
1: A my v každém tom přihláškovém formuláři máme na výběr, co by člověk rád dělal, co může nabídnout a taky je tam možnost, co bych nechtěl dělat nebo co bych chtěl nejméně, kde bych chtěl být zařazen. A myslím si, že každý člověk, který zvládá běžné věci, starat se sám o sebe, může nějakým způsobem přiložit ruku k dílu. Asi nemůže být každý součástí technického týmu, v tom smyslu, že by zajišťoval nějakou ozvučovací techniku, ale může být tou pomocnou rukou, která je součástí toho týmu, pomáhá třeba kapelám kolem těch stagí a něco se ten člověk může i přiučit. Může se takhle zorientovat v tom prostředí. Někdo vůbec neinklinuje tady k té fyzické práci a k technice, rád se zapojí do práce s počítačem, třeba na těch registracích, kde je potřeba ty účastníky vždycky vyhledat kódem a podat jim informace. A myslím si, že pro každého se najde nějaká práce a je fajn, když nám lidi dají vědět to, co by rádi dělali a to, co by neradi dělali a snažíme se jim vyhovět. A potom je tam speciální kategorie, která se jmenuje Pomůžu, kde bude potřeba. A takové lidi máme taky rádi, když to zakliknou.
0: Máte tam nějaké místo třeba pro mě, který rád mluví a moc toho nenadělá?
1: Přemýšlím. A vítat účastníky právě na tom registračním týmu, tam je to hodně o komunikaci a člověk se moc nenachodí, musí sedět za tím počítačem. Mluvení, přemýšlím. Potom potřebujeme kontaktní lidi na těch místech, kdy třeba jsou sice na těch svých stanovištích, ale je potřeba mluvit s těma lidma, být vstřícný, podat informace, přivítat je. Takže určitě pro vás místo máme. Děkuju za nabídku.
0: A myslím si, že když teda udáte mě, tak udáte úplně kohokoliv. Ale přeci jenom, kdyby někdo nechtěl jít jako dobrovolník, ale jako účastník, co všechno musí udělat pro to, aby se dostal do Vsetína toho 20. srpna.
1: Nabízíme v prodeji vstupenky. Vstupenky lze nakoupit na našem webu, jak už jsem říkala, festivalunited.cz a nebo také mobilní aplikaci. Předprodej vstupenek končí pár dní před festivalem, ale lidé můžou nakupovat vstupenky i přímo při festivalu. Takže jakmile skončí webový předprodej, který je samozřejmě cenově výhodnější, než přijet na místo, tak se otevírá ta příležitost koupit vstupenky přímo na festivalu, platba možná i hotově, i kartou a je možné taky zakoupit celofestivalové vstupné nebo vstupné na jednotlivé dny. To by třeba taky pro někoho mohla být příležitost, že když zveřejníme program a bude pro něj atraktivní jeden konkrétní den nebo se nedostává tolik času, je určitě možné i jednotlivé dny si vybrat a koupit si vstupenku přímo na místě při tom prodeji u Domu kultury. Takže zmínila bych možná ještě možnost pro větší skupiny lidí, které přijíždějí na festival. Máme cenově zvýhodněné vstupenky pro skupiny, takže taky informace na našem webu, že je to možné a je to taky cenově výhodné. Součástí vstupenky je také možnost přespání ve škole, na karimatce ve vlastním spacáku a tuto možnost taky velká řada našich účastníků využívá.
0: Je součástí vstupenky tady přespání, ale i strava nebo stravu si účastníci zajišťují sami?
1: A strava našich účastníků je ve vlastní režii, ale je poměrně jednoduše vyřešitelná, protože festival je uprostřed města, nacházejí se tam restaurace, obchody, takže je to na každém, jakou variantu zvolí, nelze u nás objednat stravu.
0: Vy jste v úvodu pořadu naznačila, že United je pro věřící kamarády a věřící lidi a jejich nevěřící kamarády. Není teda podmínkou, že musím být věřící, abych se přihlásila ten festival, že ne?
1: Není. Jsme moc rádi, když kdokoliv, koho zaujme náš program, se zúčastní, přijede nakouknout, vybere si z velké řady toho programu, ať už hudebního, tak nehudebního. Je taková možná i velká výzva na lidi, kteří jezdí pravidelně na festival. Rozhlédněte se, jestli někdo není kolem vás, koho by to mohlo zaujmout, protože jak se nejvíc objevují lidé, noví lidé na festivalu, je tak, že je někdo pozve, kdo má tu dobrou zkušenost. Takže to je moje velká výzva na všechny ty, kdo zažili festival United v těch posledních 16 letech. Přiberte kamarády, přiberte známé a přijeďte na Vsetín, určitě to stojí za to.
0: Když jsme u toho věřící nevěřící, vy jste říkala, že i na denominaci vůbec nezáleží. Když nezáleží na těch denominacích, a jaký je řešený třeba ten duchovní program vyloženě jako po linii bohoslužeb, nebo neřeším ty chvály, tam jste říkala, že to je společně, ale jsou nachystané i nějaké bohoslužby, a případně nějaké modlitby konkrétně pro tu danou denominaci.
1: A my připravujeme ten festivalový program tak, aby byl přijatelný pro lidi ze všech denominací. Řeknu to konkrétně, máme 5 hlavních programů, 3 večerní a 2 ranní, ty worship rána. A každý ten program má svého řečníka. A řečníci jsou z různých denominací. A například letos z katolické církve přijíždí Jan Paty Pavlíček. A je to mladý farář, který má na starosti brněnskou diecézi, umí oslovit lidi jak z římskokatolické církve, tak z jakékoliv jiné. Je vidět, že má rád mladé lidi a že jim rozumí. Podle stejného klíče vybíráme lidi i z dalších církví. Kazatelkou církve, která se jmenuje Slovo života, Žanet Obrechtová, přijíždí z Milovic a je taky jednou z těch hlavních řečnic. Je velmi oblíbená u mladých lidí, věnuje se mladé generaci a už ty poslední roky. Takhle bych mohla pokračovat dál. Další hlavní řečnicí je Rachel Bícová, ta je z křesťanského společenství, je to paní, která pracuje i jako psychoterapeutka, kromě toho, že i káže. Takže ten její pohled na to téma, které máme, bude zase třeba trošičku jiný než nějakého pana faráře. Zase to může ale oslovit lidi napříč těmi denominacemi. Z církve bratrské je tam Tomáš Kadlec, zakladatel jednoho olomouckého sboru církve bratrské, pracuje s vysokoškolákama, taky není problém s porozuměním s různými denominacemi a tím pátým je Daniel Skokan ze společenství na lodi z ICF Praha, taky pracující s mladým společenstvím. Takže to je ten klíč. My hledáme lidi, kteří dokážou napříč církvemi oslovit. Dokážou přinést evangelium a mají porozumění, protože jsme tam společně. Takže nehledáme to, co máme rozdílné, to, co by mohlo být tím konfliktem, ale jdeme po těch základech, které v Bibli máme společné.
0: Takže spíš apelujete opravdu na to, že nejít si hlavně za tou mou denominací, ale spíš být s otevřenou myslí a jít i zjistit to právě to společné, co máme.
1: Ano, přesně, přesně tak a jsem ráda, že se nám to celé roky daří.
0: Tak to už za mě asi, já už jsem vyčerpala všechny otázky, myslím, že mi jste nalákala, že bych jel, takže ti z vás, kteří nás posloucháte, tak máte možnost 20. až 22. srpna navštívit Vsetín a Festival United. Jenom zmíním, jak jsme se bavili na začátku po písničce, tak můžete využít toho, že přijedete jako dobrovolníci, takže pokud máte prázdniny, prodlužte si festival už od úterý a vy ostatní od čtvrtka, tak můžete přijet a navštívit program, který jsme si teď představili. Já moc děkuji ředitelce festivalu Daniele Hurtové.
1: Já děkuji za pozvání a budu se na všechny moc těšit 20. srpna ve Vsetíně.
0: Já moc děkuji za rozhovor a doufám, že tam potkáte plno našich posluchačů. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Blíží se 10. hodina a zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Bývalým premiérem Jiřím Rusnokem, děkuju vám.
0: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Přes 50 expertů rezignovalo kvůli přesunu agend lidských práv z vlády na ministerstva. Hasiči v Česku odklízí následky bouřek, které se v noci prohnaly nad Českou republikou. A v Evropské unii dnes končí bezcelní dovoz levných zásilek ze zahraničních e-shopů. Tady jsou zprávy Plusu. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Úřad vlády definitivně dokončil přesun agend lidských práv, protidrogové politiky, duševního zdraví a nebo národnostních menšin na určená ministerstva. Kvůli rozhodnutí rezignovalo přes 50 expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je podle nich nadrezortní řízení. Podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimunkové se likviduje nejen nadrezortnost, ale i nezávislost.
4: Ten dialog mezi občanskou společností a vládou, který se právě odehrával na platformě těch poradních orgánů vlády, dostal povážlivou trhlinu a pro mě, vzhledem k tomu, že ty změny jsou nevratné a že vidím, jakým způsobem probíhají ty přesuny, tak já opravdu nemám důvěru v tom, že ten systém bude fungovat tak jako dosud.
3: Například opoziční hnutí STAN už mluví o tom, že když bude součástí příští vlády, vrátí zpět původní stav a zakotví agendu lidských práv pod úřad vlády kompetenčním zákonem. Podle Šimunkové je to jediná varianta, která může do budoucna ještě agendu zachránit. Česko v noci zasáhly silné bouřky, hasiči vyjížděli hlavně k popadaným větvím a stromům. Informují o tom na síti X. Třeba na Pardubicku zasahovali od večera o více než 20 událostí. Na jihu Čech měli skoro 30 výjezdů spojených s bouřkami. Popadané větve někde poškodily taky elektrické vedení. Některé domácnosti tak byly bez proudu. Bouřky někde provázely kroupy o průměru větším než centimetr. Meteorologové očekávají další silné bouřky s kroupami i dnes, a to na Moravě a ve Slezsku. Na Facebooku upozorňují, že dopoledne vydají výstrahu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Zahraniční prodejci musí ode dneška při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur, tedy v přepočtu 3600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, hlavně z čínských e-shopů.
5: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení. Podle geologické služby Spojených států mělo sílu 6 stupňů. Otřesy postihly mexický stát Sinaloa v Kalifornském zálivu. Tamní úřady ale zatím neinformují o žádných škodách anebo obětech. Mexiko leží na střetu litosférických desek a zemětřesení tam jsou poměrně častá. Jedno z nejničivějších zemi zasáhlo v roce 1985. Zabilo tehdy tisíce lidí. V Mariánských lázních dnes brzy ráno hořel kávovar v jednom z hotelů. Oheň poškodil kuchyni a předběžná škoda je 15 milionů korun. Z hotelu bylo preventivně evakuováno 117 lidí. Při požáru se nikdo nezranil. Ubytovací část oheň nezasáhl. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Jana Třísková.
6: Na místě zasahovaly 4 jednotky hasičů. Po lokalizaci požáru provedly odvětrání zasažených prostor. Na místo bylo také povolán Technický ústav požární ochrany TUPO. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření. Na místě nebyl nikdo zraněn a hosté se mohli vrátit zpět do hotelu.
3: Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na D1 směrem z Vyškova na Brno se před Rohlenkou na 208. kilometru řeší nehoda tří aut. Projíždí se jenom jedním pruhem. V koloně z 213. kilometru se zdržíte více než půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D8 vjedete do kolony u sjezdu na Zdiby. Pomalu se pak jede až na začátek k Belské ulice, kde se připravuje omezení a projíždí se jenom jedním pruhem. Zdržení teď asi 20 minut. V Praze je problém ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov. Na začátku tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Je označeno hlídkou policie a kolona už z Dobřížské od Zlíchovského tunelu je na 15 až 20 minut. Dobře dojte. Bude oblačno až zataženo, odpoledne čekáme v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů. To byly zprávy a na Plusu začíná Vinohradská 12.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Dobrý den, Petr Hůž vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Na jedné velké akci, kde jsem pracoval v týmu, tak jsme měli zázemí pro tým. A když jsem přišel takhle uprostřed akce a byl jsem hladový, tak jsem tam našel talířek, na kterém byly takové černé kolečka, takové kávové sušenky. A říkal jsem si, je to naše společná místnost, je to náš tým, asi si můžu klidně nabídnout. Tak jsem vzal jedno to kolečko, zakousl jsem se a ono se krásně rozsypalo. To nebyla sušenka, to byly takové ty kávové kolečka z presovače a někdo je všechny vyndal a naskládal je a přikryl je ubrouskem. A když jsem to kolečko bral a dával do úst, kolega se na mě díval, ale nic mi neřekl, byl překvapen a pak velmi dobře se bavil. A záměr tady toho kolečka černého nebylo to, že to člověk může sníst, ale bylo to na vyhození. Jaký je záměr určitých věcí, které jsou okolo nás? Jaký je třeba účel oblečení? No to, že se oblečeme. Jaký je třeba účel batohu? Že si zbalíme věci na cestu. Jaký je účel map v telefonu? No, najdeme potřebnou cestu. A jaký je účel horského kola? No to, že na cestu vyrazíme. Všechno to může být například o cestě. A každá věc má svůj záměr. Není tady jenom tak. A možná jsem položil příliš jako banální otázky, protože u každé věci přece víme, jaký je její záměr. Jaký je účel a záměr církve? Kde se o tomto záměru, účelu můžeme více dozvědět? A jak to všechno může souviset s cestou? Vítejte v pořadu Klika na téma Na cestě. Matouš 28, 18 až 20. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Někdy můžeme mít pocit, že Bible je složitá. Je těžké se v tom všem nějak zorientovat. A Ježíš nám to dělá trošku jednodušší. On celou Bibli, nebo minimálně celou Tóru, zhrnul do dvou jednoduchých pravidel. Řekl, miluj Boha naplno a miluj naplno taky bližního svého. Říkám to trošku zjednodušeně. A také než Ježíš odešel, tak řekl, jaký je záměr tedy ne oblečení, mapy, batohu nebo kola, ale jaký je záměr církve. Řekl to do jednoduchého poslání. Jděte, získejte mi učedníky, učte to, co jsem vám přikázal. My se někdy v církvi scházíme, chceme být spolu a to je potřebné, dobré. A také k tomuto scházení zveme své přátele. Říkáme, přijďte, buďte s náma, budeme všichni spolu. Ale je záměr církve být spolu? Ježíš řekl, jděte, ne seďte nebo volejte lidi k sezení, ale jděte za nimi, buďte v pohybu. Jan 14, 6. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Ježíš je cestou. Následováním Krista je o tom, že podnikáme nějakou cestu. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše. Je to zase o pohybu. A tak záměrem církve není jenom být, nebo není jenom scházet se, nebo není jenom být spolu, ale být v pohybu. Jděte ke všem národům, vstupte do všech kultur, buďte součástí kultury, nevytvářejte svoji vlastní subkulturu, svoje ghetto, svoji sociální bublinu, ale buďte schopni vkročit do jiných sociálních bublin. V minulosti jedna církev v Praze se jmenovala Ta cesta, protože záměrem křesťana je následovat Ježíše, přicházet k Otci skrze Ježíše. Je to o pohybu, je to o cestě. A také záměrem církve není jenom být spolu, sedět, scházet se, volat lidi za námi, ale jít za nimi, vstoupit do jejich světa, do jejich života, do jejich kultury. Jak už o mě možná víte, chovám ovečky.
Někdy ovečky převážím, taky převážím jabka, převážím dřevo. Teď si před 14 dny můj nejstarší Filip pořídil včely. Začal chovat včely a tak zvažuju při tom všem převážení věcí a také při tom, že často zašpiním auto, že bych si koupil čtyřkolku. Hodně to zvažuju, už rok a půl na ní šetřím a teď jsem ve fázi, kdy začínám vybírat. Dívám se na typy, na ceny, na dodavatele, na servis a přemýšlím vážně nad jednou věcí, že si připlatím 13 000 a to je za posilovač řízení. A protože jednak bych chtěl, aby čtyřkolku někdy mohli taky řídit moje děti a bez posilovače to řízení je těžké. Když ale čtyřkolka jede, tak tam posilovač skoro nepotřebujete, protože když je něco v pohybu, řídí se to daleko lépe. Jsme církev, která je v pohybu, nebo je naše řízení těžké a tuhé? Ještě jednou začátek toho textu. Matouš 28:19. Jděte ke všem národům a získejte mi učedníky. Získejte mi učedníky. Záměr církve není jenom být, scházet se, ale být v pohybu, být součástí dění, nevytvářet jenom svůj vlastní svět. Diakonie ve Vsetíně zřizuje nový kurz nebo novou školu. Je to biblický leadership. Vytvořili koncepci, mají tam velmi známé učitele, osobnosti a teď jsou ve fázi, kdy hledají studenty. Spustili propagaci, dělají nábor studentů, přijímání studentů. Druhá věc v záměru církve je nejenom být v pohybu, to je ten první záměr, ale druhý záměr je získat učedníky, studenty, žáky. Ne získat křesťany, a spořádané a slušné, ale získat Ježíšovy studenty. To může pro někoho možná znít tak zjednodušeně nebo až vulgárně, ale křesťanství není o tom být jenom křesťan, který někam chodí a tam sedí a chová se slušně a spořádaně, ale křesťanství je o tom být studentem Ježíše Krista. Jděte ke všem národům, získejte mi učedníky a učte všechno, co jsem přikázal. Křesťanství, křesťan, záměr křesťan a záměr církve je být inspirovaný Ježíšem, učit se od něho, učit se jeho učení. Pracuji ve správní radě Křesťanské akademie mladých a mám tam jednoho nového kolegu, který se jmenuje Martin Pence. O Martinovi jsem toho hodně slyšel, vím, že to je schopný člověk, že to hodně dokázal, ale když jsem ho potkal, tak mě jedna věc překvapila. Překvapila mě jeho intonace a jeho gesta a taky formulace některých vět. Měl jsem pocit, že slyším a vidím ještě někoho jiného. Měl jsem trošku pocit, že slyším a vidím Martina Moldána, biskupa apoštolské církve. Martin Moldán je pastor církve, kde vyrůstal Martin Pence. A Martin Pence, mám pocit, že dneska je asistent Martina Moldána. A Martin Pence vyrostl vedle Martina Moldána. Martin Moldán je pro něho nejenom přítel nebo vedoucí, ale možná taky v něčem vzor. A je zajímavé, že když vidím Martina Pence, jako bych v té intonaci, v těch gestech, v některých formulacích slyším Martina Moldána. A asi jste to už někdy zažili v rodině, ve firmě, v církvi, že někdo někoho inspiruje a pozná se to i na intonaci, gestech a taky na názorech nebo na přístupu k některým věcem. Nevím, když lidé vidí nás křesťany, jestli můžou slyšet intonaci Ježíše nebo gesta, ale je z nás cítit učení Ježíše Krista, hodnoty Ježíše Krista, jsme inspirováni Kristem. Mám dojem, minimálně z toho prostředí, ve kterém jsem vyrostl já, že jsme to učení o Ježíši Kristu smrskli jenom na to, že Ježíš zemřel, byl vzkříšen, zemřel za naše hříchy a my jsme v něm zachráněni. Ale tohle je o dílu Ježíše Krista, ale ne o učení. Myslím si, že co se týká učení Ježíše Krista, tak máme dva úžasné zdroje. Ten první, to jsou příběhy o tom, co Ježíš dělal, o jeho životě. A když je čteme nově a oděláme si brýle toho, jak už jsme to viděli a znali a jak nám o tom někdo povídal, tak můžeme vidět neskutečné, strhující
poučné a inspirativní příběhy. No a pak je tam ještě druhý zdroj, jsou to zase příběhy, a to jsou příběhy, které Ježíš povídal, a to jsou podobenství. Mám pocit, jako bych byl na začátku své křesťanské cesty, protože je mi 48 let, jsem skoro od malička křesťanem, ale až dnes začínám objevovat krásu podobenství a krásu a inspirativnost příběhů o tom, co Ježíš zažil, co dělal, jak se k věcem stavil a co učil. A tak si uvědomuju, že záměr křesťanství není být někde na místě, sedět, scházet se. To je taky dobré a je to potřebné. Ale církev je tady o tom, aby byla v pohybu, a křesťanství je o tom jít za Ježíšem a být jím inspirovaný. Matouš 28, 18 až 20. Ježíš přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. No osobně, když se dívám na válku na Ukrajině, na válečné zvěrstva, tak přemýšlím, zda je to pravda, zda je Ježíši Kristu dána veškerá moc. Protože sami v životě někdy zažíváme bezmoc a také vyčerpání ze všech trápení, starostí a povinností. A na závěr ještě jedna silná věc. Já jsem s vámi po všechny dny. Boží přítomnost, to je něco, o co se někdy tak snažíme zažívat přítomnost Boha. Modlíme se, uctíváme, snažíme se žít svatě. Jsou to dvě významné věci. To, že Ježíši Kristu je dána veškerá moc na nebi i na zemi, a to, že Boží přítomnost může být v každý čas na každém místě s náma. Ale možná je to s ničím spojené. Záměr církve je být v pohybu, vstupovat do aktuálního dění, přinášet dobré zprávy a také být studenty Ježíše Krista, být Ježíšem Kristem inspirování. A možná ta Boží přítomnost a moc se uskutečňuje a projevuje i skrze církev, která je v pohybu. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Co je ta moje cesta, kdy já jsem inspirovaný Ježíšovými příběhy? Do čeho já můžu vstoupit? Kam já můžu jít? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika. Pokud si chcete poslechnout znovu tenhle pořad nebo některý z předešlých, tak buď to můžete najít na podcastových serverech nebo v archivu Rádia 7. A já už se od mikrofonu z Rádia 7 loučím, mějte se pěkně a třeba zase příští týden.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky lidových písní. Symbolickou pozvánkou do Velké nad Veličkou je dnešní folklorní okénko nazvané Jarek Miškeřík, sběratel horňáckých sedláckých. V rámci horňáckých slavností 2026 bude hlavní večerní pořad v pátek 17. července na Strážné Hůrce věnován také nedožitým 80. narozeninám Jaromíra Jarka Miškeříka, jedné z výrazných muzikantských osobností horňáckého regionu. Vyučený strojní zámečník byl skutečnou duší místního folklorního dění. Kromě vlastního hraní byl vyhledávaným primášem, založil a vedl dětskou muziku souboru Veličánek, která po jeho předčasném úmrtí přijala jméno C.M. Jarka Miškeříka. Byl autorem mnoha pořadů, nejen na horňánských slavnostech. Řadu let se také věnoval sběru písní ze všech obcí na Horňácku. Skvělá sbírka Zpěvník horňáckých sedláckých bohužel vyšla až posmrtně. Malý medailon výjimečného muzikanta připravila hudební redaktorka Helena Bredfeldová. Nalaďte si folklorní okénko dnes v 16 hodin. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný dnešní den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Mužský pěvecký sbor Dolní Dunajovice vás zve na 18. ročník zpívání mužských sborů s podtitulem A když dojde sobotěnka, na kterém domácí sbor oslaví 25. výročí svého založení. Začátek programu v sobotu 4. července v 16 hodin na tanečním parketu zahájí cymbálová muzika Šmitec. Postupně se představí mužské sbory z Vacenovic, z Kyostic Tvrdonic, Dambořic, Novosedel, Nedakonic a Hroznové Lhoty i hosté ze slovenského Smolinského, mužský sbor Paniháj z Moravan a samozřejmě domácí mužský i ženský sbor z Dolních Dunajovic.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: 12. část.

0: Mrzlo a raní polana ležela pod sněhem. Vesnice byla pustá, neboť běželo-li z chýše do chýše rozedrané dítě, ať rusínské, ať židovské, vypůjčit si na lopatu trochu ohně, utíkalo sněhem rychle, aby bylo zas brzy v teple. Nad Šafarovým dvorem a jabloněmi letěly vrány. U okna, ne nad půl třetí pídě velkého a obráceného k východu do dvorku s Jasanem, stál Pinches Jakubovič a modlil se, jsa zahalen v bíločerně pruhovaný talis s kostkou tefilin na čele a s jeho řemínky sedmkrát obtočenými kolem obnažené levice, jíž prochází krev přímo od srdce. Brana si šla do obce vypůjčit, vyprosit, vyplakat, vykřičet nebo vyvyhrožovat pro krávu trochu sena, které došlo, a děti se vrzali na dvorek pouštějíc se sem zimu. Pinches Jakubovič se modlil ranní modlitbu.
1: Slaven a veleben budiš Bůh, který žije. Jestiť a není omezen čas soucnosti jeho. Jest jediný a není jedinosti jako jedinost jeho. Nemá podobu těla a není tělem a v jeho svatosti nic mu nelze přirovnati.
0: A když došel k slovům: hle, Pán světa všemu stvoření projevuje velikost svou a panství své. Bohatstvím proroctví svého obdařil muže volby a slávy své. Pinches Jakubovič se rozplakal. Ale velké slzy, které mu stékaly po hubených lících a padaly na talis, byly slzy radosti. Dnes, v největší den jeho života, ho nazval Bůh Hospodin jménem Lamed Vav. Dnes v noci na úterý se Pinches Jakubovič, oblečený v umrlčí košili, modlil strašlivou kabalistickou modlitbu Churban Bajit. Když se vrátil z ledové síňky s čelem spoceným a nohama promrzlýma do tepla postele, zjevil se mu, sotva usnul, anděl snů.
1: Vstaň, Lamed Vave Pinchese.
0: Pinches Jakubovič v strašném leknutí vyskočil a stál před andělem. Velice se před ním zastyděl, že má roztrhané podvlékačky.
1: Posílá mě Bůh, Hospodin, řekl anděl.
0: Jak se sem anděl dostal, zda dveřmi, Pinches nevěděl. Byl to obrovský jinoch v bílém rouše a zlatých opánkách a jak seděl na židli u stolu, dotýkalo se jeho temeno stropního trámku. Přirozené položení jeho dlouhých nohou by bylo bývalo směrem k branině pohovce, z níž leze seno, ale poněvadž se jejího lože v té době nečistého nechtěl dotknouti, a protože ho zřejmě také zábla chodidla, posunul je stranou ke kamínkům, takže seděl od Pinchesa poněkud šikmo. Anděl promluvil. Zpočátku důstojně. Třebaže anděl sedící, ohřívající si nohy a mluvící trochu přes rameno, velebně nevypadá. Ale do jak nevážného, nedbalého tónu upadl pak. To už byla zřejmě slova jen jeho a nikoli Hospodinova. Pinches o tom přemýšlel celý zbytek noci. A bude o tom hloubati ještě dlouho. A dá-li Bůh, do sta let.
1: Bůh Pán, k tobě mluví mými ústy toto, řekl anděl. Lamet Vave Pinchese, synu Janklův. Tvé volání došlo k sluchu mému a neuslyšel jsem je. Chtěl jsem židovskou obec Polanskou pro její nepravosti roztříštiti prutem železným jako nádobu hrnčířskou a rozmetati ji jako písek pouště. Hněv můj a prchlivost má byly tvými modlitbami usmířeny a smiloval jsem se. Hle, není již chaluců a není mizrachistů. Shladil jsem je z tváře země jako nečistotu a bude opět jediná Polana jako odevždy. Žádám však smírnou oběť. Jednu za celou obec. Jedinou, ale strašnější, než je kterákoliv jiná.

0: jakou Polana ještě neviděla. Hroznější než oděnec, oheň i hrob, smrt všech smrtí. Již zítra vydej mi ji bez zdráhání. To za prvé, Lamet Vave Pinchese, synu Janklův. A věc druhá. Ostatních lidí si všímati nemusím, ale tebe musím. Dej mi už pokoj s Mesiášem a neobtěžuj. Kdo má dvakrát týdně poslouchat tvé upomínání, rouhání a vyhrožování? Vím sám nejlépe, jaké mám úmysly se svými židy a kdy ho mám poslat. Pak tě nemají zápsti nohy. A anděla také. A za třetí. Tu zase mýlíš, myslíš-li si, že proměním branu v rybu. Bude účast na slávy nebeské stejně s tebou. Je vidět, jak stále ještě mi málo rozumíš. Proč jsem stvořil branu? Aby v potu tváře dobývala chléb tvůj. Ale všechno má meze. Krejčuj trochu. Salamon Fuchs si vzadu prodřel kalhoty. Jdi si k němu pro práci. A že tu před mým poslem přešlapuješ v takhle rozsápaném prádle, za to se ty, krejčí, trochu styď.
1: Pinches Jakubovič se u okna, za nímž stál ojínělý peň Jasanu, domodlil ranní modlitbu. Ukládá talis, tefilin a modlitby pod postel do své bedničky pomídle. Vnitru slyší ještě slova andělova. A v duchu mu ozvěnou zní dvojí melodie poselství, jakoby přicházející z dálek, kam anděl odletěl. Dvojí píseň prostupující se, proplétající a protínající, jedna sobotně radostná na jasný motiv Lamet Vave, druhá na motiv smrti, ponurá a smutná, jakoby byla lkána v šeřené modlitebně o dnu pokání. Ale těžká melodie smrti nabývá nad zvonkovým jásáním vrchu, zatlačuje je stále dále od sebe. Pak se maličko pootvírá nebeská brána, veselá píseň do nich mezerou vklouzává, brána se zavírá a na světě zůstává jen temná, strašlivá melodie. Smrt. Smrt, smrt. Zítra v Polaně. Pinches Jakubovič si obléká na roztrhaný kabát ještě jeden krátký roztrhaný kabát a vychází do mrazu. Ke komu v Polaně vejde smrt hroznější než oděnec, oheň i hrob, jakou ještě Polana neviděla? Smrt. Všech smrtí. Pinches Jakubovič myslí na příšerná neštěstí, na zločiny, o jakých nebylo nikdy slýcháno, na mučení, na zneuctěné mrtvoly, na údy rozmetané na pospas psům a vepřům. Ale to vše jest příliš málo. To odporuje proroctví. Myslí tedy na strašlivé démony a shledává dějinné vědomosti o jejich činech. Jde obhlížeti vesnici, zda snad nepostřehne znamení jejich brzkého příchodu. Jde zmrzlý, s hlavou v ramenou a s rukama hluboko v kalhotových kapsách, také kolem Šafarova domu. A tam, v krčmě, Na zamrzlé tabulce zasklených dveří si vydýchal Josef Šafar kolečko, jímž se dívá do pusté ulice. Vidí Pinchesa Jakuboviče. Zaklepe tedy na okno, maličko otvírá dveře a volá: Hej, Pinche, pojďte sem na chvilku. Má snad smrt vejít k Šafarovům. Probíhá lamet Vavovi hlavou. Pinches poslušně jde. Poslyšte, Pinche, praví mu v krčmě Josef Šafar. Také jste viděl kousek světa. Slyšel jste někdy jméno Karadžič? Karadžič? Ne, snad nějaký Turek. Žid ne? Ne. Josef Šafar chodí s tím jménem v hlavě již 14 dní. Karadžič, Karadžič, Karadžič. Po tolikerém opakování se už ani sám nevyzná, jak to jméno zní, a žena ho jen stále mate svým: No jistě, a uvidíš, firma Dub a Arnstein, to by ovšem souhlasilo. Obchodní zástupce, to by bylo také v pořádku, ale Karadžič? Ivo? Chystá se již 14 dní Hanele psát, ale doma není ani papír, ani obálka a k Fuksovům pro ně nikoho posílat nemůže. Salomon by se stejně dověděl, pro koho to je.
2: Karadžič, Karadžič, Karadžič.
1: To jméno mu nedá spát. Mučí ho starostmi, jak ukrutný dovede někdy býti osud. A přec se nedá podniknout nic, pranic, leč mučiti se dále a čekat snad ještě týdny, než přijedou. Slyšel jste někdy, že by se Žid jmenoval Ivo? Neslyšel. Může se tak nějaký Žid jmenovat? Nemůže, odpovídá Pinches.

0: té době byli oba milenci od Polany již nepříliš vzdálení a v krajině Hanele dobře známé. Stáli v Hryhorově, vsi asi na polovině cesty mezi Tratí a Polanou. Projeli na desetidenní cestě Slovenskem, letíce po umrzlých silnicích se sypkým sněhovým popraškem po okrajích a nechávajíce za sebou křižovatky s Ježíši, u jejichž nohou květy venkovských zahrádek již dávno zmrzly v hnědé otepy. Zastavovali se v městech a městečkách a zatímco Ivo objížděl zákazníky, Hanele na něho netrpělivě čekávala, prohlížejíc staré zámky, náměstí s mnoha výkladními skříněmi a zvědavě nahlížejíc do malých židovských krámků.
1: Spávali v hotelích a hostincích, jejichž pokoje se podobaly o něm pražským jen vonnou sladkostí svých nocí a látkovými kloboučky žárovek na nočních stolcích. Byla to cesta krásy, zdraví a velké něhy.
0: Pak jednoho odpoledne přeletěli po mostě, minuli železniční koleje, vjeli do stanice, do ulic Hanelina krajského města se známými krámky a povědomým vrátným před hotelem a Hanele, vystupujíc z prsy poněkud stísněnými z auta, náhle pocítila, v jak daleké minulosti je za nimi slovenská cesta.
1: Na obzoru za rovinou bylo již viděti zasněžené hory.

0: Dostaneme se do Polany? Zeptal se v hotelu Ivo Karadžič vrchního číšníka, oknem pozoruje padající sníh.
1: Autem? Smál se číšník. Budete rádi, dostanete-li se tam saněmi.
0: Najali tedy od rusínského gazdy Dvůjla saně a vypůjčili si od něho množství kožichů s dlouhými vlněnými třásněmi, jež se podobají ovčímu rounu. Ivo koupil přes boty plstěné papuče. Ležela před nimi cesta alespoň desetihodinová, s odpočíváním snad dvanáctihodinová. O půl čtvrté ráno na ně před hotelem čekali saně, které svou petrolejovou pochodní, zatknutou vedle klanice u podsedního koně, osvětlovali úsek pusté ulice a přes noc napadlý sníh. Mráz stahoval nosní sliznice. Zabalili se do kožichů a usedli do sena, vrtíce si v něm těly pohovky co nejpohodlnější. Vyjeli do noci. Rolničky zazvonily. Teď tedy krmili v Hryhorově. V židovské zájezdní krčmě. Uložil Hanele, zabalil jí v kožichy, na starou pohovku z voskovaného plátna v ledovém pokoji, kde už kromě stolu, jakési bedny a pavučin v koutech, nebylo nic jiného. Hanele usnula. Ivo Karadžič pil v prázdné krčmě s gazdou Andrijem Dvůjlem hnědou tekutinu, které zde říkali čaj. A když s úsměvem sice, ale přec jednoslabičně odmítl otázky šenkýřky v nazrzlé paruce, odkud pán jede, pán je tu za obchodem, pán cestuje s Hanele Šafarovou z Polany, chodil se dívat na dvůr na koně, kteří tu stáli s pokrývkami na hřbetech, s ojíněnými tlamami a s chuchvalci roztroušeného sena v sněhu pod sebou. Již dlouho mu nebylo tak dobře a svěže. Jaká to byla cesta? Cesta bílou rovinou, s horami před sebou, s horami za sebou, se sluncem, které se tak náhle prodralo ránem a rozblištělo rovinu do oslnivého mihotání, s koni pádícími mrazem, s rolničkami, které zvoní do rytmu dupotu a s mileneckýma rukama, hledajícíma ne bez námahy pod spoustou kožichů a v záhybech šatů sebe a teplo svých těl. A teď hledě na povalové stěny a jediný stůl této ubohé krčmy, na ženu v paruce nakládající do kamen dlouhá buková polena a dívaje se oknem na rusínky pospíchající v ovčích kožiších sněhem, na bradatého žida s vysokými plstěnými papučemi, který naproti vyšel před krámek a zamnuv rukama hned v něm zase zmizel, a dýchaje zcela nezvyklou atmosféru, byl nadšen a usmívaje se sám sobě znova opakoval. Gogol, díl prvý. Že jsou jen 5 hodin cesty od Polany, na to nemyslil. Chodil se tiše dívat do pokojíku na Hanele. Byla dočervena ošlehaná mrazem a spala klidně. Jak je krásná, pomyslel si. Viděl svět už tak úžasná ústa. Jaké štěstí, že jsem vás našel, má holčičko.

Pak po páté nebo po šesté se před ní postavil do pozoru, klapl po vojensku podpatky a hlásil: Vaše vysokoblahorodí, Gosudarino, samovar je připraven. Koně čekají vaše prevoschoditelstvo. Pojedli v krčmě s gazdou Andriem Dvůjlem smažených vajec a barchesu od pátku již trochu tvrdého a popili čaje. Krčmářka chtěla s Hanele zapřísti rozhovor a Jidiš se jí na něco tázala. Hanele neochotně odpovídala, ale Ivo Karadžič třeba nerozuměl ani slova. Řekl se smíchem, ale přec trochu zlomyslně napodobuje intonaci její řeči: Ano, jmenuji se Ivo Karadžič, jsem z Ostravy, je mi 33 let, jsem zástupcem firmy se smaltovaným nádobím Dub a Arnstein, jsem velmi bohat a jedu do Polany žádat o ruku Hanele Šafarové. Krčmářka se trochu uraženě smála. Než nasedli do saní a vyhledali si v seně svá vysezená křesla, sáhl si Ivo Karadžič trochu nervózně pod kožich na prsa, má-li to bolku. Hanele pohyb spozorovala a náhlou úzkostí se jí nepodařilo dosti zhluboka vdechnout. V tobolce byl Hanelin rodný list, dokument o její plnoletosti dosažené před 3 nedělemi. Od počatí koně uháněli po umrzlé cestě. Rovina se úžila a vjeli do brány hor, jež se stala brzy tak těsnou, že byla jen silnicí a říčkou daleko do prostředka zamrzlou. Zas hledal v záhybech kožichů její ruku. Ale ta ruka byla nehybná.

0: Skončilo čtení na pokračování dnes 12. část O smutných očích Hany Karadžičové.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Bylo 11 hodin a 30 minut. Máme 11:30, středa 1. července. A od mikrofonu Proglas vás srdečně zdraví a krásný den přeje Martin Novotný.

0: Ve Skotcích u Žlutic právě začíná letní poutní sezona a s ní i cyklus Živé skoky. Na obnově a oživení tohoto historického mariánského poutního místa se podílí spolek Pod střechou. Jehož místopředsedou a současně dramaturga cyklu Živé skoky teď vítám v živém vysílání Radia Proglas. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré poledne.
0: Můžete prosím na úvod ve stručnosti přiblížit příběh poutního místa Skoky?
1: V roce 1717 vzniká ve Skokách kaple, kterou si postavili místní obyvatelé, především zatím stál tamnější sedlák Adam Lienert. Vybral si zasvěcení pro panu Marii Pomocnou. A protože zbyly z vybraných peněz nějaké prostředky ještě, nechal do kaple zhotovit obraz Panny Marie Pomocnice, kopii takzvané pasovské Madony. To, že ve Skokách je pasovská Madona, se poměrně rychle rozneslo. Barokní doba vnímala kopie obrazů, že mají podobnou moc jako originály, a pasovská Madonna byla považovaná v té době jako za obraz zázračný. Takže do Skoků začali chodit poutníci a začalo jich tam chodit tolik, že nakonec nezbylo, než vedle kaple postavit dnešní poutní kostel, který je z roku 1745 a o který se dneska staráme. Kostel zůstal stát, jenom ta vesnice, která byla okolo 60. letech, podlehla demolici kvůli ochrannému pásmu Žlutické přehrady na pitnou vodu, takže dneska uprostřed svahu, uprostřed lesa je jenom ten krásný, veliký dvouvěžový barokní kostel.
0: Jaký bude letos začátek poutní sezóny ve Skocích?
1: Zahajujeme putováním po Skokovské stezce, což je stezka, která propojuje klášter v Teple a Skoky. Poutníci se už zítra v poledne sejdou v teplském klášteře a dva dny z kopí skokovského obrazu budou putovat až do Skoku, tam přijdou v sobotu v podvečer a večer v sobotu 4. července bude následovat Noc světel, což je vlastně večer modliteb se zpěvy z francouzské komunity Teze, podání improvizovaného sboru, podání improvizovaného orchestru. Kostel je osvětlen množstvím svíček a je to vždycky nádherný zážitek. A potom v neděli 5. července následuje Skokovská pouť, to je taková jako hlavní pouť ve Skokách, je to tradičně česko-německá pouť a navazuje to vlastně na barokní datum svátku navštívení Panny Marie, jemuž je také vlastně tak to je zasvěcen Skokovský kostel.
0: Ano. Jaké další akce nabídne letošní cyklus Živé skoky?
1: Tak je tam řada koncertů. Nebudu říkat přesně data, protože je lepší se podívat na stránky skoky.eu. Předpokládám, že nelze si pamatovat všechno, co někdo bude jako říkat. Vystoupím tam i já, jakožto písničkář, s Josefem Štěpánkem a Jaromírem Honzákem představíme nové album Šénou. Bude se konat o něco později představení festivalu Procházky uměním. Vystoupí kapela Barok Unlimited. V srpnu potom se objeví mezi námi písničkářka Romana Janotová. Koncem srpna česko-slovenské duo Hmlisto se svým novým albem Samoty. Na konci srpna kalenský soubor Gemini Musicales nám představí písně Adama Michny z Otrdovic. Celý večer takhle bude tomuto populárnímu baroknímu autorovi věnován a Živé skoky končí 5. září prodejní vernisáží listů z Gasthausu. Listy z Gasthausu jsou i takové týdenní setkání mladých výtvarníků, kteří přímo na místě vyrábějí grafické listy inspirované místem.
0: Takže jen bych lehce rekapituloval, pokud někdo má zájem, tak si hodně informací najde na www.skoky.eu. A ještě poslední otázka, jaké má spolek pod střechou s poutním místem Skoky plány do budoucna?
1: Tak tady tu chvíli máme připravený projekt rekonstrukce kostela a máme připravený taky projekt výstavby nebo rekonstrukce šopova hostince, bývalého poslední stavby, která ve Skokách zůstala stát. Rekonstrukce by měla směřovat k vytvoření určitého zázemí pro poutníky, v podstatě takového poutního domu. Co se týče rekonstrukce kostela, první kroky už některé jsme zahájili, nicméně ta budoucnost všech těch prací bude taky záviset nejen na nás, ale také na majiteli objektu, kterým je kolonie premonstrátů v Teplé.
0: To byl Petr Linhart, místopředseda spolku Pod střechou, který se podílí na obnově poutního místa Skoky. Děkujeme a přejeme vše dobré. Naslyšenou.
1: Díky za pozvání a děkuji a naslyšenou.
0: Krásný den.
1: I vám.
0: A my budeme pokračovat nějakou příjemnou hudbou.

objevil jsem malý obchod s koření. Prodávala tam dáma s černým kloboukem a já ani nevím, proč koupil jsem si kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. Na oblohu naskákaly šafránové hvězdy, pouliční lampy se praly o můj stín. Marně jsem hledal dámu s černým kloboukem, marně jsem hledal, kde koupil jsem ten kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň.

Ptáku na rohu ulice nikdy prý nebyl obchod s koření. Nikdo ani nezná dámu s černým kloboukem, jen mi se pořád zdá, že tam koník mým. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. A tak vedle ní žiju, jako ten, kdo nepospíchá, bloudím po ulicích a opijím se sílou ticha.

Biskup Martin David putuje s rodinami a dětmi na Prašivou. Program setkání nabídne vedle mše svaté i tvořivé dílny, divadlo, křížovou cestu pro mladé a další aktivity. Začátek letních prázdnin znamená pro řadu diecézních i řeholních kněží nová pastorační poslání spojená se stěhováním. Například v ostravsko-opavské diecézi se to dotkne například Hlučína, Orlové Fulneku nebo Ostravy. Tam z hlavního města přichází salesián Vlastimil Vajďák. A v kostele svatého Petra a Pavla v Úštěku se uskuteční slavnostní žehnání nového zvonu. Farnost ho pořídila z výtěžku sbírky věřících v dílně zvonaře Manouška. A máme 11 hodin a 48 minut. Za 12 minut bude 12 hodin.

0: Porozumět hlouběji tomu, co konáme, když slavíme svatá tajemství a naučit se z liturgie lépe žít. To je hlavním smyslem letní školy liturgiky pro kněze, jáhny, ale i věřící laiky. Uskuteční se v druhé polovině srpna v prostorách arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Letošní ročník má podtitul Liturgie a církev. Program představil Proglasu jeden z hlavních organizátorů, pater Radek Tichý.
1: Letní škola není jenom o přednáškách a workshopech, ale také o liturgické modlitbě. Každý den se snažíme se modlit denní modlitbu církve breviář, který se možná mnoho lidí modlí doma samo nebo třeba v rodinách nebo s přáteli, ale ve větším společenství a v krásném prostředí kostela je možné to udělat opravdu hezky, inspirativním způsobem, takže nově zažijeme, že jak nás liturgická modlitba může nést a jak z ní můžeme čerpat. Jsou tam také konkrétní praktické workshopy. Jeden z nich bude třeba zaměřený na službu lektora, aby ti, kdo při bohoslužbě již čtou, nebo by se k tomu třeba rádi odhodlali, aby se mohli také velice prakticky zdokonalit v této službě.
0: Kromě celotýdenního programu organizátoři letos nově nabízejí také možnost jednodenních návštěv. Pokud by chtěl někdo do Kroměříže dorazit třeba jen na otočku, neměl by si podle Radka Tichého nechat ujít zejména sobotní odpolední program.
1: Vypíchnul bych sobotní den, a to z toho důvodu, že odpoledne chceme věnovat ne přednáškám, ale diskuzím a chceme si povídat o tom, co se může, musí a nesmí měnit v církvi a o tom, co se může, musí a nesmí měnit v liturgii. Protože to jsou obě dvě skutečnosti, které podléhají nějakému vývoji, který, jak také věříme, vede Duch Svatý, ale zároveň se do toho někdy přimíchá ta člověčina, takže hledat, co je v těch proměnách správné a co ne, co je trvalé a co je proměnlivé, to je nesmírně zajímavé a užitečné. Jak pro oblast církve, tak pro oblast liturgie.
0: Řekl nám pater Radek Tichý, rektor pražského arcibiskupského semináře a jeden z hlavních organizátorů letní školy liturgiky. Veškeré podrobnosti a možnosti přihlášení zájemci najdou na internetových stránkách liturgie.cz.

Za 3 minuty bude poledne a my máme čas na myšlenku na den. Dnes bude interpretována Antonínem Žolnerčíkem.

Když se řekne slovo prázdniny, znamená to pro mnoho žáků a studentů čas užívání si a sladkého nic nedělání. Ony vytoužené 2 měsíce se dají trávit různě. Někteří pojedou s rodiči k moři, jiní se vydají na hory, mnozí pojedou na skautský tábor či na salesiánskou chaloupku. Žel najdou se i takoví, kteří měli smůlu a propadli. Těchto několik jedinců pak stráví letní období s učebnicí v ruce, aby si posléze obhájili postup do dalšího ročníku. Vůbec jim to nezávidíme, ale držíme palečky, aby se jim podařilo dohnat vše, co během uplynulého školního roku zanedbali. Nic není zadarmo, proto si mnozí studentíci o prázdninách přivydělávají, když mají to štěstí nebo známosti a nějakou tu brigádu si seženou. Je to dobrá a hlavně užitečná zkušenost na vlastní kůži zjistit, jak těžko se ty hodnotné barevné papírky získávají. Ve škole při poslední hodině náboženství jsem vždy dětem připomínal hned několik důležitých skutečností. Například, prázdniny máme od školy, nikoli však od Pána Boha. Proto také o prázdninách pamatujeme na modlitbu ráno i večer a v neděli pěkně šupky hubky do kostela na mši svatou. Také o prázdninách pamatujeme na své zdraví, dáváme na sebe pozor, i když se každý den modlíme k andělům strážným. Své zdraví a svoji bezpečnost máme vždy jen ve svých rukou. Také o prázdninách platí desatero božích přikázání, proto zpytujeme denně svědomí a když už se nám něco na duši objeví, v každém kostele existuje zpovědnice. Totéž plně platí i pro nás, dospěláky. A tak na začátku prázdnin a dovolených si navzájem přejme, abychom si nejen odpočinuli, ale také načerpali nových sil. A hlavně nezapomeňme děkovat našemu Pánu za všechny milosti a dary, kterými nás, lidi, tak bohatě obdarovává.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní modlitbě chceme pamatovat na poutníky na Velehrad a na obce, kterými procházejí, dnes na Slavkov pod Hostýnem a svatý Hostýn. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii
1: a ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdráva jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, roz za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdráva jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdráva jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Roduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
2: Modleme se.
0: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení na kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
2: Svatý Teobalde,
1: poroduj za nás.
2: Všichni svatí a světice Boží,
1: porodujte za nás.
2: Přidáme modlitbu za mír z kancionálu 35.
1: Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje, prosíme tě za mír pro celý svět a pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje.
2: Amen. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je středa 1. července, krátce popolední, a s tímto časem přichází okamžik pro hudební siestu. Jako první opus můžete vyslechnout koncert pro housle a smyčcový orchestr D-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Solové housle interpretuje Martin Kos a doprovází jej Sukův komorní orchestr.

Skončil koncert pro housle a osmičcový orchestr D-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Následuje symfonie číslo 6 C-dur Franze Schuberta. Slovenskou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

0: nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Dobré odpoledne, je 13 hodin. A zprávy radiožurnálu má Jana Gulda.
2: Sněmovna schválila omezení některých pravomocí prezidenta. Lety mezi Mnichovem a Prahou omezily silné bouřky. Fotbalisti Anglie můžou postoupit do osmifinále mistrovství světa. Na dálnici D8 popojíždí kolona na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem kvůli omezení Vekbelské ulici. A počasí bude převážně oblačno až zataženo nejdřív v Čechách, odpoledne pak i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci dnes schválili omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moct pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Podrobnosti má redaktorka Daniela Brichtová.
4: Pozměňovací návrh přiložil předseda Svobodných Libor Vondráček z klubu SPD k doprovodné novele k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit nynější služební zákon. Předloha zamíří k posouzení do Senátu. Vedoucí stálých misí by měl nově podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Ten už jim teď vydává pověřovací dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident. Z poslanecké sněmovny Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Silné bouřky v Německu zrušily dva lety mezi Mnichovem a Prahou. Mnichovské letiště kvůli varování před extrémním počasím přestalo odbavovat cestující. Omezení se zatím dotklo dvou letů. Kolik se jich kvůli bouřkám ještě zrušilo?

0: větší, ale není jisté. Němečtí meteorologové varovali, že okolí Mnichova dnes postihnou silné bouřky doprovázené kroupami. Stejná výstraha platí až do půlnoci i v Česku. Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Skupina senátorů žádala zrušení části zákona, který ho nastavuje. Mechanismus podle nich nereaguje na změny, například na ty demografické. Kromě toho údajně vede k diskriminaci nebo třeba k porušení práv na samosprávu. Soud ale způsob rozdělování daní za protiústavní nepovažuje. Potvrzuje to soudce zpravodaj Jiří Přibáň.
1: Žádný systém není ideální a to je otázka primárně politická, kterou si musí vyřešit zákonodárce, protože zákonodárce k tomu má legitimitu demokratickou a ústavní soud je v těchto otázkách tradičně zdrženlivý.
0: Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat je do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování. Vysvětluje to veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
2: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne. Musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku. Sport.
3: Fotbalisté Anglie budou na mistrovství světa hrát proti Demokratické republice Kongo. Vítěz postoupí do osmifinále. Hlavní hvězdou nováčka ve vyřazovací části je útočník Joan Wissa, který působí v anglické Premier League. Soupeře vyzdvihl brankář Anglie Jordan Pickford.
4: Je to špičkový hráč, minulé léto se hodně prosadil. Tuhle sezonu jsem proti němu sice nehrál, ale za Brentford se mu dařilo. Naším soupeřem je Kongo, hrdý národ s dobrými talenty. Jsme připraveni, že proti nám nastoupí v té nejlepší formě, ale hlavně jde o to, abychom v dobré formě byli i my.
3: Zápas na stadionu v Atlantě mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo začne v 18 hodin. O 4 hodiny později bude hrát Belgie se Senegalem. Ve 2 hodiny ráno nastoupí Spojené státy americké proti Bosně a Hercegovině a všechny zápasy nabídne živě Radiožurnál Sport.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D8 před Prahou a zavřená silnice 19 u Obrataně. Dálnice D8 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Je to kvůli Belské ulici, kde ve směru na Hloubětín připravují omezení. Už se tam projíždí pouze jedním pruhem směr Průmyslová. Do kolony se dojíždí na 9. kilometru sjezdu na Kralupy a jsou to fronty hlavně v pravém pruhu kamiony. Osobním zastavíte až před Kbelskou. Na pražském okruhu silný provoz před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší kolona je tam směrem na D1 už z plzeňské dálnice. V Praze taky stále řeší následky nehody na jižní spojce směr Barandovský most. Před Chodovskou blokovaný levý jízdní pruh a zdržíte se asi 10 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy hustý provoz. Tvoří se kolona od 176. kilometru až k omezení v Brně a jsou to hlavně kamiony. Silnice 19 z Pelhřimova do Távora je po nehodě neprůjezdná před obrany. Objížďka tam je přes Pacov nebo Černovice. A ještě silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce. Mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem omezení a z obou stran se zdržíte přibližně 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, odpoledne pak i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Dobrý den.
8: Zůstáváte na vlnách proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

příchodem letních prázdnin se v českých a moravských diecézích tradičně mění působiště kněží. Personální změny vstupují v platnost od dneška, tedy 1. července, a týkají se farářů, kaplanů i dalších duchovních. Například v ostravsko-opavské diecézi se noví faráři ujímají služby na 7 farnostech. Jednou ze změn je přesun děkana Pavla Kuchaře z Dolního Benešova do Hlučína. Dosavadní hlučínský farář Petr Rak odchází do Šenova u Ostravy a novým farářem v Dolním Benešově se stává pater Petr Okapal. Změna čeká také Orlovou a Vendryni, kde si své působiště vymění Rafal Vala a Artur Kimak. Nové působiště bude mít také Jan Vojnar, který z Dobratic odchází do Českého Těšína, kde bude působit jako nemocniční kaplan v Třinecké nemocnici. Farnost Dobratice převezme pater Marek Kozák z farnosti Dobré. Personální změny v této diecézi oznámili také Palotýny a Salesiáni.

a ty mi odpustíš, když posté ztratím klíče přes kuchyňský stůl.

dohod. Zvednem se na poslední chvíli. Jdem válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili.

0: sobotu 4. července vystoupí v Mladé Boleslavi country skupina s více než 50-letou dráhou Poutníci. V areálu Michalovská Putna zazní od 19 hodin největší hity, ale i skladby z nového alba, potvrdil kapelník Poutníků Jiří Karas Pola.
1: My poslední roky jezdíme s pořadem, kterému říkáme přes 50 let v country, protože tato kapela letos začala svou 56. sezonu. A během toho koncertu zazní jak ty slavné písničky poutnické od Roberta Křesťana, jako jsou skladby Panenka, Napsal se jméno svý na zdi, až uslyším hvízdání. A tak zazní i novinky v dlouholetém poutnickém repertoáru, hlavně z našeho posledního CDčka z roku 2020, které se jmenuje Stíny na střechách, takže to bude takový pelmel.

13 hodin a 31 minut. Máme minutku po půl druhé 1.7. Máme středu 1.7. a vy posloucháte Radio Proglas. A já vám přeji krásný den.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

kašlem na to, vyletíme ven. Vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt. Je krásný den a my v něm skočíme do

Je středa 1. červenec 2026. Podle katolického kalendáře památka svatého Teobalda, italského mnicha z 11. století. Před 165 lety vyšlo první číslo vatikánského deníku L'Osservatore Romano. Před 135 lety byla otevřena veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, pozdější městská knihovna. Před 110 lety začala bitva na řece Somě, symbol krve prolití na západní frontě, největší hřbitov velké války. Trvala do listopadu 1916 a stála přes milion lidských životů. 105 let nás dělí od narození kněze Jaromíra Korejse, bývalého sekretáře Štěpána kardinála Trochty. Zemřel roku 1997. No a 65. by oslavila britská princezna Diana. Zahynula při autonehodě v roce 1997.

0: Je středa 1. červenec 2026 podle katolického kalendáře s památka svatého Teobalda, italského mnicha z 11. století. Zahájení práce reklamního ateliéru firmy Baťa ve Zlíně před 85 lety znamenalo počátek zlínských filmových ateliérů. Před 35 lety byl vyhlášen Národní park Podyjí a 11 let je na věčnosti Sir Nicholas Winton, britský zachránce stovek převážně židovských dětí z Československa těsně před druhou světovou válkou. 54 let je knězem emeritní pomocný biskup v Olomouci, básník a překladatel Josef Hrdlička. 56. narozeniny slaví Miloš Doležal, životopisec číhošťského faráře Toufara, básník, spisovatel a publicista s cenou Magnesia Litera. Svátek mají ženy a dívky se slovanským jménem Jaroslava. To vychází z mužského Jaroslav a znamená slavná silou, bujností, případně slavící jaro.
1: Mění se čas právě dnes v noci. Mám z toho zvláštní smíšený pocit.

něco v nás k těm dosavadním zbytečným přibude hodina a co mi s tím. Mění se čas právě dnes v noci, mám z toho zvláštní smíšený pocit. Přijde to v třetí hodině raní, když ještě v přítmí je naděje k mání.

aspoň myslím. Krátce před svými 59. narozeninami zemřel včera dlouholetý vojenský kaplan a stálý jáhen brněnské diecéze major Pavel Matoušek. Sloužil ve farnosti Blučina a jako kaplan oddělení duchovní služby velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov. Vojáky české armády doprovázel i do Afghánistánu a do Kosova.

0: Nad Bezděz na Českolipsku se po 240 letech vrátí Černá Madonna Montserratská. Originál sošky byl na hradě, který tehdy fungoval jako benediktínský klášter a významné poutní místo, umístěn v letech 1666 až 1786. Během josefínských reforem byl však přenesen do Dox. Novou 80-centimetrovou repliku z labského pískovce vytvořil akademický sochař Milan Vácha. V sobotu 4.7. ji v hradní kapli posvětí pater Kamil Škoda. Podle kastelána Kamila Seidla Madonu umístí nakovaný podstavec za původním oltářem a stane se trvalou upomínkou slavné historie hradu.
1: O azbest buší déšť a krev malých dětí. Spálíš si prsty, když chceš rožnout svíčku. Tatínek nepřijde, duní holé věty. Bůh zkouší člověka a test někdo svičnul. Proč musí trpět Izrael, proč musí trpět Palestina? Přitom je do ráje, do háje, ode vša stejně daleko. Kéž dneska pán Bůh je a kéž je s nima všema. Trest ani vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo.

0: Někde se tíha vykrátí, ale častěji se sčítá. Odpust, že nemám sílu tvoje tího nést. Šeptám si jména měst do nočního ticha. Měsíce stánul hijab, déšť buší o asbest. Šeptám si jména měst, na paměť nám živím. Mariupol, Bachmut, Rafah, Mosul, Aleppo. Kéž dneska pán Bůh je a kéž je milostivý. Tresta mě vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo. Šeptám se jména měst do nočního ticha. Šeptám se jména měst do nočního ticha. Šeptám se jména měst.
1: 14 hodin a několik vteřin k tomu. Máme 1.7. středu 1. července a přichází čas na odpolední hudební kompas. Pod názvem Listen to Berlin vychází každý rok kompilace nahrávek v podání skupin a solistů působících v Berlíně. My si dnes představíme kompilaci s výročením 2025-2026, která vyšla loni na podzim. Jako první nám bude zpívat Lire, berlínská hudebnice, zpěvačka, skladatelka a producentka, která ve své tvorbě propojuje temný art pop s elektronikou, alternativním rockem a prvky klasické hudby. Kromě vlastní tvorby skládá hudbu pro divadlo a multimediální projekty a je také autorkou hudby pro televizní seriály. Nabídne nám skladbu Rotting Gods.

Představujeme si hudební kompilaci Listen to Berlin, která vychází každý rok a představuje inovativní hudbu z berlínské scény. Slouží pak jako zvuková vizitka tohoto města. Berlínská hudební komise, která kompilaci sestavuje, vyzývá každý rok začínající i etablované hudebníky z Berlína, aby přihlásili své skladby. Přednost má odvážná, neotřelá a kvalitní produkce, která posouvá hranice hudebního vnímání. Kompilace je vždy žánrově otevřená, zahrnuje nejrůznější hudební styly od afrobeatu a techna přes jazz, alternativní hudbu a rap až po soul nebo rock. O zařazení skladeb rozhoduje odborná porota složená z hudebních publicistů, producentů, promotérů a dalších osobností berlínského hudebního života. Součástí projektu jsou takzvané Youth Slots, tedy místa vyhrazená interpretům ve věku 14 až 21 let. Kompilace tak slouží jako odrazový můstek pro nové talenty. I letošní album vedle zavedených jmén představuje také úplné nováčky. My se berlínské scéně budeme podrobně věnovat v sobotu 18. července v pořadu Slyšte lidé. Teď si z aktuálního alba Listen to Berlin poslechneme ještě dvě ukázky. Nejprve to bude skupina So Sorry z písní Take Me a na závěr zpěvák Lasu a skladba Bisschen Versagt.

Poslouchali jsme ukázky z kompilace současné berlínské hudby, které se znovu budeme věnovat 18. července v pořadu Slyšte lidé. Hudební kompas uslyšíte opět zítra v 7 hodin a 45 minut dopoledne. Představíme si švédského violončelistu a kontrabasistu Larse Danielsona a jeho nové album Echomir. A zítra odpoledne se budeme věnovat zpěvačce Daně Chytilové a albu V mladé duši spoutaná.

some. Nejlíp je mi, když jsem sám. Nejlíp je mi, když jsem sám. Jdu na festák, kde všechny znám, a doufám, že nikoho tam nepotkám. Nejlíp je mi, když je tma.

za oknem světla tlumený, chytám zatoulaný lumeny. Nejlíp je mi na cestách. Nejlíp je mi na cestách.

0: Brněnský institut paměti národa mění ode dneška 1. července vedení. Novou ředitelkou se stává spolupracovnice Proglasu Karolina Štorková, která dříve působila v marketingu opery Národního divadla Brno. V nadaci Václava Dagmar Havlových Vize 97 a v nadačním fondu Arnošta Lustiga nebo v týmu festivalu Meeting Brno. V rámci spolupráce se školami v Jihomoravském kraji se chce zaměřit na reflexi témat a propojení s organizacemi řešícími duševní zdraví dětí, aby žáci dokázali s náročnými momenty moderních dějin správně pracovat. K plánované koncepci vzdělávání uvedla.
1: V rámci tady té spolupráce se školami bych se chtěla soustředit nejenom na přibližování soudobých dějin, ale i na nějakou potom reflexi těch témat, že bych se dala dohromady s některými neziskovkami, který řeší duševní zdraví dětí, abychom s těmi dětmi potom i dál pracovali, nebo abychom je minimálně nasměrovali na to, jak se dá a s kým se dá řešit to, když tady ty moderní dějiny, které se vlastně často dotýkají rodin těch žáků, tak jak s tím potom dál pracovat, pokud to otevře nějaké náročná témata.
0: Institut paměti národa v Brně spolu se změnou vedení spouští nový web a upravuje svou interaktivní expozici Tichá hrdinství. Ta je nově zkrácená na 45 minut a lidé ji mohou navštívit i bez předchozí rezervace, přičemž prohlídky startují každých 15 minut, informovala Tereza Dubovská.
2: My máme rozdělený dvě epochy. Jedna epocha je příběhy z 50. let a druhá epocha jsou příběhy z druhé světové války. Tyto epochy se mění lichý a sudý týden. V každé epoše jsou dva příběhy. Příběh ženy a příběh muže. Návštěvník má možnost si vybrat, jestli chce prožít příběh ženy a nebo muže, jestli chce prožít příběhy z 50. let nebo z druhé světové války. A unikátní je v tom, protože cesta tou expozicí je vedena prostřednictvím tabletem a sluchátkama a člověk si může skenovat pomocí virtuální reality různé QR kódy.

srdcech. Na sever od touhy, na jich od svědomí. Na sever od chtíče, na jich od rozumu. Žilo od nepaměti to stvoření. Když se vaše mysl dostatečně otupila, skrz černý inkoust Edgara Elena, dostala se ta šelma k nám. Mlhy se roztoupily, světlo se utlumilo a na svět

0: Duchovní cvičení zaměřené na úvod do kontemplativní modlitby začne od příštího pondělí, tedy 6.7. na Lomci. Program inspirovaný knihou Sádana od Anthonyho de Mella nabídne meditační cvičení, ticho i prostor pro sdílení. Celým týdnem budou účastníky provázet Šimon Grimich a Markéta Krčolová.
1: Kromě společného času stráveného v meditaci, procházek v přírodě, kromě možnosti duchovních rozhovorů nebo sdílení ve skupině, bude každý den vyhrazen čas pro výtvarnou tvorbu, která rozhodně nebude o nějakém výkonu nebo dokazování se, jak mi to jde nebo nejde. Nýbrž ta tvorba bude nástrojem zpřítomnění se a takovým specifickým způsobem modlitby.
0: Akce potrvá do 11. července a kompletní program proběhne v tichu. Bližší informace k programu a přihlašování zájemci najdou na internetových stránkách lomec.cz.

0: Vznikla nová letní Santýnyho stezka ve Žďáru nad Sázavou. Architekt období baroka Jan Blažej Santýny se právě v této oblasti nejvíce angažoval. 40-kilometrová cesta propojí jeho jednotlivé stavby, včetně výrazného poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Jeho kastelán Ondřej Vobejda, je teď s námi ve spojení. Dobrý první červencový den. Slyšíme se?
1: Dobrý den vám.
0: Jaké konkrétní stavby nová stezka spojuje a kudy vede?
1: Určitě. Jak jste správně říkal, začíná se nebo končí, záleží samozřejmě na každém moderním poutníkovi, na Zelené hoře. Poutním kostele svatého Jana Nepomuckého, což je památka, která je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. A když už jsme ve Žďáru, tak by určitě stálo za to navštívit zámek, respektive areál bývalého kláštera, kde se vlastně nachází bazilika na nebestoupení Panny Marie a svatého Mikuláše, budovy prelatury, konventu, všechno to jsou vlastně stavby, které jsou nějakým způsobem spojené právě se Santýnym. No a poměrně významnou stopou je taky takový nedaleký dolní hřbitov, jehož vlastně půdorys je koncipován, ten původní, jako odkaz na Boží Trojici. Pokud se potom vydáme ze Žďáru dál, tak navštívíme takové spíše venkovštější obce, nebo venkovštější stavby, ale stále vlastně, na které se všechny nacházejí na bývalém žďárském panství. To znamená kostely Obyčtově, kostel navštívení Panny Marie, který je vlastně, má půdorys navržený ve tvaru želvy. Je to taková vlastně odkaz na dobovou symboliku, želva představovala stálost, věrnost, ochranu. Vlastně to přímo jakoby odkazuje na mariánský kult. Potom můžeme pokračovat třeba do Zvole, do kostela svatého Václava. Tam je půdorys kostela založený na motivu řeckého kříže. Najdeme tam centrální kupoly a jako takový odkaz vlastně na patrona, kterému je kostel zasvěcený, tak tam najdeme i věžičku, která má jednu vlastně střechu proměněnou do podoby vévodské čapky. Zapomenout určitě nemůžeme ani na Bobrovou, kostel svatého Petra a Pavla, kde vlastně Santýny provedl jakoby barokní přestavbu toho staršího kostela a specifikem té stavby byla vlastně změna orientace hlavní osy kostela. To znamená, že presbytář byl přebudovaný na vstup a nový oltář byl umístěný na opačnou stranu. Takže stavba tím vlastně získala takové monumentálnější průčelí orientované k obci. No a poslední stavbou, kterou vlastně tady na trase najdeme, která tedy není už církevní, ale je to původní panská hospoda v Ostroji nad Oslavou, jejíž půdorys vlastně tvoří písmeno B, což je odkaz na iniciály opata Václava Vejmluvy, který byl Santýnyho hlavním mecenášem.
0: Ano. Co je pro Santýnyho tvorbu charakteristické?
1: Tak vlastně pro tu Santýnyho stav, pro tu Santýnyho architekturu, ona je vlastně v kontextu evropské architektury velmi výjimečná. On do určité míry vytvořil takový jakoby specifický sloh, který se dneska dá označit jako barokní gotika, který vlastně sám o sobě není jenom nějakým mechanickým spojením nějakých těch dvou historických epoch, ale v podstatě takovou syntézou, kdy vlastně ta barokní dynamika, iluze, tak ní využívají nějaké gotické konstrukční principy, tvarosloví. V té Santýnyho architektuře často najdeme různé průniky těles. Jo? To znamená, že základem těch půdorysů nejsou nějaké jednoduché obdelníky, kříže, ale spíš nějaké složité průniky kružnic, elips, trojuhelníků, hvězd a podobně, jak třeba najdeme u kostela na Zelené hoře. Santýny zároveň hodně pracuje se světlem. Třeba okna jsou často navržená tak, aby z toho pohledu vlastně toho diváka, který stojí uprostřed kostela nebo odstupu nebo nějakého důležitého bodu, nebyla vůbec vidět, případně dopadala v nějakých na nějaká místa, kde naopak zdůrazňuje nějaké jiné vlastně prvky, které v tom kontextu té stavby jsou. Zároveň vlastně světlo je tady brané jako takový symbol, v podstatě teologický význam takové jakoby božské přítomnosti. No a samozřejmě v Santýnyho stavbách často najdeme různé odkazy na číselnou symboliku. Číslo 3 odkaz na Boží Trojici, číslo 5 třeba na 5 Kristových ran, nebo právě třeba těch 5 hvězd nad mrtvým tělem svatého Jana Nepomuckého.
0: Ano. Jak vůbec vznikl nápad na putování mezi památkami?
1: No, ono, když to stáhnu hodně do minulosti a hodně obecně, tak v podstatě všechny tyhle ty obce, které jsem teďka zmínil, tak byly propojené už právě to na tom začátku 18. století. A to právě tím, že patřili pod žďárský klášter, na žďárské panství. A když to opravdu vezmu takhle, tak vlastně ten, kdo to spojil, tak byl právě Vejmluva a Santiny. Nicméně, samozřejmě postupně tohle to upadlo, zvlášť potom se zrušením cisterciáckého kláštera, takže řekněme teďka ten nový jakoby popud, tak vznikl jednak ve žďárské farnosti a jednak také díky vlastně spolupráci s destinační společností Koruna Vysočiny, kde jsme se vlastně pokusili jakoby spojit touhu, řekněme, farnosti potom, aby se kostely jakoby otevřeli, aby jsme je mohli prezentovat lidem, ukázat jim, řekněme, nějaké bohatství té kultury, která tady je, a zároveň tomu dát, řekněme, takový moderní ház toho a narovovat to na takové to moderní poutnictví. Ta snaha vlastně vycházet, projít si nějakou stezku, a to si myslím, že bylo asi důležité.
0: Ještě mám otázku, poslední. Prošel jste si stezku osobně a jaký z ní máte dojem?
1: Tak já jsem samozřejmě všechny ty stavby navštívil. Co se týká té samotné stezky, jakože bych prošel pěšky, na to se teprve chystám, to mě zatím chybí. To se mě zatím teďka přes jaro nepodařilo, ale určitě to dopadne. Já každopádně jakoby tohleto velmi oceňuji, protože vlastně součástí té stezky nejsou jenom tyhle ty čtyři vlastně stavby, na které se dají koupit nějaké vstupenky na ten výklad, ale v podstatě každá ta stavba, kterou navštívíme, tak má nějakou vlastně ceduli, kde se člověk dozví ty nejdůležitější informace o ní, nějaké zajímavosti, a vlastně takhle může se to způsobem navazovat. Takže já si myslím, že tady pro nás, pro zapojené farnosti, ale konec konců i tady pro Korunu Vysočiny a obecně tady Žďársko, je to takový velmi důležitý počin, který vlastně tady opět zatraktivní tady tu naší oblast.
0: Já děkuji obsahem našeho rozhovoru s kastelánem Ondřejem Vobejdou, kastelánem kostela na Zelené hoře, byla nová Santiniho stezka. Po celé léto, 1. července až 31. srpna tedy, propojuje architektonické památky ve Žďáru nad Sázavou a okolí. Já vám velmi děkuji za rozhovor a krásný den vám přeji.
1: Děkuji a krásný den i vám. Naschranou.
0: Naschranou.

0: Město Kopřivnice již po 12. zahajuje prázdninový projekt Někdo ven, který je určen pro děti a mládež, které nechtějí trávit čas doma a rádi by se seznámili s vrstevníky. Akce začíná zítra, tedy 2.7. a potrvá do 28. srpna. Nabídne pestrý program plný sportu, zábavy i netradičních aktivit. Referentka vnějších vztahů Karolína Talajková nám projekt představila a podrobně popsala, co je součástí programu.
1: Je to série 9 pestrých akcí, které nabízí mladým lidem možnost aktivně trávit volný čas, poznat nové kamarády a zažít spoustu zajímavých aktivit. Projekt klade důraz na aktivní zapojení mladých lidí, nejen jako účastníků, ale i jako spolutvůrců programu. Organizuje ho město Kopřivnice ve spolupráci s místními spolky, sportovními kluby a aktivními mladými lidmi. Jeho cílem je vlastně podpořit zdravý životní styl, rozvoj dovedností a komunitní sounáležitost mladé generace. Akce pravidelně probíhají každý čtvrtek a program je opravdu pestrý. Od sportovních až po zábavné a odpočinkové aktivity. Návštěvníci si mohou například vyrazit na cyklistickou výšku, na hrad Hukvaldy, zahrát si dodgeball, paintball nebo vyrazit na noční pochod. Celý projekt pak tradičně uzavírá závěrečná party. Letošní ročník navíc přináší i dvě novinky. První novinka proběhne ve čtvrtek 9. července a to odpoledne inspirované Japonskem. Účastníci si budou moci vyzkoušet workshop kreslení ve stylu mangy, skládání origami a čekají je také sportovní i relaxační aktivity. A druhá novinka přijde o týden později, a to 16. července, kdy se program přesune k Větřkovické přehradě. Tam místní vodáci připraví pro děti akční hru, která propojí aktivity na vodě i na souši. Veškeré aktuální informace a detailní rozpis akcí jsou průběžně zveřejňovány na Facebookovém profilu projektu.

0: 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Vláda nedala prezidentovi mandát na summit NATO, kabinet podle něj omezil i jeho doprovod. Česká armáda dostala od americké darem za pomoc Ukrajině útočná vozidla. Tenistka Muchová bojuje o postup do třetího kola Wimbledonu s Číňankou Chang. Na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem na Liberec brzdí provoz nehoda. A počasí zítra bude většinou polojasno. Večer začne na severozápadě přibývat oblačnost, přidá se déšť a teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj mu ho kabinet neposlal v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje, o čem bude Česko na summitu mluvit a podle jakých instrukcí bude delegace postupovat. Podle Pavla taky vláda zredukovala jeho doprovod a jmenovitě určila, kdo bude jeho součástí. Prezident to označil za bezprecedentní chování. Chrudimští výsadkáři přebírají první část nových lehkých bojových vozidel Flyer 72 Heavy Duty. Celkem jich dostanou 640. Jde o dar vlády Spojených států amerických za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. Nová vozidla jsou zatím bez vybavení. Nést ale můžou i otočnou kulometnou věž nebo minomet, popisuje velitel pluku Petr Tesařík.
3: Flyer s Defense Ambizí 5 do základní konfigurací, my dostaneme do Heavy Duty 72 a ta je šestimístná. Integrátor to bude dělat do dvou verzí, jedna je velitelská a druhá je bojová.
1: Do vybavení a servis výsadkových aut zajistí česká zbrojovka STV Group. Slovensko ode dneška přebírá předsednictví takzvané Vyšegrádské čtyřky. V následujícím roce chce hlavně posílit spolupráci s ostatními členy, tedy Českem, Polskem a Maďarskem, která v minulosti oslabila kvůli rozdílným postojům, například k válce na Ukrajině. Další z priorit je podle Bratislavy obnovení politické váhy V4 v rámci Evropské unie.
4: Premiér Robert Fico už dříve zdůraznil, že Slovensko se zaměří především na témata, která členské země spojují.
5: Boli jsme velmi silný. Chceme být opět velmi silný.
4: Bratislava se podle Fica hodlá soustředit například na energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost evropského průmyslu nebo ochranu vnějších hranic Evropské unie. Slovensko zároveň přebírá vedení V4 v době, kdy se členské státy nadále rozcházejí v pohledu na Rusko. Napětí mezi Bratislavou a Budapeští vyvolal i slovenský zákon, který trestá zpochybňování poválečného uspořádání a Benešových dekretů. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Nálo.
1: Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy. Příčiny jsou hlavně zdravotní a ekologické, vysvětluje to Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
2: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz jejího použití je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, v průběhu celého životního cyklu rtuti. To znamená od jejich těžby až po likvidaci odpadů s jejím obsahem.
1: Česká stomatologická komora změnu kritizuje, zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese.
3: Sport. Tenistka Karolína Muchová hraje ve druhém kole Wimbledonu proti Číňance Chang. Utkání vidí v Londýně Jaroslav Plašil.
4: Karolína Muchová vede 5-2 v prvním setu, je teď na příjmu, hraje s Číňankou, se kterou má velmi pozitivní vzájemnou bilanci 3-0 bez ztráty setu, teď tedy 5-2, 0-30 z pohledu Karolíny Muchové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
3: Barbora Krejčíková se v boji o postup do třetího kola utká s vítězkou letošního Roland Garros s ruskou Andrejevovou. V českém duelu se pak střetnou Kateřina Siňaková a Nikola Bartuňková. Fotbalisty Anglie čeká na mistrovství světa úvodní duel play-off proti Demokratické republice Kongo. Ten začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který odvysílá od 22 hodin i utkání Belgie-Senegal a od 2 v noci zápas Spojené státy americké Bosna a Hercegovina.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi a kolony na D1 v Brně. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Liberce popojíždí kolona v Mladé Boleslavi. Na kilometru 42 havarovalo osobní auto, skončilo na střeše v příkopě. Na místě záchranáři projedete pouze levým pruhem a zdržíte se asi 15 minut od sjezdu na Bezděčína. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí velmi dlouhá kolona, hlavně kamionů. Podle našeho zpravodaje je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici.
7: Kamiony stojí už od nějakého 14 km. Tady na tu Kbelskou fakt už to má 14 km.
6: Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. I na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně postojíte v koloně. Od 9. kilometru je to až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním se vyplatí sjet na loděnici, oběd to po 605. Okruh se ucpává i ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech. Musí regulovat vjezdy do tunelu. Na D1 v Brně v obou směrech kolony před omezením u bratislavské D2. Osobním autem počítejte jak z Prahy, tak od Vyškova asi 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

psání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

0: Zámek Holešov připravuje na příští pondělí, tedy 6. července, den plný aktivit. Program nabídne kostýmované prohlídky, ukázky kovářského řemesla a projížďky historickým kočárem. Podrobnější popis Proglasu sdělila tisková mluvčí Dana Podhajská.
1: Rádi bychom pozvali veřejnost na kostýmované prohlídky Holešovského zámku a kovárny, které připravujeme na pondělí 6. července, tedy na státní svátek. A jako již tradičně budeme provázet veřejnost našimi prostorami, budeme mít připravené nastrojené průvodce v historických kostýmech, kde se můžou v rámci jedné vstupenky podívat nejen do zámku, do barokních prostor a prostor, kde žili šlechtické rody, včetně šlechtického rodu Vrbnů, ale také do zámecké kovárny, která je blízko. Tam budeme mít také komentované prohlídky a ještě navíc lidé můžou podívat taky do kovářské dílny, kde od 12 do 16 hodin kovář předvede základní kovářské úkony. Lidé si tu práci můžou vyzkoušet a v rámci tady toho workshopu dostanou také špekáček, je to teda za poplatek, ale bude všechno připraveno, včetně ohniště, takže špekáček si můžou opravdu opéct přímo před kovárnou, bude to takové romantické. A pak ještě jedna věc, zveme lidi také na projížďky v historickém kočáře zámeckou zahradou, barokním parkem, francouzským parkem. Tohle se bude konat od 13 do 16 hodin. Ten poplatek je opět symbolický a lidé se domluví přímo panem Kočím.
0: Pro Radio Proglas Dana Podhajská z Holešovského zámku.

0: Ve druhé polovině července začne v Praze festival Letní slavnosti staré hudby. Ředitelka Josefína Matyášová zve na jejich čtvrtý koncert.
1: Programem nazvaným Violino Virtuoso přijíždí do Prahy a představí se v ní úplně poprvé španělská virtuózní houslistka Miriam Hontana se svým souborem, jehož název se uvádí zkratkou OBNI, OBNI. Je to zkratka názvu Objeto Barocco No Identificado. Mohli bychom říct si tedy nějaký mimozemský, blíže neurčený barokní objekt. Je to poměrně mladý soubor a rozhodně přistupuje k interpretaci s velice mladistvým energickým přístupem. Miriam Hontana nám zahraje virtuózní skladby pro housle z 18. století od Veracchiniho, Corelliho, Tartiniho, Matejse. Posluchači se mohou těšit na španělské inspirace na Apeninském poloostrově, na nejlepší z houslového repertoáru z italské školy z 18. století.
0: Koncert Violino Virtuoso se uskuteční v kostele svatých Šimona a Judy na Starém městě 24. července od 19:30.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Farnost svatého Mořice v Olomouci pořádá druhý ročník varhanního festivalu Organum Olomoucensis. Vystoupení jsou v Mořickém kostele každý červencový čtvrtek.
1: Představí se tři čeští varhaníci, Vladimír Roubal, Tomáš Pindor a Jiří Stodulka a dva zahraniční varhaníci, rakouští Johannes Ebenbauer a Manuel Freschl. Koncerty budou každý čtvrtek, kdy od 18 hodin. Tři koncerty zazní hudba různých žánrů, ať už Johann Sebastian Bach nebo Frescobaldi, hudba Antona Brucknera, Charles-Marie Vidora, Gustava Merkla a další. Mimo jiné zazní taky tři improvizace při prvním koncertě pana Roubala, který je známý svými improvizacemi, při koncertě Johannes Ebenbauera taktéž a při koncertě mém Jiřího Stodulky taky jedna improvizace zazní.
0: Tolik na Proglasu od hlavního varhaníka farnosti svatého Mořice v Olomouci Jiřího Stodulky.

15 hodin a 48 minut, za 12 minut bude 16 hodin. A s 16 hodinou se můžete těšit na folklorní okénko dnes s podtitulem Jaromír Miškeřík, sběratel horňáckých sedláckých.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Téměř 56 minut. Za 4 minuty budou 4 hodiny odpoledne. A na vás se už těší Joška Javůrek. A my si pustíme ještě jednu pěknou písničku.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším folklorním okénkem a v době letních festivalů jsme tu zase s další pozvánkou a zároveň vzpomínkou. Ta pozvánka bude na letošní ročník horňáckých slavností, které budou od 16. do 19. července především ve Velké nad Veličkou, ale také v dalších horňáckých obcích v Hrubé Vrbce, v Javorníku, ve Velké a samozřejmě také v neděli na Kuželově. Ta dnešní pozvánka se bude týkat jedné osobnosti, které bude věnován pořad v pátek 17. července na Strážné hůrce, ten hlavní večerní, a ponese název Když si zavzpomínáme. Jednou z osobností, které bude vzpomínka věnována, bude i horňácký hudec, pedagog, sběratel, autor pořadu a organizátor Jaromír Miškerík. Miškerík by bylo správně, ale horňáci to ř nevyslovují. Tato osobnost, narozená 26. srpna 1946, byla dožila letos 80. ovšem zemřel

Již v roce 1993 nedožil se tedy ani let 50. Přesto je do jisté míry nezapomenutelný už proto, že jeho jméno nese muzika, kterou vychoval vlastně od dětských let v rámci Veličánku a která se nedávno znovu oživila. Samozřejmě bude na Hornáckých také vystupovat. Jedním ze spoluautorů pořadu spolu s Marií Vachunovou bude jeho příbuzný Jan Kománek, primáš této muziky. Co říci o Jaromíru Miškerýkovi? Byl vyučeným strojním zámečníkem, pracoval v kordálně ve Velké nad Veličkou a jednou z příčin jeho velmi předčasného skonu byl vážný pracovní úraz. Kvůli němuž odešel v roce 1989 do invalidního důchodu a svůj život dožil v profesi vrátného v již zmíněné kordárně. Pro nás ovšem bude zajímavý především jako inspirátor a také, tak jak jsme nazvali tento pořad, sběratel hornáckých sedláckých písní. Začali jsme ukázkou Za jalině koně vrané, kterou natočila po něm pojmenovaná cymbálová muzika Jarka Miškerýka v roce 1995 na své profilové album. Teď si budeme mít příležitost poslechnout jeden ze vzácných záznamů hry Jaromíra Miškerýka. A to hudecké trio Martin Hrbáč, Jaromír Miškerýk a Jaroslav Smutný, další z legend muziky Hornácka a Veselska. Bude to ukázka ze záznamu z pořadu na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici z roku 1985. Zpívá převážně Martin Hrbáč, ale uslyšíme tam vlastně všechny tři hlasy. Ať se vám líbí.

Jak zavzpomínat na Jaromíra Miškeříka? Primášovat začal už jako 12-letý v dětské cymbálovce, vedené učitelem Zemanem. V době svého pobytu ve Zlíně byl primášem slováckého krůžku místního zlínského, který dnes nese název Vonica. V roce 1964 založil ve Velké vlastní horňáckou cymbálovou muziku Jarka Miškeříka, která se v roce 82 spojila s hrbáčovou muzikou, protože celá řada její členů začala také pracovat ve Veselí a někteří se tam oženili. Takže to jméno muziky Jarka Miškeříka na čas odešlo. Především však spolupracoval s celou další řadou muzik. Dokonce dojížděl do Brezové pod Bradlom, do Kopaničáru na Mijavě, spolupracoval s cymbálovou muzikou Mirka Menšíka ve Strážnici, v Kyjově, v Rohatci a taky dokonce i v Praze. Jako hostující primář spolupracoval i s Brolnem na tematických koncertech Děti a píseň. Ostatně výchova mladé generace mu byla výjimečným posláním. Byl autorem řady hudebních úprav právě pro dětské folklorní soubory a spolupracovníkem pořadů pro ně, zejména pro horňácké slavnosti a mladé Horňácko. Vedl dětskou muziku souboru Lipovjánek v Lipově v 70. letech a později založil dětský soubor Veličánek a také zde vedl v letech 78 až do své smrti v roce 1993 dětskou muziku. Ta posléze, když se povedlo ji sformovat a začala vypadat, jak se říká, k světu, tak Jaromír Miškeřík odešel a muzika přijela, jak jsme již zmínili, jeho jméno. Natočila již zmíněné eponymní album v roce 1995 a my si z něj poslechneme několik úprav. Dominantní osobností, dodnes výjimečnou v kontextu horňácké hudby, je klarinetista a především výjimečný zpěvák Martin Prachař, jedna z nejvýraznějších osobností své generace. Ať se vám líbí.

Pořad o Jarku Miškeříkově jsme nazvali Sběratel horňáckých sedláckých. Tuto záležitost je potřeba zdůraznit, protože vlastně zpěvník, který je dnes biblí celé řady souborů, čítající více jak 800 písní, které nazbíral za více než 3 desetiletí svého poměrně krátkého života, vyšel bohužel až posmrtně. Dalo by se říci, že vlastně jeho smrt to vydání uspíšila, protože on by jistě sbíral pořád dál a dál. I tak je to opravdu v tom nejlepším slova smyslu bichle, která obnáší opravdu krásnou sbírku, jednak písní zapsaných jím samým, jednak písní, které pozbíral v různých zpěvnicích dnes již poměrně obtížně dostupných. Takže o to cennější je tato ucelená sbírka jednoho tanečního stylu. Pro nás je docela zajímavé, že na konci této posmrtně vydané sbírky, která vyšla péči jeho syna a manželky, tak je také autograf, který připomíná jeho osobnost, který napsal sám o sobě. Takže on sám o sobě píše takto. Jaromír Miškeřík se narodil 26.8.1946 v muzikantském rodě Miškeríků ve Velké nad Veličkou. Na housle začal hrát v 7 letech v hudební škole ve Velké a dále pak pokračoval až do ukončení školní docházky na Lidové škole umění ve Veselí nad Moravou. Na základní škole v tu dobu vyučoval národopis učitel Leoš Zeman, který učil děti milovat lidovou píseň a který byl pro Jarka až do konce jeho života velkým vzorem. Jarek u pana učitele původně začínal jako zpěvák, ale již ve svých 12 letech spolu s panem učitelem primoval dětskou velickou cymbálovou muziku. Během svých školních let hrával také v orchestru Lidové školy umění ve Veselí. Ale nejvíce jej přitahovala lidová muzika, ať už to bylo od jeho dědy Martina, strýce Emila, jeho otce Matěje, strýce Franty, strýce Tomáše nebo vrbeckého strýce Martina. Děda Martin toho už moc nenahrál, v tu dobu už špatně slyšel, takže říkal prsty a uši už to nechcou poslouchat. Přesto si Jarek několikrát jako chlapec při různých domácích oslavách ještě se slavným primášem zahrál. Písně, které hrávali, se několikrát opakovaly ve více variantách, takže bylo neustále se čemu učit. I když v tu dobu ještě nemohl posoudit hodnotu těchto setkání, přesto si uchovával ve své paměti dědovi nenapodobitelné cifry a miškeríkovský grýf. Na těchto setkáních se seznamoval s velkými osobnostmi folkloru, jako byl Dušan Holý, Zdena Jelinková, Vladimír Klusák a mnozí další. Na konci školní docházky už měl Jarek nazbíráno zhruba 120 písní z Horňácka. Sám si je při domácích oslavách přehrával, prý aby je nezapomněl. Při prvních horňáckých slavnostech v roce 1957 hráli miškeríci v tomto obsazení. Prim Emil a Jarek, kontr Matěj a Tomáš, basa Franta starší. V roce 1958 pak s nimi tancovali starosvětskou děda Martin a Alžběta Čambalová. Po ukončení školní docházky v roce 60 nastoupil do učení ve Zlíně, kde pokračoval v hraní na housle a v hudební škole po 3 roky primoval slovácký krůžek dnešní Vonicu. Táhlo jej to však domů, tak si založil studentskou cymbálovou muziku na podzim roku 1964. Dalo by se říci, že Emil Miškerík, jeho strýc, byl jeho velkým vzorem. My si jeho hlas připomeneme z alba Zpívání z Horňácka roku 1998, kdy bylo Emilu Miškeříkovi již 82 let.

Hudební projev Jaromíra Miškeříka byl zachycen na několika dlouhohrajících deskách, dnes už velmi obtížně dostupných. Je tu například na albu Horňáčtí hudci, který vyšel v roce 1978, dále na albu Horňácké pěsničky ke koštu vína se strýcem Franckem, což byl pan řídící okénka v družstevním sklepě, a Vyšívané pěsničky. Tato alba vyšla na konci 70. a počátku 80. let. Tím nejpozoruhodnějším albem zachycujícím jeho hudební projev bylo album Lidová hudba a vyprávění z Horňácka, což je dvoudeskové album vydané Suprafonem v roce 1986. Hostoval také v cymbálové muzice Martina Hrbáče a s Martinem také velmi často spolupracoval, jak jsme ostatně slyšeli v onom hudeckém triu. Muzika, která nese jeho jméno, se podílela na celé řadě nahrávek. Ty nejzajímavější už jsme slyšeli. Kromě svého profilového alba se cymbálová muzika Jarka Miškeríka podílela i na albu Anny Kománkové Těžkotému kameni, které vyšlo v roce 2000. Ukázky z tohoto alba si poslechneme na závěr dnešního pořadu. Takže ještě jednou zveme na horňácké slavnosti 16. až 19. července letošního roku. Ale samozřejmě další pozvánka na Horňácké s dalšími ukázkami proběhne za týden. Takže se s vámi pro dnešek loučí od mikrofonu Helena Predfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 47. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident podle ministra zahraničí mandát pro summit NATO dostane. Rusko zaútočilo balistickými raketami na Oděskou oblast. Tenistka Muchová postoupila do třetího kola Wimbledonu. Bartuňková se utká se Siněchovou. Kolona popojíždí na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Zítra čeká mrčnou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Teploty až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře podle ministra zahraničí určitě dostane. Předseda motoristů Petr Macinka to uvedl v reakci na vyjádření hlavy státu pro deník, že ho od vlády ještě nedostal. Podle Macinky je ale součástí usnesení kabinetu, bude taky obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Vláda prezidentovi měla taky zredukovat a jmenovitě určit složení delegace. Podle Macinky ale nejde o delegaci prezidenta.
3: Jedná se o delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže ústavní soud nám řekl, že musíme začlenit do této delegace prezidenta a doprovod.
2: Složení doprovodu prezidenta se navíc podle Macinky dnes na žádost hradu změnilo. Nejméně 2 mrtvé a 13 zraněných je po ruském útoku balistickými raketami na Oděskou oblast. Informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích.
4: Rakety dopadly do jednoho ze zemědělských podniků v oděském okrese. Stav dvou zraněných je velmi vážný, řekla agentuře Unian mluvčí oděské prokuratury Ina Verba. Na Charkov zaútočilo dnes Rusko nepilotovanými letouny. Nejméně jeden člověk zahynul a 13 bylo zraněno, z toho dvě děti. Oznámil šéf tamní vojenské správy Oleh Siněhubov na svém telegramovém účtu. Ukrajinské drony podle záběrů z ruských sociálních sítí zasáhly zatím nejvzdálenější cíl. V sibiřském Omsku, která je od ukrajinské hranice vzdálená přes 2 500 kilometrů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Na hraničním přechodu v Rozvadově na Tachovsku se nově řidičům uzavřela většina dálniční odpočívky na vstupu do České republiky. Důvodem je kompletní rekonstrukce a modernizace celého odpočívadla s parkovištěm. Uzavřená je i čerpací stanice ve směru do vnitrozemí. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška je možné odpočívadlem jenom projíždět.
5: Zůstává v provozu v podstatě jenom ta komunikace, která byla od března opravována. Ta zůstane uvolněná pro průjezd těch kamionů a osobních vozidel na druhou stranu té odpočívky a zároveň bude sloužit i jako místo, kde právě vozidla budou moci zaplatit mýtné poplatky a případně dálniční známku.
2: Rekonstrukce skončí v listopadu, zatímco doteď bylo na odpočívadle 100 míst pro kamiony, nově jich bude přes 300. Zvýší se i počet míst pro osobní auta. Odpočívadlo ve směru do Německa je opravené a rozšířené už od loňského roku.
6: Tenistka Karolína Muchová prošla na Wimbledonu do třetího kola. Číňanku Chang porazila ve dvou setech. Už za chvíli proti sobě nastoupí ve druhém kole Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Půjde o první vzájemný duel těchto hráček. Kateřina Siňaková připomíná, na jak šikovnou soupeřku na travnatém povrchu narazí.
7: Hráčka taky na trávu, že si s tím ráda hraje, nabíhá, zrychluje, kraťas, takže doufám, že to bude skvělý zápas a já se na to těším. Myslím si, že má celou kariéru před sebou a je skvělý, že se jí takhle daří, takže já bych jí asi spíš jako popřála, hlavně ať je zdravá, to je nejdůležitější a věřím, že prostě bude mít skvělou kariéru.
6: O postup do třetího kola Wimbledonu zabojuje i Barbora Krejčíková, která se utká s Ruskou Andrejevovou. Už za hodinu rozehrají fotbalisté Anglie a Demokratické republiky Kongo duel prvního kola play-off

0: mistrovství světa. Ve 22 hodin nastoupí Belgie proti Senegalu a ve 2 v noci Spojené státy americké proti Bosně a Hercegovině. Zápasy nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
1: Kolony na D8 před Prahou a nehoda u Benešova. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem dlouhé kolony. Je to nesouvislá fronta, často i v levém pruhu, táhne se od 11. kilometru až do Kbelské ulice. Ve Kbelské nově zúžení, zatím pouze do Hloubětína a jede se pouze jedním pruhem. Pražský okruh velmi ucpaný před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z D1 od Jesenice a směrem od letiště je kolona už od Karlovarské dálnice. To je na 40 minut. V Praze vůbec nesilná odpolední špička. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna. Dejte pozor za omezením u Šmejkalky. Na 27,5 kilometru po nehodě je zavřený levý pruh a dojíždí se do krátké kolony. Dálnice D1 příjezd do Brna z Prahy. Je tam kolona od Kývalky až k omezení a pojedete to půl hodiny osobním autem. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice na příjezdu do Benešova překážejí následky nehody u Tužínky. Jede se Kivadlově a jsou tam kolony z obou stran. A ještě na Ostravsko v Beskydech prudké bouřky. V Ostravě hlásíte zatopený podjezd v Mariánsko-Horské ulici.
2: Ruce šmračen, včetně krůb, a je tam podjezd pod dráhou, tak to je zatopené, už se to asi nedá projet.
1: Tak opatrně, hodně vody teď nejen v Ostravě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách bude většinou kolem 17. Tolik zprávy.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

se 17. hodinou a 10. minutou na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. Tentokrát s Tomášem Kočkem o albu Perperuna.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je Tomáš Kočko. Ahoj, pěkný den.
1: Ahoj, Milane. Večer. Krásný večer všem posluchačům.
0: Tak, my jsme se sešli po nějaké době, tedy po nějaké době nad tvým novým albem. Vlastně tvůj zatím poslední rozhovor pro Proglas nebyl konkrétně o hudbě, to bylo s naším tehdejším šéfredaktorem Janem Hanákem a bylo to na téma duchovní.
1: Jo.
0: Byl to rozhovor katolického kněze s pohanem, tak tě tam představoval tenkrát. Ale mě ten rozhovor hrozně bavil právě tím, že se tam vysvětlovalo to pohanství jako součást našich kořenů a to, že to není nějaká, teď řeknu, víra v nějaké postavičky, ale že se tam jedná opravdu o ty přírodní síly, o vůbec prostě o věci, které souvisejí s tím, co nás obklopuje. A s tím zase souvisí nové album tvoje, tvého orchestru, Tomáš Kočko a orchestr, album Perperuna. Před nějakými 9 lety plus minus bylo album Velesu. A Veles Perun, to je v té slovanské mytologii taková dvojice protikladná, by se dalo říct.
1: Je. A tím, že ta slovanská mytologie je poměrně děravá, tak existují různé jako varianty mýtů, které ten jejich vztah objasňují. A bohové vědí, které ty mýty jsou opravdu staré a které jsou vymyšleniny 19. století. No, jeden z mýtů praví, že Veles byl účasten při stvoření světa, které dělal Svarok, bůh nejvyšší, bůh nebes. A Perun tam nebyl. A to by znamenalo, že Veles je jaksi v jakýmsi pomyslném žebříčku těch slovanských bohů výš než ten Perun, protože Perun prostě u toho stvoření nebyl, ale jak říkám, bohové vědí, jak to vlastně tehdy bylo. Jinak Perun a Veles, ano, jsou takový antipodi, kdy ten Veles je vnímán jako ten bůh zásvětí. A podotýkám, že zásvětí, ne podsvětí, protože to už je jako, to je antická představa o jiných světech, protože opravdu tam jde o to pomnožné číslo zásvětí. Jo, v polštině je to krásně znát za šviaty. Ten Veles je bůh za šviatův, čili různých světů za naším světem. A Perun, ten vládne tedy jaksi nebesům a přírodním silám, dešti a hromům a bleskům.
0: Tak já bych na úvod dal třeba tu titulní píseň Perperuna. Může být?
1: Dej.

Řitbový háj, kde kančí jezup, tam zpívá ti pramen a prastarý dub. Má kořeny návu a pravu má listí, napíj se, pokloň se a předstup čistý. Přijmi tu sílu, co pod kůrou plane, měj víru, že stát, co se má, tak se stane, až před tvůj

0: Tomáš Kočko je naším hostem v pořadu Jak se vám líbí. Já si Tome vzpomínám, že už kdysi to bylo možná právě v souvislosti s albem Velesu. Jsem to téma uváděl, že my vlastně známe ze školy ty řecké báje a pověsti, případně římské, z nějakých hodin latiny, gymnaziálních a podobně. Takže známe ty panteony bohů tady z téhleté oblasti. Já vím, že jsme se učili egyptské bohy a podobně, že ty v tvarech různých zvířat třeba a podobně, ale opravdu ty slovanské, tam má člověk právě povědomí o nějakém tom Perunovi a tím to skoro končí, pak samozřejmě jsou nějaké střípky typu Morana, já nevím, co s tím
1: u
0: souvisí.
1: U nás na severu Radegast,
0: přesně tak. Ale tak, jak ty jsi říkal v tom minulém rozhovoru pro Proglas a teď si to tady znovu zmínil, jsou ty informace jsou vlastně velmi kusé, není žádná souvislá mytologie, dokonce ani tak uměle zpracovaná, jako mají třeba Finové a podobně. Takže co vlastně to znamená pro člověka, který se o tuhle tu oblast zajímá? Je to tedy spíš pole k nějaké fantazii, anebo právě k hledání?
1: I přesně jak říkáš, je to pro mě, který je věčný hledač a snílek, úplně to nejideálnější pole, protože mě to nutí zkoumat nejenom náš folklor, který mám rád a ze kterého jsem jako vzešel, ale i třeba folklor příbuzných etnik Baltů například, kteří mají s těmi Slovany mnoho společného, včetně toho panteonu, i když jejich bohové se jmenují malinko jinak, ale ty funkce jsou podobné a vzhledem k tomu, že Litevci, Lotyši a už jaksi vyhynulí nebo vyvražděný Prusové mají vlastně podobné i folklorní zvyky a ti Litevci a Lotyši ještě jako bohatší, řekl bych, protože opravdu, jestli kde v Evropě je nejbohatší studnice lidových nápěvů, tak je to Litva a Lotyšsko. Takže ve srovnání s jejich mytologií a s jejich folklorem některé věci lépe nasvěcují ten slovanský folklor i mytologii slovanských bohů dávných.
0: K tomu mě napadá, to je právě ta spojnice té staré mytologie, toho folkloru. V lidových písních se vyskytují tedy jak ty staré předkřesťanské vrstvy, tak jsou potom překryté právě tím křesťanským, konkrétně v tom lotyšském folkloru. Je to svatojanská tradice letní, tam těch slunovratných písních s tím Jánisem, jak oni mu říkají, je obrovské množství. Je něco takového, co třeba sleduješ i u nás, v našem folkloru, nějaké podobné převrstvování?
1: No určitě. U nás samozřejmě máme noc svatého Jana. Není to bez zajímavosti, že u nich je Jánis a u nás je svatý Jan a obě ty slavnosti toho letního slunovratu, toho nejsilnějšího slunce, nejkratší noc a nejdelšího dne, se vlastně týkají toho samého, tedy opravdu oslavy slunce, oslavy toho personifikovaného slunce u nás v podobě boha Dažboga nebo Dažboha. A u nich upřímně ani nevím, jak se ten sluneční bůh jmenuje, tak nejsem jako dokonalý a navíc jsem veškerou svou pozornost teď soustředil na toho Peruna. A shodou okolností, když jsem jel sem, k vám, tak v té šalině jsem se díval přes ChatGPT, kolik ulic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je pojmenováno podle Peruna. Představ si, na Moravě těch perunských ulic je více než v Čechách. V Čechách jenom jedna. Jo, a u nás je to tady jedna v Brně, jedna v Hodoníně, perunská, a pak jedna v Ostravě. Jo, to je vlastně taky tady něco jako je jinak. Je to tady, jo, ti Češi mají víc obrozenců, jako ulic obrozenců, a my si na Moravě saháme do těch jako hlubších tradic. Já z toho mám radost.
0: Ale i ti obrozenci občas sahali do těch hlubších. A když si vezmeme Erbena třeba, co tam prosvítá v těch baladách.
1: Tak... To rozhodně. Někdy to teda pěkně přetvářili a někdy dokonce zpětně ovlivnili i folklor, což je na tom nejvtipnější.
0: Tak pojďme ale k albu Peruna. Jaký příběh na něm najdeme, pokud je tam tedy nějaký... souvislý příběh.
1: Je tam jeden příběh ukrytý, a to já nebudu samozřejmě prozrazovat. Je to jedna vrstva. I leccos naznačuje to, že slovo Radegast je ve tvaru z H, ne z G, ale z H. Protože znalci vědí, že my používáme H, ale třeba Poláci mají G ve svých slovech hora. A Slováci mají taky H, Ukrajinci mají H. Takže jedna vrstva je tam taková skrytá a pak samozřejmě celá ta deska, jakkoliv perperu na ten rituál je určený k vyvolání deště, protože Perun vládl počasí a paradoxně spouštěčem téhle desky byl déšť. Tady na Špilberku, kdy jsme měli koncert v letním kině a spustila se taková bouře a takový liák, že to prostě jsem ještě nikdy nezažil. Dokonce i bubeníci, kteří stáli na jevišti vzadu, kam nepršelo a nefoukalo, tak se nad nima protrhla střecha a propršel jim bicí a elektronika a prostě byl to zmar. A já jsem si tehdy říkal, tak co to? Proč? Co se to děje? Kdo mi dává znamení? Kdo co chce? A protože jsme předtím měli už za sebou album Velesu, tak jsem si říkal, to možná Perun chce taky svoji desku. Dobře bude jí mít.
0: Tak, my jsme už píseň Perperuna poslouchali. Pojďme si teď dát tedy toho Radegasta z H. My jsme se sice před rozhovorem bavili o tom, že tam právě jsou tam třeba výrazy, které, jak si říkal, vlastně asi naši posluchači si samozřejmě spojují s křesťanstvím, ale my to teď ukážeme v té širší souvislosti. No. Takže se vlastně vydáváme někam do minulosti neprobádané a temné, tak jak to tam vlastně naznačuješ.
1: Ono, není to jen minulost, každý z nás má temné stránky a musí si projít třeba temnou fází života, aby mohl znovu vejít na světlo, aby znovu to světlo mohl poznat totiž, protože bez tmy není světla.

zažádnout se nesmíš ohlédnout se zpátky. Zažádnout se bohužel. Zažádnout se nesmíš ohlédnout se zpátky.

0: Já se ještě, Tome, vrátím k těm kusým informacím o slovanské mytologii. Ještě říkáme slovanské, ale ty už si tady naznačil i v tom, třeba v tom pravopisu toho HG, prostě různé národy to mají jinak a samozřejmě máme i různé informace od různých slovanských národů. Já teď myslím třeba na ty už zaniklé polapské Slovany a na Rujánu, že třeba kde... A tak dál. Takže jsou některé právě kusé informace, ale z kterých nevíme vlastně, v co věřili lidé konkrétně tady u nás. Takže jak třeba ty si to skládáš tady, ty střípky?
1: Pro mě je velkým zdrojem samozřejmě folklor, ale přiznávám, že i ten může být matoucí. Já jsem třeba na desce Godula udělal píseň, která se jmenuje Vesna. A bylo to takové jako vítání jara. Vítání té vesny, jo? Možné bohyně jara. Abych po čase zjistil, že vlastně fakt se věci mají jinak, že dokonce naši předkové žádné jaro neměli, že Slované měli zimu a pak léto. A že čtveroročních dob vlastně sem přišlo asi s křesťanstvím prostě z jižních zemí, z jižních krajů, kdy právě na vynášení Morany je to znát. Ten obřad je asi hodně starý, protože ta dívka, která, když se vhodí ten panák do té vody a má odplout do moře, do té obrovské vodní hladiny, kde umírají všechny řeky, ono taky Mor, Ana a Mor, Mare, More, Moře, mají společný kořen, je smrt, tak ta dívka si na sebe bere oblečení té Morany a do vesnice nese takovou tu zdobenou snídku a ta snídka se nemenuje Jaro nebo Jar, ona se jmenuje Líto. Čili po zimě nese zpátky do vesnice léto. Okamžitě. Jo? Čili je zima, zima, je slábne, slábne. A pak zeslábne natolik, že je možno ji porazit. A ta panna dívka nese těm lidem tu dobrou zvěst, nese jim léto, ne žádné jaro. Ale slovo jaro samozřejmě staré je. Jenom neznamená roční období, ale tak sílu.
0: Jarí.
1: Bujarost, jarí, ano. Jarost. To je ten, proto žádní chlapi se nejmenují vítači jara, jo? Jaroslav třeba, no Jaromír, ale to jsou jako jaří ve smyslu silní. Jaroslav je ten, který slaví tu bojarost a tu sílu. Jo? Proto jsou to opravdu jako bojovnická jména. To vypadá, že jsou nějaká poetická, ale vlastně ne, ne, ne, ne.
0: Já když jsem v souvislosti s tou předchozí písní mluvil o minulosti a ty jsi mě poopravil, že se to vlastně týká i naší současnosti, některé ty obrazy nebo to, kam vlastně nás v těch písních zveš, tak já se teď dívám na text písně Moravo, Moravo. Mm-hmm. Tam jsou ti Turci, člověk by si vybavil nějaké 16. 17. století a zároveň tam právě zase zmiňuješ bohové vysoko. Takže
1: Cisáry, daleko,
0: tak je to zase průnik třeba té staré mytologie s pozdější dobou, nebo jak si tady tuhle tu píseň?
1: Protože celá ta deska, a pozorný posluchač to pozná, je o válce. Je. Berun byl strážce řádu a jestliže ten řád byl na nějakou stranu vychýlený, tak on prostě zasáhl, jo? Rozřízl to tím bleskem. A tahle ta písnička odkazuje k jedné neslavné bitvě. Ona je zasutá. Nevím, proč vlastně to tak je, protože ta bitva by měla se aspoň na Moravě oslavovat. Když 200 chlapů z Moravy v starohrozenkovském průsmyku bránilo Moravu ve 200 lidech prostě proti 6000 přesile Turků, a oni věděli, že umřou, oni se opravdu obětovali, proto se tomu říká Moravské Termopily, že oni věděli, že umřou, ale že díky jejich oběti získají čas pro své rodiny a děti, kteří v údolích se mohli mezi tím prostě ukrýt do lesů, zdekovat se, vyprázdnit ty vesnice a městečka. Takže oni to opravdu po 6 hodin to zvládali, do jednoho padli, ale Turci vtrhli na to v Sacko tam a na to jižního Valašska a našli ho prázdné. Takže vlastně jako neúspěšně protáhli tím regionem, než je, myslím, zastavila Moravská zemská hotovost. Mám takový pocit, že takhle se to dál odehrávalo. Nicméně ta píseň odkazuje právě na tuhletu neznámou, ale pro nás Moravany by to měla být slavná bitva. Jo? Té obrovské oběti těch 200 chlapů, kteří tam padli.
0: Takže vlastně tímto album právě zase rozprostíráš do dalších dob.
1: Ano, ano.
0: Odkazuješ tam ano. na další konkrétní bitvy?
1: Ne, to je jenom jedna jediná tahle bitva. Já jsem, jako mě to tak oslovilo, zasáhlo, že jsem říkal, že té bitvě jako chci dát místo na naší desce a tím, že je to bitva, tím, že je to ta oběť a že je to takhle neznámá věc, tak jsem to na té desce chtěl mít. Je to Perunova deska. Perun byl vzýván v dobách zlých jako božstvo, které může pomoci v bitvách. Takže ta píseň Moravo, Moravo tam má své místo.
0: Tak Moravo, Moravo, Tomáš Kočko a orchestr.

0: Já jsem se, Tome, díval do naší databáze, zjistil jsem, že nejstarší tvoji píseň nebo nahrávku tady mám z doby přesně před 30 lety. Je to nějaký záznam z prázdnin v Telči, píseň Labuť, nahraná v roce 1996.
1: Dobré.
0: Pravda, že od té doby ses, nebo samozřejmě i s orchestrem, krásně, zajímavě, hudebně posunul nebo vyvíjel, takže od toho někdejšího, já bych řekl, folku s kytarou, úplně na začátku, to vlastně se posunul do té dnešní doby, do té podoby, a album Perperuna není samozřejmě první, kde nějakým způsobem koketuješ s metalem, ty jsi to vyzkoušel i jako producent ve spolupráci s kapelou Silent Stream of Godless Elegy, vy jste jim hostovali, oni vám hostovali, ale tady na tomto albu to zatím nějakým způsobem asi vyvrcholilo, by se dalo říct.
1: Jo, přesně tak. Jo, my jsme se Silentama jsme se skamarádili, protože jsme si sedli i jako lidi a jejich muzika se mi líbí a přiznám to, ovlivnili mě, asi tak, jako jsem já ovlivnil je, protože se potkali dva světy různé, jako kříslo to, a něco z toho vzešlo. Pro ně i pro nás. A jak říkáš, na každé naší desce od té doby, co jsem jim produkoval Relic Dances, tak nějaká ta písnička okořeněná tou kytarou elektrickou byla. No a teď je to celá deska taková. Ne, všichni samozřejmě naši fanoušci to zkousávají. Chápu ty, kteří jaksi vkusem utkvěli na písních, jako je Labuť. Marné, prostě člověk nemůže stát na místě, tak to je.
0: Tak ostatně ty čas od času taky se vracíš třeba k těm básním Ladislava Nezdařila,
1: tak
0: že
1: jako jsem
0: hraješ.
1: Udělal, je, přesně. A udělal jsem album Satné zrno, které je totálním návratem k té akustické podobě. A třeba tady v Brně budeme mít v dubnu čistý akustický koncert Nezdařilových písní. To je vlastně pravidelná věc, kdy dodržujeme tuhle tradici, že vždycky na jaře se potkáme a zahrajeme téměř kompletního Nezdařila s hudebněnou poezií.
0: Co tě naopak láká, fascinuje na tom, na těch metalových prvcích?
1: Kdybych měl k dispozici velký barokní orchestr, tak to nechám zahrát tím orchestrem. Ale ta elektrická kytara všemi těmi alikvóty, které ukáže jako vytvořit, mi nahrazuje tu masu těch smyčců. Jo, to jako orchestr, ne smyčcový nástroj, je sólový, ale ten orchestr. Takže když já potřebuju opravdu a chci udělat zásadní rozdíl mezi jednotlivými pasážemi v té dynamice, tak ten okamžitý nárůst dynamiky mi to elektrická kytara udělá. Jo, to bych musel, nevím, kolik akustických nástrojů bych musel zapojit, aby to člověk jako nekoplo, aby to s ním zatřáslo. Opravdu chtěl jsem, aby tam, a ta deska tak koncipovaná je, aby tam plynul ta klidná hladina a najednou se z té klidné hladiny vynoří ta ruka, chytne tě za flígra, zatřepe s tebou.
0: Takže když má Peru nezahřmít,
1: tak se musí zahřmít skrze tu kytaru.
0: Jak to pak řešíte na koncertech?
1: Já už jsem dlouho vlastníkem elektrické kytary. Pravda je, že tam, kde hraju akustiku a hned má začít hrát elektrická kytara, tak to nezvládám, takhle rychle přehodit kytary. Takže si sebou vozíme bývalého člena Silent Stream of Godless Elegy, vlastně kluka, který nás tehdy kdysi dávno dal dokupy, valašského muzikanta Hinka Stančíka, který je takový multižánrový instrumentalista. Multižánrový multiinstrumentalista, tak.
0: Tak, krásné, takže všestranný člověk, všestranný tak člověk. By se to dalo přeložit. Ano. Když jsme u toho, tak na albu účinkují i další hosté. Mě zaujal takový detail, že vlastně vy jste to hostovství nabízeli i na platformě Donio, když jste vlastně shromažďovali prostředky na desku, tak dokonce někdo si mohl zahostovat. Stalo se to tady nakonec?
1: Stalo, tam saxofon je tam, a to jsme samozřejmě nevěděli, kdo se nám ozve. Jo? Já naštěstí mám zkušenosti z hudebních workshopů, které dělám, kdy je to podobné, jako když režíruju někde vlastně inscenaci a dostanu k dispozici nějakou partu lidí, kterou jsem předtím třeba neviděl. Musím s těmi lidmi ukout to představení. Stejně tak na těch hudebních workshopech prostě se mi tam sejde nějaká parta lidí a já z nich podle jejich úrovní muzikantské zručnosti utvořím si takový orchestříček a nějaký výstup to prostě má. Takže jsem čekal, kdo se nám ozve. Naštěstí se nám ozvali bezva muzikantky, A tak jedna z nich si tam s náma zaspívala a jedna si zahrála na ságo. Zrovna v Moravo Moravo.
0: Hmm. Tak to je krásné. Tak to jsme už slyšeli vlastně, tuhletu píseň. My si za chvilku pustíme z alba Perperuna ještě jednu, ale já se tě zeptám, co plánuješ dál? Máš v hlavě nějaký další příběh, který by třeba na toho Velesa Peruna navazoval, anebo se vydáš zase nějakou úplně jinou cestou?
1: No, mám v hlavě, my už máme nastřádáno poměrně dlouho materiál na druhou naši kolední desku. Těch koled našich moravských a slezských je tolik krásných. Fakt, jako, a tak mě to baví dělat. Že vlastně během těch kračunovských koncertů, jak tomu říkáme, my už je hrajeme, takže teď jenom je schrábnout na tu desku. Takže teď si dáme takovou odpočinovou desku, odpočinkovou desku, neautorskou, ačkoliv. Myslím, že jedna je tam autorská písnička nebo dvě. A pak, kam se hneme dál, no to vědí bohové.
0: Jak jsi vlastně dnes spokojený se složením kapely? Ta se vlastně tak nějakým způsobem
1: utřepala,
0: jo. Proměňovala, takže teď je to aspoň podle bukletu šestičlenný orchestr, bez hostů, tedy nepočítám ty hosty. Je to tedy, samozřejmě není to ten barokní orchestr, ale je to dostatek na to, abys tedy vyjádřil na koncertech to, co vyjádřit chceš, barvami, silou?
1: No tak kromě té elektrické kytary nám zrovna na Perperuně třeba hostuje pěvecký sbor Campanella brněnský a to prostě nedáme samozřejmě v šesti lidech tu sílu těch hlasů, ale v zásadě my jsme jsme schopni hrát i ve třech, což se stává na některých jako komornějších akcích. Dojedeme tam jako intimní orchestr, tomu říkám. To znamená, že přijedu já, ta přední lajna, jo, obě holky, Helenka s Libuškou a já, a hrajeme tady ty folkové věci, které jsou hratelné úplně v pohodě, jenom kytara, píšťalka a husle. No a ty větší akce, větší festivaly třeba, nebo velké koncerty, hrajeme opravdu v plné síle i s tou výraznou rytmickou sekcí, protože kontrabas samozřejmě tvrdí muziku a rytmizuje. A pak máme bicí soupravu a perkusivní soupravu. Máme opravdu velmi jako hutný spodek, jak se tomu říká. No já jsem spokojen.
0: To, že tedy se vracíš k tomu svému staršímu folkovému repertoáru, to, že i takhle tedy zahrajete i akusticky, to je jedna věc. Co třeba právě nějaké vyloženě rockové akce, rockové festivaly, metalové festivaly tady s tou novou deskou, míříte někam tam?
1: My se tomu nebráníme samozřejmě. Je spousta multižánrových festivalů, kde nás pohodě vezmou i v naší metalové podobě, takže se těšíme letos na Keltskou noc, kde stejně právě součástí každé té Keltské noci na Průmlově je i večerní program, kde se přitvrdí, kde už hrajou jako big beaty a úplně poslední kapela je nějaký fakt jako metal, tak my budeme mezi těma big beatama někdy kolem 8. hodině. V sobotu tam budeme hrát opravdu jako folk metal. My jsme to nazvali folk metalové, folk metal love, protože říkáme, že hrajeme folk metalově. Jo, ale když se dá pryč ten háček, tak je to folk metalové a srdíčko místo háčku a je to jako taková sranda. Ale dáváme tak fanouškům najevo, v jaké podobě nás uslyší. Jo, takže jsou festivaly multižánrové, ale vyloženě jako na metalovém festivalu jsme s touto deskou, je nová, že jo, ještě nehráli a výhledově přemýšlím, jestli hrát budeme. Zatím jsou to ty multižánrové, tak jsme zvědaví, jestli se metalisti, jestli pro ně budeme dostatečně metaloví, aby nás pozvali na metalový festival.
0: Tak naštěstí jsou ty multižánrové akce, takže ani nemusíte být dostatečně folkoví.
1: Ano, naštěstí.
0: Tak nicméně pořád si vás dokážu představit jak na folkové akci, tak na jiné. Tomáš Kočko a orchestr, album Perperuna, co bys dal na závěr?
1: Světlonožku.
0: Takže dáme závěrečnou píseň. Děkuji, Tome, za rozhovor. Těším se zase někdy příště naslyšenou.
1: Nápodobně. Je to moc milé, že do Proglasu si pozvou takového pohana.
0: To byl Tomáš Kočko, klidně si dohledejte i starší rozhovor kněze Jana Hanáka s Tomášem Kočkem o duchovních záležitostech. Dnes to bylo víc o hudbě, ale nejenom. A na závěr tedy z alba Perperuna, skladba Světlonožka. O zvuk se nám staral Šimon Vítek, loučí se také od mikrofonu Milan Tesař.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Krátce před 18. hodinou vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Nese téma prázdninová a v roce 2018 ji připravil Antonín Žolnerčík, redaktor Radia Proglas.
1: Když se řekne slovo prázdniny, znamená to pro mnoho žáků a studentů čas užívání si a sladkého nic nedělání. Ony vytoužené 2 měsíce se dají trávit různě. Někteří pojedou s rodiči k moři, jiní se vydají na hory, mnozí pojedou na skautský tábor či na salesiánskou chaloupku. Žel, najdou se i takoví, kteří měli smůlu a propadli. Těchto několik jedinců pak stráví letní období s učebnicí v ruce, aby si posléze obhájili postup do dalšího ročníku. Vůbec jim to nezávidíme, ale držíme palečky, aby se jim podařilo dohnat vše, co během uplynulého školního roku zanedbali. Nic není zadarmo, proto si mnozí studentíci o prázdninách přivydělávají, když mají to štěstí nebo známosti a nějakou tu brigádu si seženou. Je to dobrá a hlavně užitečná zkušenost na vlastní kůži zjistit, jak těžko se ty hodnotné barevné papírky získávají. Ve škole při poslední hodině náboženství jsem vždy dětem připomínal hned několik důležitých skutečností. Například, prázdniny máme od školy, nikoli však od Pána Boha. Proto také o prázdninách pamatujeme na modlitbu ráno i večer a v neděli pěkně šupky hubky do kostela na mši svatou. Také o prázdninách pamatujeme na své zdraví, dáváme na sebe pozor, i když se každý den modlíme k andělům strážným. Své zdraví a svoji bezpečnost máme vždy jen ve svých rukou. Také o prázdninách platí desatero božích přikázání, proto zpytujeme denně svědomí a když už se nám něco na duši objeví, v každém kostele existuje zpovědnice. Totéž plně platí i pro nás, dospěláky. A tak na začátku prázdnin a dovolených si navzájem přejme, abychom si nejen odpočinuli,

Bylo 18 hodin a já vás nyní na Proglasu zvu do společenství modlitby slavného růžence. Spolu s vámi se budou modlit redaktoři ze studia Hradec Králové.

0: Hezký podvečer. Dnes vás zveme k modlitbě růžence slavného ze studia Hradec Králové. Jenom upřesním, že redaktor jsem tady pouze já, Martin. Jsme zde tři členové sekulárního františkánského řádu a také jedna členka fatimského apoštolátu. Takže ještě nechám kolegy, aby se představili.
1: Helena za fatimský apoštolát.
2: Jana.
3: Helena.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. A nyní vám před modlitbou nabízíme chvíli ztišení, ve které můžete vyslovit své vlastní úmysly.

0: Nejprve vyznejme víru.
1: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, v kterého doufáme, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Tajemství prvního desátku, který z mrtvých vstal. V tomto desátku prosíme zvláště za všechny nemocné a za všechny, kdo prosí o uzdravení. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

0: a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Královno míru,
0: oroduj za nás.
3: Tajemství druhého desátku, který na nebe vstoupil. V tomto desátku budeme vzpomínat na zemřelé a duše v očistci. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jak byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Můj Ježíši,
0: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Královno míru,
0: oroduj za nás.
4: Tajemství třetího desátku, který Ducha Svatého seslal. V tomto desátku se budeme modlit za církev. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás z pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
4: Můj Ježíši,
0: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce se potřebují.
4: Královno míru,
0: oroduj za nás.
5: Tajemství čtvrtého desátku růžence, který tě, Pano, na nebe vzal. V tomto desátku předkládáme všechny prosby dětí za své rodiče. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš lezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který Tě, Pano, na nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě...
1: Svatá Maria,
0: Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě, Pano, na nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
5: Můj Ježíši,
0: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
5: Královno míru,
0: oroduj za nás.
1: Pátý desátek slavného růžence, který tě v nebi korunoval. V tomto desátku svěřujeme Pánu také všechny vaše úmysly, které jste poslali nebo vzkázali do Rádia Proglas. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod tvého života, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná,
5: nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
5: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Amen. Můj Ježíši,
0: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce se potřebují.
1: Královno míru,
0: oroduj za nás.
4: Zdrábas královno,
0: Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva, k tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, kajíce a plačíce, v tomto zlém údolí, a proto, orodovnice naše, obrať nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria.
4: Oroduj za nás, královno posvátného ružence,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
4: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
0: A světlo věčné, ať jim svítí.
4: Ať odpočívají v pokoji.
0: Amen. Amen.
4: Po získání plnomocných odpustků přidejme modlitbu na úmysl svatého Otce.
0: Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale od všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usyň na nás milování vyprost, Synu svému nás doporuč, Synu svému nás doprovoď.
4: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
0: Amen.
4: Dobrořečme Pánu.
0: Bohu díky.
4: Děkujeme vám za společenství modlitby růžence.

A právě bylo 18 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je středa 1. červenec 2026. Podle katolického kalendáře památka svatého Teobalda, italského mnicha z 11. století. Před 165 lety vyšlo první číslo vatikánského deníku L'Osservatore Romano. Před 135 lety byla otevřena veřejná obecní knihovna královského hlavního města Prahy, pozdější městská knihovna. Právě před 110 lety začala bitva na řece Somě, symbol krveprolití na západní frontě, největší hřbitov velké války. Trvala do listopadu 1916 a stála přes milion lidských životů. 105 let nás dělí od narození kněze Jaromíra Korejse, bývalého sekretáře Štěpána kardinála Trochty. Zemřel roku 1997. A zahájení práce reklamního ateliéru firmy Baťa ve Zlíně před 85 lety znamenalo počátek zlínských filmových ateliérů. Svátek mají ženy a dívky se slovanským jménem Jaroslava. To vychází z mužského Jaroslav a znamená slavná silou, bujností, případně slavící jaro.

0: Krátce před svými 59. narozeninami zemřel včera dlouholetý vojenský kaplan a stálý jáhen brněnské diecéze major Pavel Matoušek. Sloužil ve farnosti Blučina a jako kaplan oddělení duchovní služby velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov. Vojáky české armády doprovázely i do Afghánistánu a do Kosova. Na Proglasu před časem vzpomínal na prožívání Vánoc a Velikonoc v zahraniční misi.
1: Přece jenom se v mnohých tady v tom období těch svátků tak probouzí nějaký vztah teda k té přesažné skutečnosti, kterou my označujeme Bohem. Já sám jsem třeba cítil radost z toho, že můžu vojákům sloužit nejenom jako nějaký starší brácha, přítel, táta, děda, kterýmu se můžou svěřit, ale taky jako duchovní.

Hitparáda World Music Charts Europe nabízí přehled nejzajímavějších nových alb z celého světa podle výběru evropských rozhlasových publicistů. Od 7:45 večer v pořadu Jak se vám líbí o jejím červencovém žebříčku zazní vedle tradiční hudby také nahrávky propojující folklor s jazzem, elektronikou, komorní hudbou nebo moderními beaty. Vydáme se do Afriky přes Evropu až po severní a jižní Ameriku. Výrazným tématem aktuálního žebříčku jsou návraty ke kulturním kořenům, mezigenerační dialog a hledání identity v současném světě. Zvláštní pozornost tentokrát věnujeme scéně západoafrického Mali, které ovládlo nejvyšší příčky červencové hitparády.

Mše svatá za donátory a na jejich úmysly se dnes konala v brněnské katedrále svatých Petra a Pavla. Program pro dárce zapojené do projektu Donátor nabídl také možnost uctít ostatky blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli, navštívit v kryptě výstavu s názvem Stopy františkánské rodiny v Brně nebo vystoupit do věží katedrály. Fond Donátor funguje ve více diecézích v České republice a umožňuje věřícím i dalším dárcům finančně přispívat na provoz farností a na zajištění mest kněží.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

V radioreportu ve 20 hodin a 15 minut navštívíme komunitní centrum Most v Hradci Králové, které spadá pod diecézní charitu Hradec Králové. Pomáhá potřebným v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství, matkám s dětmi, nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez přístřeší, sociálně slabým rodinám, příslušníkům etnických menšin a uprchlíkům. Obětem živelných katastrof u nás i v zahraničí. Rozhovor s vedoucím komunitního centra Janem Kočí a integrační a komunitní pracovnicí Anastázií Martínkovou si pro vás připravil redaktor Martin Weisbauer.

V dnešní pohádce se dozvíme, jak se velký tygr musel dát do učení k obyčejnému kocourovi. Co myslíte, děti, že se od něj chtěl naučit? Tak schválně poslouchejte.

o tygrovi. Kdysi dávno v daleké tajze na Sibiři žil mohutný tygr. Ale ten tygr, který byl největší kočkovitou šelmou, neuměl lovit. Chodil lesem sem a tam a snažil se najít něco k snědku. Když zkoušel něco chytit, dopadlo to vždycky špatně. A tak se živil zdechlinami, občas našel hnízdo z vajíčky a představte si, jedl i trávu. Často se zatoulal až na kraj lesa k vesnici a tam viděl kočky domácí lovit myši. Tygr přemýšlel, jak je možné, že taková malá kočka, která má jistě mnohem méně síly než on, snadno uloví svoji kořist. A tak jednou, když tygra tížil zvláště velký hlad, oslovil mourovatou kočku, kterou zahlédl kousek od lidských stavení. Kočko domácí, ukaž mi, jak lovíš svoje myši. Kočka se zalekla statného, hrozivě vyhlížejícího tygra s tlamou plnou bílých, ostrých zubů. Hřbet vyklenula do vysokého oblouku, naježila se a výstražně syčela. Tygr zaváhal, ale vědom si své velikosti hrozně zařval, až v žilách tuhla krev. A tak mourovatá kočka domácí neměla na vybranou. Vydali se spolu na lov. Kočka domácí, vlastně kocour, který se jmenoval Ageš, přemítal, proč asi chce silný tygr vidět, jak on, malá domácí kočka, loví myši. Vždyť tygr má přece velkou sílu a lovení pro něj musí být snadné. Ale tygr se ho pořád vyptával, jak Ageš vlastně loví. A tak mu Ageš povídal o dlouhém sledování, pomalém trpělivém plížení, kdy se musí našlapovat tiše a opatrně, tak, aby se ani stéblo trávy nepohnulo, kdy ani větévka nesmí prasknout. A také vyprávěl o hbitém a nečekaném a přesném útoku na kořist. Tygr pozorně poslouchal a snažil se vše zapamatovat. A ze vzrušení si pošvihával konečkem hrdě neseného ocasu. Ageš si toho pošvihávání dobře všiml a také si uvědomil, že tygr i přes svoji sílu není nejlepším lovcem v tajze. Tygr si ale pořád přál vidět kočku domácí, jak loví. I toto přání mu Ageš splnil. Vyčíhl si lesní myšku, skryl se u její díry a trpělivě čekal. Když se myška objevila, stačil mu jeden skok a myška byla jeho. Tygr uznale kýval hlavou a s radostí přijal od Ageše nabídnutou myšku k snědku. Zvečera se tygr a Ageš přátelsky rozloučili a Ageš se spokojeně vrátil domů. Věděl, že je a stále bude nejlepším lovcem v nekonečné sibirské tajze. Druhý den ráno se tygr pokoušel ulovit králíka. Dlouho kořist sledoval. Dlouho se za ní tiše plížil a sotva byl blízko, králík frnk a byl pryč. Tak se to opakovalo i se zajícem, srnkou, lesní veverkou a dokonce i s myší.

Další. Tu se tygr dopálil a vyrazil opět k vesnici. Už věděl, že mu Ageš předešlého dne musel něco důležitého olovu zatajit. I počkal si tygr na Ageše na kraji lesa a zle se na něj obořil. Ty kočko domácí, včera si mě učil lovit, ale dnes se mi nic ulovit nepovedlo a vše jsem dělal tak, jak si říkal. Všechna kořistně spozoruje dřív, než jsem tak blízko, abych mohl být dost hbitý a kořist ulovit. Pověz, co jsi mi zamlčel? Ageš se vymlouval, že nic nezatajil a že tygrovi pověděl vše o loveckém umění. Ale tygr se nedal. Vytasil drápy a ukázal svoje bílé zuby. Ageši, řekni mi, co dělám špatně. Velký tygře si netrpělivý. Odpověděl ze strachem kocour a pokračoval dál. Do lovu musíš vložit pokoru a trpělivost. Musíš ovládnout sebe sama a pak budeš ty nejlepším lovcem v širé tajze. Tygr se zarazil, jak troufale malá kočka domácí uráží jeho, největší šelmu v tajze. Ale poslouchal dál. Tygře, musíš ovládnout svoji hrdost a ocas nést nízko nad zemí a nemávat jim jako praporem. Pak budeš v lovu úspěšný. I řídil se tygr radami Ageše, mourovaté kočky domácí, dával si pozor na svůj ocas a od těch dob je tygr největším lovcem v celé sibiřské tajze.

Dnes nám Magda četla o tygrovi, co neuměl lovit. Zítra nás čeká zas pro změnu vyprávění o lvíčeti, které se bálo. A teď, děti, jak jinak, zvu vás ke společné modlitbičce. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Bože, děkuji ti za to, že je venku pěkně, za to, že si mohu užívat prázdnin a volna, že mohu být více s dětmi, které mám rád. Prosím tě za všechny lidi, aby si mohli v tom volnu, které prožíváme, odpočinout a načerpali dostatek sil do dalších dní. Amen. Já už vám, děti, přeji jen krásnou dobrou noc, ať se vám zdají pěkné sny, samozřejmě pro vás mám nachystány hezké písničky, no a přeji vám, ať ty následující dny jsou naplněné a hlavně, ať jsou naplněné celé vaše prázdniny. No a samozřejmě myslím i na ty, kteří jsou nemocní a kteří si je nemohou užívat například venku s kamarády, tak těm přeji, ať i tak si je užijí třeba se svými blízkými a posílám hezkou písničku pro rozveselení. Teď jsou to velbloudi v Africe a skupina Pískomil se vrací. Tak tedy dobrou noc a zase někdy naslyšenou. Bam, bam.

Posloucháte pořad Jak se vám líbí dnes s žebříčkem World Music Charts Europe pro červenec 2026. Jedná se o hitparádu, kterou už 35 let sestavují přední hudební publicisté z celé Evropy. Česko prakticky od začátku zastupuje Petr Doruška a od roku 2019 také Milan Tesař, který pro vás připravuje i tento pořad. Příjemný poslech. Představíme si červencovou první dvacítku a jako bonus něco málo navíc. Pořadí alb najdete také na adrese www.dvojitvmce.de. Začneme pohledem mimo běžně zveřejňovaný žebříček, a to konkrétně na 42. místo. Tam se pro tentokrát umístilo album Je tiens bon galicísko-portugalské písničkářky Emeše Pérez. Ta zpívá galicísky a portugalsky, což jsou dva příbuzné jazyky ze západní části Iberského poloostrova, a vedle toho také francouzsky. Poslechneme si krátkou skladbu Amar.

Porota hitparády World Music Charts Europe vybírá každý měsíc z alb vydaných na celém světě. Z úplných novinek pod první dvacítkou vás upozorním na album Hirundini italského dua Hiram Salsano a Marcello De Carolis na 35. místě. Z Itálie je také na 30. příčce projekt Eletro Mascari Miri a album Tradisco. Belgické instrumentální trio Three Ein je s albem Unland na 29. místě. Vokální skupina Lalba z Korziky je s koncertním albem Vivu 25. O příčku výše se umístila anglická hudebnice Alison Cotton s albem The God's Love, pod albem Journey to the Unknown na 23. místě je podepsaný Nana Osei Twumbarima z Ghany a 21. je americká skupina Kitka s albem Kolo. Tím jsme se dostali do první dvacítky, která se oficiálně zveřejňuje na webu www.mce.de. Pokračují výčtem, na 20. místo klesá Catalena ze Slovinska s albem Meja. 19. je brazilský písničkář Dorea a jeho titul Uke mais você quer saber de mim. Francouzské duo Cocagna postupuje o jednu příčku na 18. místo s albem Flam Folklore. A my se zastavíme na 17. místě s finskou hudebnicí Vilmou Jé a jejím novým albem Loitsui ja Taikoi Zaklínadla a kouzla. Vilma vystudovala Sibeliovu akademii v Helsinkách a věnuje se mimo jiné výzkumu finských a karelských pasteveckých vokálních tradic a starých ugrofinských pěveckých technik. Její hudba stojí na kontrastu lidových nástrojů a starých hlasových technik s moderními beaty. Budeme poslouchat skladbu Mieli Musta, Černá duše.

Na 16. místě vstupuje do žebříčku World Music Charts Europe společné album srbské skupiny Naked a maďarské romské zpěvačky Moniky Lakatoš s názvem Naked. Mimochodem, koncertní premiéra projektu proběhla loni na festivalu Maraton hudby Brno. 15. je alžírská zpěvačka Suad Massi s albem Zagate. 14. je jihoafrická skupina BCUC a album The Road is Never Easy. A zastavíme se na 13. místě. Na ně jako novinka postupuje album Rises brazilského saxofonisty a skladatele, který si říká Spock. Impulzem ke vzniku alba bylo zjištění, že má předky z kamerunského etnika Tikar. Téma předků a afrického dědictví se následně stalo ústředním motivem celé nahrávky. Novinkou je výraznější pěvecká role samotného Spocka. Vedle saxofonu využívá svůj hlas k osobnějšímu vyjádření témat paměti, spirituality a rodinných kořenů, čímž dodává albu mimořádně intimní rozměr. Poslechneme si skladbu Bela Afrika, ve které jako host účinkuje brazilský písničkář Chico César.

Posloucháme hudbu z celého světa podle žebříčku, který sestavují evropští rozhlasoví publicisté a který najdete na webu www.dvojitevmce.de. Teď to byl brazilský saxofonista a zpěvák Spock z alba Raízis na 13. místě. 12. je kanadská skupina Divka a album Folk Fatal. Karejse Foco z Kamerunu zůstává s albem Gva na 11. místě a na 10. vstupuje novinka belgického projektu Sonetos de Amor Oscuro, nazvaná Volume 2 Secretos de Melancolia. Jádro souboru tvoří čtyři hudebníci s různými kulturními kořeny. Zpěvačka Elena Caseya, flamenkový kytarista Myrdin de Kouter, violončelista Stein Kupens a flétnista Stefan Brakaval. Jejich tvorba vytváří dialog mezi flamenkem, jazzem a komorní hudbou. Album stojí především na zhudebněné poezii Federica García Lorky, ale my si poslechneme krátkou instrumentální dohru celého alba, nazvanou Sabiduria profunda y sincera, což znamená hluboká a upřímná moudrost.

To byla alespoň krátká instrumentální ukázka z belgického projektu Sonetos del Amor Oscuro. Devátý je v žebříčku světových alb vítěz předminulého kola americká skupina The Klezmatics s albem We Were Made for These Times. Na osmičku postupuje finský akordeonista a zpěvák Antti Paalanen s albem Haitari Marinády. Sedmá je kanadská skupina Yiddish Glory a album The Silent Songs s písněmi z doby druhé světové války. A teď už mohu říct, že první desítku tentokrát ovládli umělci z afrického Mali. Od šestého místa nahoru najdeme hned čtyři. Šestá je zpěvačka, hudebnice a skladatelka Fatoumata Diawara s novým albem Massa. Sama autorka je označuje za své dosud nejosobnější dílo. Tematicky se věnuje mateřství, víře, paměti, odolnosti a přijetí osudu. Součástí alba je také emotivní podsta jejímu zesnulému otci, jehož vliv podle ní přetrvává i po smrti. Vybral jsem skladbu Laidu.

Poslouchali jsme ukázku z nového alba zpěvačky Fatoumata Diawary z afrického Mali. Je to 6. místo v červencovém žebříčku World Music Charts Europe. Sardinský kytarista Paolo Angeli natočil své nové album Vinti e Maio s pěveckým souborem tenore Murales de Orgo Solo. Album tak stojí na dialogu mezi tradičním vícehlasým zpěvem Cantu a tenore, který je součástí nehmotného kulturního dědictví Sardinie, a Angeliho unikátní preparovanou sardinskou kytarou, rozšířenou o dodatečné struny, kladívka a mechanické prvky. Hudebně se nahrávka pohybuje na pomezí sardinského folkloru, současné vážné hudby, free jazzu, improvizace a postroku. V aktuálním žebříčku World Music Charts Europe je to 5. místo. Poslechneme si skladbu Mare e Mezzo.

Dalším nováčkem je v červencovém žebříčku World Music Charts Europe srbsko-polské kvarteto Slavik. Projekt vznikl spojením dvou dvojic, jedné srbské, která si říká Alice in Wonderland, a jedné polské s názvem Čiši. Na albu se zpívá v několika jazycích. My si poslechneme slezskou lidovou píseň Bionše povstanci.

Říkal jsem, že na prvních 6 místech červencového žebříčku World Music Charts Europe je 4x zastoupena africká země Mali. Zatím jsme ji měli pouze na 6. místě, to byla zpěvačka Fatoumata Diawara. A protože 5. byl Paolo Angeli ze Sardinie a 4. srbsko-polská skupina Slavik, vyplývá z toho, že z Mali je celá první trojka. 3. je album Sobra Dance od malijského kytaristy a zpěváka Gausu Sobry Kujatého. Obsahuje 8 autorských skladeb postavených na tradici západoafrického blues. Album posluchače symbolicky provází od řek a pouští Mali až přes Atlantik do Ameriky. Ve skladbě Sajona hraje autor na kytaru, zpívá Mariam Kujaté.

Někdy stačí, že se vám líbí hudba a to vás může nasměrovat na dlouhou cestu k dalšímu poznání. To mi před pár lety v rozhovoru řekl Usman Akmosa, kytarista a zakladatel skupiny Tamikrest, kterou tvoří Tuarégové ze Sahary a konkrétně opět z Mali. Jejich album Asikel bylo minulý měsíc v žebříčku World Music Charts Europe první, v červenci 2026 je druhé. Album pro tuto zkušenou kapelu představuje návrat k syrovějšímu zvuku. Působí intimněji než některé předchozí desky, ale zároveň si zachovává hypnotickou sílu saharského blues, tedy hudby, která bývá pro své rytmy a náladu často přirovnávána k blues americkému. Posloucháme skladbu Iman Derhan Nasn.

Jak už vyplynulo z toho, co jsem avizoval, i vítěz červencového žebříčku World Music Charts Europe je z afrického Mali. Tedy vlastně vítězka, zpěvačka Mah Damba s albem Tabolo Kura. Její texty čerpají z mandingských eposů, historických příběhů, přísloví a morálních ponaučení. Na albu se podílí několik generací jedné hudební rodiny. Hraje zde syn Gimba Kujaté, synovec Badže Tunkara a ve sborech zpívají její dcery a vnučky. Výsledkem je nahrávka, která působí jako mezigenerační oslava mandingské kultury a tradice. Poslechneme si skladbu Nantan. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám tento přehled hudby z různých koutů světa dnes se speciálním přihlédnutím ke scéně afrického Mali líbil. Rád někomu z vás pošlu pár CDček, která se v této hitparádě objevila. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. O zvuk se staral Šimon Vítek a tady je ukázka z vítězného alba.

0: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Zítřejší bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Slovensko představilo priority. Předsednictví Vyšegrádské čtyřce věnovat se chce spolupráci a konkurenceschopnosti. Tenistka Barbora Krejčíková bojuje o postup do třetího kola Wimbledonu. Zítra čekáme většinu.

0: Na summitu nařídil předběžným opatřením ústavní soud. Všech pět opozičních stran vyzvalo vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Ty chce vládní koalice od nového roku převést pod státní rozpočet. Jednání se kromě zástupců sněmovní opozice a senátu účastnili taky oba ředitelé veřejnoprávních médií. Z koaličních stran se nedostavil nikdo. Podle předsedy mediálního výboru Františka Talíře z KDU-ČSL budou opoziční poslanci postupovat jednotně.
1: Budeme vést opravdu široce tu diskuzi na plénu sněmovny. Konec konců diskuzi, kterou oni s námi vést nechtějí, nechodí na tyto schůzky, tak my ji povedeme na plénu sněmovny. Potom ještě tady senát, tady hrad, tady ústavní soud, na který se také určitě obrátíme.
0: Pozvaný zástupce koalice poslanec Libor Vondráček za SPD uvedl, že na schůzku zapomněl. Podle něj ale koalice jedná s řediteli médií dostatečně. Slovensko chce během svého ročního předsednictví ve Vyšegrádské čtyřce prosazovat témata konkurenceschopnosti, energetiky nebo rozšiřování Evropské unie. Řekl to dnes ministr zahraničí Juraj Blanár. Jednou z priorit je obnovit politickou váhu skupiny. Vztahy mezi Českem, Slovenskem, Maďarskem a Polskem v minulosti poznamenaly rozdílné postoje hlavně k válce na Ukrajině.
2: V4 pod slovenským vedením se podle ministra zahraničí Juraje Blanára bude soustředit na témata, ve kterých dokáže najít shodu. Například společné infrastrukturní projekty, obrana vnějších hranic Evropské unie nebo kritický postoj k systému emisních povolenek ETS2.
3: Krajiny V4 mají vo viacerých oblastiach podobné či rovnaké záujmy a pozície. Našou ambíciou je preto posilniť koordináciu krajín V4 pred rokovaniami Evropské rady.
2: Slovensko chce zároveň rozvíjet formát V4+, tedy společná jednání s dalšími zeměmi jako Německem nebo Francií. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: V Česku odstartovala sezóna pěstitelského pálení. Za vypálení ovocného destilátu si lidé připlatí. Důvodem je navýšení spotřební daně. Pokračuje mluvčí ostravského celního úřadu David Kubenc.
4: Spotřební daň z lihu letos stoupla o 5%. V rámci snížené sazby tak lidé v pěstitelských pálenicích zaplatí 205 korun za litr čistého alkoholu. Základní sazba je pak 410 korun.
5: Tenistky Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Teď hraje ve druhém kole Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové. V Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
6: Barbora Krejčíková vede 5-2 v rozhodujícím třetím setu zápasu, ale teď Ruska Andrejevová je na podání a vede 40-0, takže by mohla snížit, což se jí právě teď také daří. Takže 5-3 v rozhodující sadě, za chviličku půjde podávat Barbora Krejčíková. Na Radiožurnálu Sport si můžete poslechnout, jak to dopadne tady ve Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Fotbalisté Anglie hráli na mistrovství světa v Severní Americe o postup do osmifinále. Jejich souboj s Demokratickou republikou Kongo sledoval Tomáš Petr.
7: Anglie porazila Demokratickou republiku Kongo 2-1 po obratu díky dvěma trefám kapitána Kanea a postupuje tak do osmifinále. Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: V přímých přenosech odvysílá Radiožurnál Sport i další dva duely prvního kola play-off. Ve 22 hodin začne utkání Senegal-Belgie a ve 2 v noci se střetnou Spojené státy americké a Bosna a Hercegovina.
8: Nehoda na D1 na Přerovsku a zdržení na vjezdu do Prahy s Ústí nad Labem. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečvou je osobní auto mimo vozovku. Nehoda je na kilometru 304,5, zavřená jen krajnice, na místě už je odtahovka. Na D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové na 3. kilometru odklidili z levé krajnice nárazník. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Jičín na 42. kilometru stojí nákladní auto. Pozorujte hlavně na nájezdu, blokuje konec připojovacího pruhu. V Praze kvůli novému omezení ve Kbelské ulici mezi Cínoveckou a Novopatskou se stále tvoří kolona. Směrem do města začíná na D8 nebo kousek za sjezdem exitem 1 z Diby, zdržení teď zhruba 5 až 10 minut. Silnice 43 z Brna do Svita v Letovicích po nehodě a úplné uzavírce opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude většinou polojasno.

0: Večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Teploty nejčastěji 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29. Tolik zprávy.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: V dnešním radioreportu, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové, se vypravíme do komunitního centra s příznačným názvem Most. Provozuje ho diecézní charita Hradec Králové a je určeno pro cizince žijící v Královéhradeckém kraji. Sídlí na Velkém náměstí ve Staré radnici a právě zde jsem se sešel s vedoucím centra Janem Kočím, který je zároveň zástupcem ředitele diecézní charity, a s Anastází Martinkovou, integrační a komunikační pracovnicí. Já bych nejprve oslovil pana vedoucího, pana Kočího, abychom se trošku zorientovali v té organizační struktuře. Kam vy přesně spadáte jako komunitní centrum Most a jak zapadáte do té struktury diecézní charity?
1: Komunitní centrum Most je jedním z oddělení diecézní charity Hradec Králové. Mohli bychom říct jedním z nejmladších oddělení. A patří do té oblasti podpory integrace cizinců v Hradci Králové a i v širším královéhradeckém regionu, protože naši klienti sem i dojíždějí. Diecézní charita už má bohaté zkušenosti v té oblasti pomoci cizincům, uprchlíkům a pomoc v oblasti integrace, podpory integrace. My jsme vlastně začali s touhle činností úplně spontánně v roce 1992, ještě když vznikla nebo obnovila svou činnost diecézní charita. A tak, jak šel vývoj, tak v dnešní době provozujeme jedno z oddělení, kterým je integrační centrum pro cizince. To má působnost v Královéhradeckém kraji. Vlastně je to jedno z té sítě integračních center, někde nazývaných center na podporu integrace cizinců, protože v každém z krajů České republiky je jedno takové centrum, případně s některými pobočkami. V Královéhradeckém kraji tady toto centrum provozuje diecézní charita. To integrační centrum dělá řadu aktivit v té oblasti integrace, ať to je poradenství, kurzy češtiny, pomoc dobrovolnická. No a intenzivně spolupracuje s tímto oddělením, kde jsme dnes, s komunitním centrem Most. To komunitní centrum vzniklo vlastně také spontánně v souvislosti s příchodem uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny a vlastně od toho roku 2022, kdy k nám přicházely zejména tedy matky s dětmi, tak nejprve vznikly aktivity pro děti, pro mládež, taková dětská skupina a aktivity pro ty děti školou povinné, až teda po středoškoláky. No a v současné době vlastně z těchto aktivit vzniklo to současné komunitní centrum, které podporuje a nabízí služby vlastně všem věkovým kategoriím cizinců, a to nejenom z Ukrajiny, ale cizincům i z ostatních zemí, kteří žijí tady v našem regionu, tedy od maminek s dětmi až po seniory.
0: Máte nějakou představu, kolik národností žije tady v Hradci Králové nebo v regionu? Samozřejmě jsou to Ukrajinci, ale pak je zde ještě spousty dalších etnik, že?
1: Co se týká počtu cizinců, tak v Královéhradeckém kraji vlastně s příchodem ukrajinských uprchlíků se ty počty navýšily, takže dnes je tady v kraji evidováno kolem 38 tisíc cizinců, z čehož necelou polovinu tvoří tedy uprchlíci z Ukrajiny s tím speciálním statusem dočasné ochrany. Ale je to, jak říkáte, nemáme tu jenom Ukrajince. Máme tady cizince ještě z té doby dřívější, z různých zemí. Arménie, Gruzie, Irán, Rusko, Bělorusko, Vietnam, Mongolsko, takže to spektrum je skutečně široké. Hradec Králové je také univerzitním městem, takže tu studuje řada zahraničních studentů z nejrůznějších zemí. Hodně studentů studuje také ve studijních programech v angličtině, což je třeba skupina z Iránu, studenti z Iránu na farmaceutické fakultě, kterých je teda nejvíce v celé České republiky. Řada studentů zahraničních je také na medicíně, řada studentů, jak v těch oborech v angličtině, tak i v češtině, studuje na Univerzitě Hradec Králové na různých fakultách. I s těmito studenty my spolupracujeme, třeba oni se účastní našeho pravidelného festivalu Setkání národů, který se koná každoročně v Hradci Králové.
0: To znamená, že v Hradci Králové na všech univerzitách probíhají i výuky v angličtině?
1: Ano, jsou i ty studijní programy přímo v angličtině.
0: Uvedli jsme takové základní charakteristiky komunitního centra Most a já bych se teď obrátil na paní Martinkovou, aby nám popsala trochu blíže aktivity komunitního centra Most.
2: Jak říkal pan kolega, naše centrum se stalo skutečným místem setkávání různých národností a generací. Je to prostor, kde jsou vítáni všichni, děti, mládež, rodiče, seniori, Češi a cizinci. A v tom spočívá jedinečnost našeho centra. Právě pracujeme s širokou škálou národností a věkových kategorií a organizujeme aktivity vzdělávací, sportovní a kulturní. Probíhají kurzy českého jazyka pro maminky a pro seniory. Velmi oblíbený je konverzační klub, kde se účastníci mohou bezpečně vyzkoušet mluvení komunikaci v češtině. Pro děti nabízíme doučování z češtiny a pomoc domácími úkoly. Organizujeme také besedy a přednášky o české kultuře, o českých reáliích. Tento rok je vyhlášen rokem lidových tradic a toto téma prochází naším programem jako červená niť. Připomínáme si masopust, Velikonoce, Moranu i Vánoce. Uspořádali jsme masopustní průvod, kterého se zúčastnili cizinci i Češi, děti i dospělí. Při vynášení Morany dorazily celé rodiny s dětmi. A je krásně sledovat, jak se zde rodí mezikulturní přátelství. Děti z pobřeží Slonoviny, Ukrajiny, z Číny nebo Sýrie spolu komunikují a společným jazykem je čeština. Otevíráme prostor různým kulturám a pořádáme prezentace o jednotlivých zemích a také mezinárodní dny. Čeká nás například beseda o Iránu a arabské poezii. Příští týden proběhne Mezinárodní den chleba, kde 20 národností představí tradiční pečivo své země. Za zmínku stojí také Mezinárodní soutěž České tradice a svět, která se snaží osmyslit roli tradic ve čtyřech kategoriích, včetně vědecké a umělecké. Pro školy nabízíme projekt Den indické kultury. Děti se během něj seznamují s indickými tradicemi, hudbou, tancem, jazykem, filozofií a učí se poznávat svět prostřednictvím osobního zážitku. Máme za sebou také úspěšnou recitační soutěž a děti z komunitního centra Most pojedou reprezentovat komunitní centrum do Prahy. Velkou radost nám udělalo například ocenění od České kanceláře úřadu Vysokého komisáře OSN pro uprchlíky. 3 děti z našeho centra byly oceněny za aktivní zapojení do života škol a místních komunit. Je to pro nás potvrzení, že integrace má smysl a děti dokážou být mostem mezi kulturami.
0: Řekl bych, takovým asi vrcholem každoročním je setkání národů v Adalbertinu, že?
1: Ano, to je už tradiční festival, který se koná v Hradci Králové. Měl by to být 14. ročník letos. Ten festival už je součástí kulturního programu města Hradec Králové a my se vždycky na něj snažíme připravit nový program, nějaký aktuální, zajímavý, protože vlastně celé dopoledne je věnováno dětem a mládeži ze základních a středních škol. Takže vždycky je tam nějaký interaktivní program, do kterého jsou zapojeni cizinci a zapojení ti, kteří přišli na ten festival ze všech škol. Je to často doplněno i různými soutěžemi. Kdysi, si vždycky vzpomínám, jsme dělali například soutěž, kdy soutěží mezi sebou jednotlivé třídy v testu, zda by uspěli se žádostí o české státní občanství. Byly to testy z těch sociokulturních reálí České republiky, takže takovéhle podobné aktivity děláme. Ten Festival národů odpoledne je pak věnovaný přístupný široké veřejnosti, no a na večer končí takovým velkým dvouhodinovým kulturním hudebním programem, kde se představí jednotlivé národy. No a během dne se ty národnosti prezentují v jednotlivých stáncích, které jsou v celém sále, kde představují svoji kulturu, tradice, zvyky, oděvy.
0: Pokud vím, tak včetně kuchyně a ochutnávek, že?
1: Ano, to bývá většinou to, co poutá ty návštěvníky.
0: Je tam, myslím, i výstava, to znamená, že nevyužíváte jen ten sál ve Starém Adalbertinu, ale i předsálí.
1: Ano, jsou tam vždycky nějaké doprovodné výstavy v tom předsálí a třeba ten minulý rok jsme tam měli i vyhlášení té mezinárodní výtvarné soutěže, kam se nám zapojili děti v podstatě z různých zemí světa, z 9 zemí světa. A bylo to na téma osobnosti Hradce Králové, souviselo to vlastně s 800. výročím první písemné zmínky o městě.

0: Naše centrum rozšířilo svou činnost o novou věkovou skupinu seniorů a to je naše nejaktivnější skupina. Rádi chodí do filharmonie, na koncerty, do muzeí, účastní se výtvarných soutěží a účastní se také sportovních aktivit. To jsme ani nečekali, že budou takhle aktivní, ale každou středu přicházejí do centra a cvičí na rotopédech. Pojmenovali jsme to Cesta do Paříže a každý, když se posadí na rotoped, musí ujet nejméně 3 kilometry. Pak se to spočítá a uděláme vítěze této soutěže. Připravujeme pro seniory i různé přednášky a besedy. Nedávno jsme měli přednášku od městské policie kyberbezpečnost a to bylo velmi vhodné. Toto téma je velice aktuální, tím spíš, že nejzranitelnější skupinou jsou právě seniori.
1: K dalším aktivitám, které realizujeme, patří příměstské tábory. Už několikátý rok děláme příměstský tábor pro děti, 2 běhy pro mladší děti, pro starší, s řadou velice zajímavých aktivit a poznávacích výletů, sportovních aktivit. No a letos jsme naplánovali poprvé takový příměstský tábor i pro tu již zmíněnou skupinu seniorů. A ten program bude zaměřený také na poznávání Hradce Králové, tedy na to místo, kde ti seniori žijí, ale i okolí, je tam například plánovaný výlet i do Častolovic.
2: To je docela rarita, je o to mezi seniory zájem?
1: Zájem o to je, jak kolegyně právě říkala, tak tahle skupina, se kterou jsme začali pracovat vlastně tento rok, tak je velice aktivní a oni chtějí poznat, kde žijí, ten nový region, kam přišli.
2: Většinou, když se řekne cizinci, tak každý si představí buď to uprchlíky, mladé lidi, případně s dětmi, nebo studenty, ale odkud se vlastně vzali seniori, odkud k nám přichází, nebo z jakých důvodů?
1: Tak ta skupina cizinců je velice pestrá, nejenom národnostně, ale i věkově. A musíme si uvědomit, že vlastně první cizinci sem začali přicházet po roce 89. Takže z těch tehdy v produktivním věku se postupně stávají seniori. A tihle lidé tady žijí, mají tady trvalé pobyty, řada z nich třeba i získala státní občanství. A takže to je jedna ta skupina. A druhá skupina seniorů, kteří sem přišli v souvislosti s válkou v Ukrajině, protože samozřejmě tu skupinu těch ukrajinských válečných uprchlíků tvoří hlavně ženy s dětmi a seniori. Takže tahle skupina se stává stále početnější.
2: Jakým způsobem jsou tyto vaše bohaté aktivity financovány?
1: Tak jsou financovány zejména z projektů. Mezi ty největší zdroje, díky kterým tyhle aktivity na podporu integrace mohou fungovat a probíhat, jsou zdroje z Evropské unie, z Azylového migračního a integračního fondu, zdroje Ministerstva vnitra, dotační programy a podpora města Hradec Králové.
2: Jelikož náš pořad se pomalu chýlí ke konci, tak bych vás rád poprosil o něco, co byste nám mohli říci na závěr. Začal bych třeba paní doktorkou Martinkovou.
0: Jak říká staré indické přísloví, dobro pochází z poznání, zlo z nevědomosti. A právě poznání jiných kultur je nejlepší cestou k toleranci, respektu a do budoucna i k předcházení konfliktům. Komunitní centrum Most je tak skutečným mostem mezi lidmi a kulturami.
2: A pan vedoucí Kočí by něco ještě dodal?
1: Tak já bych chtěl říct, že podle nás tyhle komunitní aktivity, kterým se snažíme pomoci těm, kteří žijí v našem regionu a vlastně našli tady nový domov, tak je považujeme za důležité, protože mají pomáhat odbourávat jakékoliv předsudky, které jsou v každém z nás v nějaké formě, ale díky tomu osobnímu vzájemnému potkávání se tyhle věci odbourávají a stávají se nepodstatnými. Takže bych rád pozval nejen cizince, ale i necizince, když to tak mohu říct, aby do našeho komunitního centra přišli.
2: Tak já vám moc děkuji za zajímavý rozhovor, zajímavé informace a přeji vám, aby se vám tyto krásné aktivity dařilo dále rozvíjet.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme.
3: Končí radioreport, který jsme věnovali představení komunitního centra Most. Centrum provozuje diecézní charita Hradec Králové a je určeno podpoře cizinců žijících v Královéhradeckém kraji. Našimi respondenty byli vedoucí centra Jan Kočí, který je zároveň zástupcem ředitele diecézní charity Hradec Králové, a Anastázie Martínková, integrační a komunitní pracovnice. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer, studio Hradec Králové.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 1. července. Milí posluchači, Řím navštívila delegace ekumenického patriarchátu v čele s chalcedonským metropolitou Emanuelem Adamakisem. V pondělí 29. června se delegace zúčastnila slavnostní bohoslužby při svátku svatých apoštolů Petra a Pavla a poté v úterý 30. června byla přijata na audienci u svatého otce a následně vedla rozhovory s dikasteriem pro podporu jednoty křesťanů. Promluvu papeže Lva 14. k delegaci vám přinášíme v plném znění. Seznámíme vás také s obsahem dopisu, v němž svatý otec v pondělí apeloval na lefébristy, aby se nedopouštěli schizmatického jednání tím, že vysvětí 4 nové biskupy bez papežského mandátu. Navzdory tomu dnes dopoledne ke svěcení došlo ve švýcarském Écône. Lampedusa se připravuje přivítat papeže Lva 14., který 4. července navštíví ostrov, jenž je symbolem pohostinnosti ve Středomoří. Ke konci pořadu uslyšíte několik krátkých zpráv z Vatikánu. Přejeme příjemný poslech.
1: Your Eminence and dear brothers in Christ, I am very pleased to meet you following our celebration yesterday of the solemnity of Saints Peter and Paul, the patron saints of this church in Rome.
0: Vaše eminence, drazí bratři v Kristu, velice mě těší, že se s vámi mohu setkat, poté, co jsme včera společně oslavili svátek apoštolů Petra a Pavla, patronů této církve sídlící v Římě. Vaše přítomnost mezi námi je vyjádřením bratrské blízkosti sesterské církve v Konstantinopoli a jejího pastýře a představitele, jeho svatosti Bartoloměje, ekumenického patriarchy. Jemu a všem členům svatého synodu jsem velice vděčen za to, že se vás rozhodli vyslat do Říma, aby mohla pokračovat tradice vzájemných návštěv při příležitosti svátku patronů našich církví.
1: In a particular way I vividly remember participating last year in the feast of St. Andrew.
0: Stále v sobě chovám živou vzpomínku na mou osobní účast při oslavách svatého Ondřeje v patriarchálním chrámu svatého Jiří ve Fanaru loni 30. listopadu. S radostí a úctou vzpomínám na setkání s jeho svatostí Bartolomějem, při nich jsme mohli prohloubit naše vzájemné přátelství a sdílet své náhledy na nejrůznější otázky, především na společnou touhu pokračovat po cestě k plné jednotě mezi všemi křesťany.
1: In this regard, the commemoration of the 1700th anniversary of the First Council of Nicaea.
0: V této souvislosti chci zmínit připomínku 1700. výročí prvního Nicejského koncilu, která se konala v předvečer svátku svatého Ondřeje v Izniku na základě pozvání patriarchy Bartoloměje a s účastí představitelů dalších církví a církevních společenství. Tato událost představovala výmluvné svědectví již existujícího společenství mezi všemi, kdo sdílejí víru v Boha, Otce všech lidí, a vyznávají Pána a Božího Syna Ježíše Krista i Svatého Ducha, který nás inspiruje a vede k plnosti pravdy a jednoty. Ve světle této pamětihodné události se jeví jako evidentní, že by se mělo nicejské vyznání stát základem a referenčním bodem tohoto procesu, v němž poslouží jako model pravé jednoty v legitimní různost obraz jednoty v Trojici a Trojice v jednotě. Kéž se po cestě k oslavě druhého tisíciletí vykoupení v roce 2033 vydáme spolu se všemi křesťanskými vyznáními světa a kéž na ní objevíme dar a povolání k tomu, abychom byli svědky zmrtvých vstalého. V éře charakteristické válkami a rostoucí polarizací i kulturními a sociálními rozděleními jsou křesťané smíření mezi sebou, navzájem a svorní ve vyznání jediné víry, povoláni být věrohodným znamením míru a pokoje, podílet se rozhodujícím způsobem v tomto nasazení spolu se všemi lidmi dobré vůle. V současné situaci je ve skutečnosti v sázce nejen věrohodnost křesťanského hlásání, ale i sama budoucnost lidstva. Požadavek na větší spolupráci mezi křesťany tváří v tvář dnešním výzvám, jako jsou mír, správné užívání nových technologií či péče o stvoření vychází ze samotného evangelia Ježíše Krista. Zodpovědnost za život a důstojnost každé lidské bytosti, počínajíc od těch nejmenších a nejpotřebnějších, je určujícím kritériem pro naši přítomnost i budoucnost. Eminence, drazí bratři, znovu vám z celého srdce děkuji za tuto návštěvu, stejně jako pro vaše osobní nasazení i úsilí ekumenického patriarchátu o svatou záležitost jednoty křesťanů. Chci vás ujistit o své modlitbě na přímluvu svatých apoštolů Petra a Ondřeje, bratrů podle těla i ve víře, a prosím Boha, našeho Otce, aby nás vždy provázel svým požehnáním. Děkuji vám. To byla promluva papeže Leva XIV. K delegaci ekumenického patriarchátu v úterý 30. června.

Jak v uplynulých dnech oznámil při setkání s novináři v Castel Gandolfu, papež Lev zaslal kněžskému bratrstvu svatého Pia X. Poslední apel, v němž žádá, aby nepřistupovalo k svěcení 4 nových biskupů bez papežského mandátu, které bylo naplánováno na dopoledne 1. července ve švýcarském Ekon. S otcovským srdcem se na vás chci obrátit, píše Lev 14. a vaším prostřednictvím na biskupy, kněze, seminaristy a věřící spojené s kněžským bratrstvem svatého Pia X. s vědomím odpovědnosti, kterou mi pán svěřil jako nástupci apoštola Petra. Církev uznává oddanost liturgickému životu, nasazení v kněžské formaci, apoštolskou horlivost a touhu po věrnosti tradici, které charakterizují mnohé lidi a komunity spojené s tímto bratrstvem. To bylo důvodem pozornosti a schovývavosti, kterou vám moji předchůdci neustále projevovali. V tomto duchu a naplněn křesťanskou láskou, pokračuje papež, vás prosím a z celého srdce žádám, změňte směr svých kroků. Vyzývám vás, abyste pečlivě zvážili duchovní dobro věřících, neboť schizmatický čin, kterého byste se dopustili, by je připravil o řádné a v některých případech dokonce platné přijímání svátostí, které milují a v níž hledají své posvěcení. Církev, stojí dále v papežském listu psaném ve francouzštině a adresovaném generálnímu představenému bratrstva Donu Davidu Paliaránimu, je připravena k cestě dialogu a porozumění, kterou Duch Svatý může umožnit a učinit plodnou. Modlím se za vás, neboť trhat Kristovu bezešvou tuniku je hřích mimořádné závažnosti. Ať pán osvítí vaše svědomí a probudí vaše srdce. Na základě autority, kterou jsem obdržel od Krista, s bolestí v srdci, ale stále plný naděje, cítím povinnost požádat vás, abyste upustili od svého záměru a svěřuji tyto úmysly neposkvrněnému srdci Panny Marie, Matky Dobré rady. Navzdory této papežově výzvě k nedovolenému svěcení nových biskupů došlo dnes dopoledne ve švýcarském Ekon. Oficiální reakce Vatikánu se očekává v nejbližších dnech. Lampedusa se připravuje přivítat papeže Lva 14., který 4. července navštíví ostrov, jenž je symbolem pohostinnosti ve Středomoří. Toto setkání s hlubokým duchovním a lidským rozměrem představuje podle starosty Filipa Manína kontinuitu poselství, které vyslal papež František během své historické návštěvy v roce 2013. Pro starostu, s nímž vatikánská média hovořila, zůstává Lampedusa přední linií lidskosti. Ostrov prostřednictvím památníku Brána Evropy, který schlíží směrem k Africe, neustále připomíná, jak ty, jimž se podařilo bezpečně dosáhnout pevniny, tak tisíce lidí, kteří ztratili život při pokusu překonat Středozemní moře za vidinou lepší budoucnosti. Zde také působí italský Červený kříž, jenž od 1. června 2023 oficiálně převzal správu hotspotu, kterým od té doby prošlo celkem více než 182 tisíc migrantů. Během prvních hodin jejich pobytu na ostrově poskytují zdejší pracovníci první pomoc a pomáhají s identifikací těm, kteří jsou často zdevastovaní vyčerpávajícími cestami za novým životem. Právě v září roku 2023 dorazil na ostrov rekordní počet 12,5 tisíce lidí během jediného dne. A po celé léto hotspot hostil v průměru 3000 osob každý den. Ti lidé sem často přicházejí a vůbec netuší, kde se vlastně nacházejí, vysvětluje ředitel hotspotu Imad Dalil pro Vatikán News. Ze všeho nejdříve lidé hledají možnost připojení k Wi-Fi. Potřebují zavolat, poslat zprávu a dát vědět svým rodinám a blízkým, že přežili. Snažíme se každému poskytnout tu nejlepší možnou péči, přičemž naprosto klíčová je psychologická podpora, zdůrazňuje ředitel, který se ujal vedení hotspotu před 3 roky. Další zprávy. Svatý otec včera publikoval výroční zprávu Fondu svatopetrského haléře za rok 2025.
dosáhly 57,6 milionů eur, přičemž největší podíl solidarity pochází z diecézí ve Spojených státech, Itálii a Brazílii. Finanční prostředky směřovaly jak na podporu celosvětového apoštolského poslání svatého otce, tak na přímou humanitární pomoc. Spojené státy, ze kterých pochází 26,1% z celkového objemu darů, Itálie a Brazílie jsou zeměmi, odkud přichází nejvíce prostředků. Financováno bylo celkem 252 projektů v 74 zemích, především v Africe, Asii a Evropě. V Evropě byla poskytnuta stipendia na papežských univerzitách kněžím, seminaristům a řeholníkům z Afriky, Latinské Ameriky a Asie. Dále byla poskytnuta humanitární pomoc na podporu ukrajinského obyvatelstva, ale i dalším lidem, kteří byli zasaženi katastrofami a válkami. V portiku Vatikánské baziliky byla umístěna nová pamětní deska se jmény všech 149 papežů, kteří jsou v tomto chrámu pohřbeni od počátku křesťanství. Nová deska je vyrobena z karárského mramoru a je replikou desky, kterou najdeme v předsálí zákristie. Originál je těžko přístupný a mohou si jej prohlédnout pouze poutníci navštěvující muzeum. Proto bylo rozhodnuto o umístění její kopie na místo přístupné všem návštěvníkům, tedy do portiku před svatou bránou. Deska byla odhalena v předvečer svátku svatých apoštolů Petra a Pavla u příležitosti mimořádné konzistoře, která se konala ve dnech 26. a 27. června a v jubilejním roce 400. výročí vysvěcení baziliky svatého Petra. Další žena byla jmenována do vysoké pozice prefekta v římské kurii. Lev XIV. Pověřil vedením dikasteria pro integrální lidský rozvoj jeho dosavadní sekretářku salesiánskou sestru Alessandru Smerilli. V úřadu vystřídá kardinála Michaela Černého. Vedle prefektky Smerilli byl jmenován pro prefektem kardinál Baggio. Sekretářem dikasteria se stal monsignor Josef Barlaš, mladý kanonista slovenského původu. Argentinský kněz Lucio Ruiz, který od roku 2015 dosud působil jako sekretář dikasteria pro komunikaci, byl včera papežem oficiálně jmenován sekretářem dikasteria pro charitativní službu, které je běžně známo jako apoštolská almužna, tedy charitativní křídlo pastoračních aktivit a humanitárních projektů svatého otce. Úřadu se ujme 1. září 2026. Jsem plně šťastný, že mohu následovat pána kamkoliv, kam nás povolá, řekl v rozloučení se zaměstnanci dosavadního působiště.

To byly zprávy z Vatikánu dne 1. července 2026. Od mikrofonu se loučí David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Michal.

0: Divím se a k velebení tvůrce se povzbuzuji. Nemohu než se diviti boží všemohoucnosti, dobrotu jeho chváliti, klaněti se moudrosti. Buď chválen stvořitel všeho, nyní i času každého.
1: Když slunce jasně svítící, zářící barvou zlatou, nevystihlou moc mající, z božských pokladů vzatou, jasným bleskem osvícenou tvář světu ukazuje, moc boží nevystiženou všem lidem vypravuje. Buď chválen stvořitel všeho, nyní i času každého.
0: Sladce zpívají ptáčkové, velebí tvůrce svého, jenž jim dal hlasy takové, zhynuli by bez něho. Rovněž i kvítečky krásné, rozličné barevnosti, nejsou nic než hlasy jasné k chvále boží mocnosti. Buď chválen stvořitel všeho, nyní i času každého.
1: Vidím oblohu nebeskou, hvězdami okrášlenou, dole pak širokost zemskou, kvítím přiozdobenou, a cokoliv je pěkného a hodného vidění, chválím stvořitele svého, neb je hoden chválení. Buď chválen stvořitel všeho, nyní i času každého. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?
0: Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?
1: Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl.
0: Když na mě útočí zločinci, aby hryzli mé tělo, moji protivníci a nepřátelé klopítají a klesají.
1: I když se proti mně utáboří vojsko, nevyděsí se mé srdce, když proti mně vypukne válka, jsem pln důvěry.
0: Jedno od Hospodina žádám a potom toužím, abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života,
1: abych požíval Hospodinovi něhy a patřil na jeho chrám.
0: Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, v úkrytu svého stanu mě schová, na skálu zdvihne.
1: Nyní se zdvihá má hlava proti nepřátelům, kteří mě obkličují.
0: Oběti chvály mu přinesu v jeho stanu, budu zpívat a hrát Hospodinu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodine, hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou.
0: Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, smiluj se nade mnou, vyslyš mě.
1: Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá. Hospodine, hledám tvou tvář.
0: Neskrývej svou tvář přede mnou, v hněvu neodmítej svého služebníka.
1: Ty jsi má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli.
0: I kdyby mě otec s matkou opustili, Hospodin se mě ujme.
1: Pouč mě, Hospodine, o své cestě, veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům.
0: Nevydávej mě choutkám mých protivníků, vždyť povstali proti mně křiví svědci a násilím proti mně soptí.
1: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých.
0: Důvěřuj v Hospodina, buď silný, ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodine, hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo, on má ve všem prvenství.
0: Radostně děkujeme Bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
1: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
0: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
1: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorství.

0: světlo.
1: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
0: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti, všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
1: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
0: A on je hlava těla, to je církve.
1: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých, tak má ve všem prvenství.
0: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti.
1: A že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo, on má ve všem prvenství. Musíte uvádět slovo ve skutek, a ne, abyste ho jenom poslouchali. To, abyste klamali sami sebe. Kdo se důkladně zahledí do dokonalého zákona svobody a přitom vytrvá, kdo není jen posluchač zapomnětlivý, ale skutečně podle toho jedná, ten v tom jednání najde svou blaženost.

0: Na tebe spoléhám, Hospodine, vysvoboď mě a miluj, smiluj se nade mnou.
1: Na tebe spoléhám, Hospodine, vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.
0: Nezahlazuj mou duši z hříšníky.
1: Vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Na tebe spoléhám, Hospodine, vysvoboď mě a smiluj se nade mnou. Učinil mi veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Učinil mi veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté. Ve všem, ať je oslavováno jméno našeho Boha, neboť on s nekonečnou láskou provází svůj vyvolený lid. Modleme se tedy. Bože, ukaž nám svou lásku.
1: Rozpomeň se na svou církev.
0: Ochraní ode všeho zlého a zdokonaluj ve své lásce.
1: Učiň, ať národy poznají, že ty jediný jsi Bůh.
0: A že Ježíš Kristus je tvůj syn, kterého jsi poslal.
1: Uděl našim příbuzným, co potřebují.
0: Dej jim požehnání a život na věky.
1: Přispěj na pomoc lidem, kteří namáhavě pracují v těžkých podmínkách.
0: A dej, ať ostatní uznají jejich práci.
1: Ať se otevřou brány tvého milosrdenství těm, kdo dnes zemřeli.
0: Přijmi je do svého království. Bože, ukaž nám svou lásku. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vyslyš, Bože, naši modlitbu a chraň nás ve dne v noci, abychom uprostřed proměn času byli pevně zakotveni v Tobě. Skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert duchovní hudby. Nejprve vyslechneme skladbu Nelson Messe D-moll. Napsal ji Josef Haydn. Hraje soubor Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovází Bach Collegium Stuttgart. Diriguje Helmut Rieling. Druhou skladbou bude Andante Cantabile D-dur pro varhany. Jejím autorem je Wolfgang Amadeus Mozart a solo na varhany má János Šebeštín. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert duchovní hudby, ve kterém jsme vyslechli dvě skladby. První nesla název Nelson Messe D. Moll, jejím autorem byl Joseph Haydn. Hrál soubor Gichinger Kantore Stuttgart a doprovázel Bach Collegium Stuttgart. Dirigoval Helmut Rieling. Druhou skladbou bylo Andante Cantabile D. Dur pro varhany. Pod touto skladbou je podepsán Wolfgang Amadeus Mozart a solo na varhany měl János Šebeštín.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Mrzlo a raní polana ležela pod sněhem. Vesnice byla pustá, neboť běželo-li z chýše do chýše rozedrané dítě, ať rusínské, ať židovské, vypůjčit si na lopatu trochu ohně, utíkalo sněhem rychle, aby bylo zas brzy v teple. Nad šafarovým dvorem a jabloněmi letěly vrány. U okna, ne nad půl třetí pídě velkého a obráceného k východu do dvorku s jasanem, stál Pinches Jakubovič a modlil se, jsa zahalen v bíločerně pruhovaný talis s kostkou tefilin na čele a s jeho řemínky sedmkrát obtočenými kolem obnažené levice, jíž prochází krev přímo od srdce. Brana si šla do obce vypůjčit, vyprosit, vyplakat, vykřičet nebo vyvyhrožovat pro krávu trochu sena, které došlo. A děti se vrzali na dvorek, pouštějíce sem zimu. Pinches Jakubovič se modlil ranní modlitbu.
1: Slaven a veleben budiš Bůh, který žije. Jestiť a není omezen čas soucnosti jeho. Jest jediný a není jedinosti jako jedinost jeho. Nemá podobu těla a není tělem a v jeho svatosti nic mu nelze přirovnati.
0: A když došel k slovům, hle, Pán světa všemu stvoření projevuje velikost svou a panství své. Bohatstvím proroctví svého obdařil muže volby a slávy své. Pinches Jakubovič se rozplakal. Ale velké slzy, které mu stékaly po hubených lících a padaly na talis, byly slzy radosti. Dnes, v největší den jeho života, ho nazval Bůh Hospodin jménem Lamet Vav. Dnes, v noci na úterý, se Pinches Jakubovič, oblečený v umrlčí košili, modlil strašlivou kabalistickou modlitbu Churban Bajit. Když se vrátil z ledové síňky s čelem spoceným a nohama promrzlýma do tepla postele, zjevil se mu, sotva usnul, anděl snů.
1: Vstaň, Lamet Vave Pinchese.
0: Pinches Jakubovič v strašném leknutí vyskočil a stál před andělem. Velice se před ním zastyděl, že má roztrhané podvlékačky.
1: Posílá mě Bůh, Hospodin, řekl anděl.
0: Jak se sem anděl dostal, zda dveřmi, Pinches nevěděl. Byl to obrovský jinoch v bílém rouše a zlatých opánkách a jak seděl na židli u stolu, dotýkalo se jeho temeno stropního trámku. Přirozené položení jeho dlouhých nohou by bylo bývalo směrem k branině pohovce, z níž leze seno, ale poněvadž se jejího lože v té době nečistého nechtěl dotknouti, a protože ho zřejmě také zábla chodidla, posunul je stranou ke kamínkům, takže seděl od Pinchesa poněkud šikmo. Anděl promluvil. Zpočátku důstojně. Třebaže anděl sedící, ohřívající si nohy a mluvící trochu přes rameno, velebně nevypadá. Ale do jak nevážného, nedbalého tónu upadl pak. To už byla zřejmě slova jen jeho a nikoli Hospodinova. Pinches o tom přemýšlel celý zbytek noci. A bude o tom hloubati ještě dlouho.

0: a dá-li Bůh, do 100 let.
1: Bůh Pán k tobě mluví mými ústy toto, řekl anděl. Lamet Vave Pinchese, synu Janklův. Tvé volání došlo k sluchu mému a neuslyšel jsem je. Chtěl jsem židovskou obec Polanskou pro její nepravosti roztříštiti prutem železným jako nádobu hrnčířskou a rozmetati ji jako písek pouště. Hněv můj a prchlivost má byly tvými modlitbami usmířeny a smiloval jsem se. Hle, není již chaluců a není mizrachistů. Zhladil jsem je z tváře země jako nečistotu a bude opět jediná Polana jako odevždy. Žádám však smírnou oběť. Jednu za celou obec. Jedinou, ale strašnější než je kterákoliv jiná. Smrt.

0: jakou Polana ještě neviděla. Hroznější než oděnec, oheň i hrob, smrt všech smrtí. Již zítra vydej mi ji bez zdráhání. To za prvé, lamet Vave Pinchese, synu Janklův. A věc druhá. Ostatních lidí si všímati nemusím, ale tebe musím. Dej mi už pokoj s Mesiášem a neobtěžuj. Kdo má dvakrát týdně poslouchat tvé upomínání, rouhání a vyhrožování? Vím sám nejlépe, jaké mám úmysly se svými Židy a kdy ho mám poslat. Pak tě nemají zápsti nohy. A anděla také. A za třetí. Tu zase mýlíš, myslíš-li si, že proměním branu v rybu. Bude účast na slávy nebeské stejně s tebou. Je vidět, jak stále ještě mi málo rozumíš. Proč jsem stvořil branu? Aby v potu tváře dobývala chléb tvůj. Ale všechno má meze. Krejčuj trochu. Salamon Fuchs si vzadu prodřel kalhoty. Jdi si k němu pro práci. A že tu před mým poslem přešlapuješ v takhle rozsápaném prádle, za to se ty, krejčí, trochu styď.
1: Pinches Jakubovič se u okna, za nímž stál ojínělý peň Jasanu, domodlil ranní modlitbu. Ukládá talis, tefilin a modlitby pod postel do své bedničky pomídle. Vnitru slyší ještě slova andělova. A v duchu mu ozvěnou zní dvojí melodie poselství, jakoby přicházející z dálek, kam anděl odletěl. Dvojí píseň prostupující se, proplétající a protínající, jedna sobotně radostná na jasný motiv lamet vave, druhá na motiv smrti, ponurá a smutná, jakoby byla lkána v šeřené modlitebně o dnu pokání. Ale těžká melodie smrti nabývá nad zvonkovým jásáním vrchu, zatlačuje je stále dále od sebe. Pak se maličko pootvírá nebeská brána, veselá píseň do nich mezerou vklouzává, brána se zavírá a na světě zůstává jen temná, strašlivá melodie. Smrt. Smrt, smrt. Zítra, v Polaně. Pinches Jakubovič si obléká na roztrhaný kabát ještě jeden krátký roztrhaný kabát a vychází do mrazu. Ke komu v Polaně vejde smrt hroznější než oděnec, oheň i hrob, jakou ještě Polana neviděla? Smrt. Všech smrtí. Pinches Jakubovič myslí na příšerná neštěstí, na zločiny, o jakých nebylo nikdy slýcháno, na mučení, na zneuctěné mrtvoly, na údy rozmetané na pospas psům a vepřům. Ale to vše jest příliš málo. To odporuje proroctví. Myslí tedy na strašlivé démony a shledává dějinné vědomosti o jejich činech. Jde obhlížeti vesnici, zda snad nepostřehne znamení jejich brzkého příchodu. Jde zmrzlý, s hlavou v ramenou a s rukama hluboko v kalhotových kapsách, také kolem Šafarova domu. A tam, v krčmě, Na zamrzlé tabulce zasklených dveří si vydýchal Josef Šafar kolečko, jímž se dívá do pusté ulice. Vidí Pinchesa Jakuboviče. Zaklepe tedy na okno, maličko otvírá dveře a volá: Hej, Pinche, pojďte sem na chvilku. Má snad smrt vejít k Šafarovům. Probíhá lamet Vavovy hlavou. Pinches poslušně jde. Poslyšte, Pinche, praví mu v krčmě Josef Šafar. Také jste viděl kousek světa. Slyšel jste někdy jméno Karadžič? Karadžič? Ne, snad nějaký Turek. Žid ne? Ne. Josef Šafar chodí s tím jménem v hlavě již 14 dní. Karadžič, Karadžič, Karadžič. Po tolikerém opakování se už ani sám nevyzná, jak to jméno zní, a žena ho jen stále mate svým: no jistě, a uvidíš, firma Dub a Arnstein, to by ovšem souhlasilo. Obchodní zástupce, to by bylo také v pořádku, ale Karadžič? Ivo? Chystá se již 14 dní Hanele psát, ale doma není ani papír, ani obálka a k Fuksovům pro ně nikoho posílat nemůže. Salomon by se stejně dověděl, pro koho to je.
2: Karadžič, Karadžič, Karadžič.
1: To jméno mu nedá spát. Mučí ho starostmi, jak ukrutný dovede někdy býti osud. A přec se nedá podniknout nic, pranic, leč mučiti se dále a čekat snad ještě týdny, než přijedou. Slyšel jste někdy, že by se Žid jmenoval Ivo? Neslyšel. Může se tak nějaký Žid jmenovat? Nemůže, odpovídá Pinches.

0: té době byli oba milenci od Polany již nepříliš vzdálení a v krajině Hanele dobře známé. Stáli v Hryhorově, vsi asi na polovině cesty mezi Tratí a Polanou. Projeli na desetidenní cestě Slovenskem, letíce po umrzlých silnicích se sypkým sněhovým popraškem po okrajích a nechávajíce za sebou křižovatky s Ježíši, u jejichž nohou květy venkovských zahrádek již dávno zmrzly v hnědé otepy. Zastavovali se v městech a městečkách a zatímco Ivo objížděl zákazníky, Hanele na něho netrpělivě čekávala, prohlížejíc staré zámky, náměstí s mnoha výkladními skříněmi a zvědavě nahlížejíc do malých židovských krámků.
1: Spávali v hotelích a hostincích, jejichž pokoje se podobaly o něm pražským jen vonnou sladkostí svých nocí a látkovými kloboučky žárovek na nočních stolcích. Byla to cesta krásy, zdraví a velké něhy.
0: Pak jednoho odpoledne přeletěli po mostě, minuli železniční koleje, vjeli do stanice, do ulic Hanelina krajského města se známými krámky a povědomým vrátným před hotelem a Hanele, vystupujíc s prsy poněkud stísněnými z auta, náhle pocítila, v jak daleké minulosti je za nimi slovenská cesta.
1: Na obzoru za rovinou bylo již viděti zasněžené hory.

0: Dostaneme se do Polany? Zeptal se v hotelu Ivo Karadžič vrchního číšníka, oknem pozoruje padající sníh.
1: Autem? Smál se číšník. Budete rádi, dostanete-li se tam saněmi.
0: Najali tedy od rusínského gazdy Dvůjla saně a vypůjčili si od něho množství kožichů s dlouhými vlněnými třásněmi, jež se podobají ovčímu rounu. Ivo koupil přes boty plstěné papuče. Ležela před nimi cesta alespoň desetihodinová, s odpočíváním snad dvanáctihodinová. O 3:30 ráno na ně před hotelem čekali saně, které svou petrolejovou pochodní, zatknutou vedle klanice u podsedního koně, osvětlovali úsek pusté ulice a přes noc napadlý sníh. Mráz stahoval nosní sliznice. Zabalili se do kožichů a usedli do sena, vrtíce si v něm těly pohovky co nejpohodlnější. Vyjeli do noci. Rolničky zazvonili. Teď tedy krmili v Hryhorově. V židovské zájezdní krčmě. Uložil Hanele, zabalil jí v kožichy, na starou pohovku z voskovaného plátna v ledovém pokoji, kde už kromě stolu, jakési bedny a pavučin v koutech nebylo nic jiného. Hanele usnula. Ivo Karadžič pil v prázdné krčmě s gazdou Andrijem Dvůjlem hnědou tekutinu, které zde říkali čaj. A když s úsměvem sice, ale přeci jednoslabičně odmítl otázky šenkýřky v nazrzlé paruce, odkud pán jede, pán je tu za obchodem, pán cestuje s Hanele Šafarovou z Polany, chodil se dívat na dvůr na koně, kteří tu stáli s pokrývkami na hřbetech, s ojíněnými tlamami a s chuchvalci roztroušeného sena v sněhu pod sebou. Již dlouho mu nebylo tak dobře a svěže. Jaká to byla cesta? Cesta bílou rovinou, s horami před sebou, s horami za sebou, se sluncem, které se tak náhle prodralo ránem a rozblištělo rovinu do oslnivého mihotání, s koni pádícími mrazem, s rolničkami, které zvoní do rytmu dupotu a s mileneckýma rukama, hledajícíma ne bez námahy pod spoustou kožichů a v záhybech šatů sebe a teplo svých těl. A teď, hledě na povalové stěny a jediný stůl této ubohé krčmy, na ženu v paruce nakládající do kamen dlouhá buková polena a dívaje se oknem na rusínky pospíchající v ovčích kožiších sněhem, na bradatého žida s vysokými plstěnými papučemi, který naproti vyšel před krámek a zamnuv rukama hned v něm zase zmizel, a dýchaje zcela nezvyklou atmosféru, byl nadšen. A usmívaje se, sám sobě znova opakoval. Gogol, díl prvý. Že jsou jen 5 hodin cesty od Polany, na to nemyslil. Chodil se tiše dívat do pokojíku na Hanele. Byla dočervena ošlehaná mrazem a spala klidně. Jak je krásná, pomyslel si. Viděl svět už tak úžasná ústa. Jaké štěstí, že jsem vás našel, má holčičko.

Pak po páté nebo po šesté se před ní postavil do pozoru, klapl po vojensku podpatky a hlásil: Vaše vysokoblahorodí, Gosudarino, samovar je připraven. Koně čekají vaše prevoschoditelstvo. Pojedli v krčmě s gazdou Andriem Dvujlem smažených vajec a barchesu od pátku již trochu tvrdého a popili čaje. Krčmářka chtěla s Hanele zapřísti rozhovor a Jidiš se jí na něco tázala. Hanele neochotně odpovídala, ale Ivo Karadžič třeba nerozuměl ani slova. Řekl se smíchem, ale před trochu zlomyslně napodobuje intonaci její řeči: Ano, jmenuji se Ivo Karadžič, jsem z Ostravy, je mi 33 let, jsem zástupcem firmy se smaltovaným nádobím Dub a Arnstein, jsem velmi bohat a jedu do Polany žádat o ruku Hanele Šafarové. Krčmářka se trochu uraženě smála. Než nasedli do saní a vyhledali si v seně svá vysezená křesla, sáhl si Ivo Karadžič trochu nervózně pod kožich na prsa, má-li to bolku. Hanele pohyb spozorovala a náhlou úzkostí se jí nepodařilo dosti zhluboka vdechnout. V tobolce byl Hanelin rodný list, dokument o její plnoletosti dosažené před 3 nedělemi. Odpočatí koně uháněli po umrzlé cestě. Rovina se úžila a vjeli do brány hor, jež se stala brzy tak těsnou, že byla jen silnicí a říčkou daleko do prostředka zamrzlou. Zas hledal v záhybech kožichů její ruku. Ale ta ruka byla nehybná.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný. Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.

0: Vítám vás u poslechu Radia Proglas. Dnes na stole leží téma koncesionářských poplatků. O nich si budu povídat snad s tím nejpovolanějším, a to s předsedou výboru pro mediální záležitosti Františkem Talířem. Ahoj, Františku.
1: Ahoj, Jirko. Děkuji moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Já jenom upozorním, že během rozhovoru si budeme tykat, protože už se z dřívějška známe. A mě hned na úvod zajímá jedna otázka. Jak bys laikovi popsal svou každodenní práci a agendu vůbec, co řeší váš výbor?
1: Je to pestré. Jedním slovem, je to pestré. Vlastně nejsou ve sněmovně dva dny stejné. Co se týká mediálního výboru, tak ten má pod sebou nově i agendu spojenou s kulturou, s památkovou péčí a tak dále. To znamená zjednodušeně řečeno, cokoliv, co legislativně vyprodukuje Ministerstvo kultury, tak potom tady ve sněmovně jde právě na náš mediální výbor, který se k tomu vyjadřuje, který by to měl odborně probrat zprava zleva. Samozřejmě to, že občas ta diskuze nebo její úroveň pokulhává, tak to je taky pravda. Ale prostě vyjadřujeme se ke všemu, co je spojeno ať už s tématem kultury nebo veřejnoprávních médií, což je teď mimořádně aktuální agenda.
0: Přesně, proto tady sedíme. Jestli jsem to pochopil správně, vy jste hlídací orgán Ministerstva kultury, nebo jim doporučujete věci, nebo jakou máte tady vztah konkrétně k tomu Ministerstvu kultury?
1: Dalo by se to tak říct, ten mediální výbor má 16 členů, poslankyň a poslanců, poměr sil je tam takový, že 9 z nich je koaličních, 17 je opozičních. To znamená, že ve výsledku, když si hlídá ta opozice hlasy, ta koalice hlasy, což ne vždycky se jim povede, tak stejně naši nějakou oponenturu ze strany opozice si mohou přehlasovat. Ale ano, v průběhu toho schvalování právě tady té legislativy ve sněmovně, tak my se k tomu řekneme odborně jako mediální výbor vyjadřujeme. Nicméně pořád platí, že to plénum sněmovny, těch 200 poslanců v jednacím sále, je nakonec tím suverénem. To znamená, že i kdyby bylo naše stanovisko za mediální výbor třeba nesouhlasné, že nesouhlasíme s převodem financování České televize, Českého rozhlasu pod státní rozpočet, tak stejně si tohle naše stanovisko může sněmovna jako celek přehlasovat. Uh-huh.
0: Já jsem kdysi maturoval z občanky a vytáhl jsem si právě státovědu. A vy jako mediální výbor můžete navrhovat zákony, nebo to děláte jako poslanci v rámci toho, že jste v mediálním výboru?
1: Tak to pak děláme jako poslanci. Vlastně jsou dvě cesty, jak nějaký nový zákon navrhnout. Buď je to vládní návrh, kdy to jde standardním připomínkovým řízením mezi jednotlivými rezorty, jednotlivými ministerstvy. To je určitě lepší cesta, zvláště pokud jde o věci, které jsou, řekněme, komplexní. Je pak i cesta právě přes takzvané poslanecké návrhy, což náš právní řád umožňuje. Dělá se to, nebo ta koalice to teď často dělá, protože to je rychlejší, ale je to cesta velmi riziková. Abych to uvedl na konkrétním příkladu, tak projednáváme třeba stavební zákon, který mění nebo zasahuje do více než 40 dalších zákonů. Pokud by to šlo standardní cestou, to znamená přes tu vládu nejdřív, tak se tam vyčistí spousta věcí, které jsou nelogické, které si protiřečí, které prostě v praxi fungovat nebudou. Vyčistí se to právě tím, že by byl dostatek času, aby jednotlivá ministerstva se k tomu vyjádřila a řekla, za nás tohle je hloupost. Nicméně, bohužel ten stavební zákon se projednává právě přes takzvaný poslanecký návrh, tedy bez toho mezirezortního řízení. No a v praxi to pak znamená to, že tady máme pozměňovací návrh toho poslaneckého návrhu, který má přes 1000 stránek, nevyzná se v tom vůbec nikdo. Snad můžu říct posluchačům, že ve chvíli, kdy natáčíme tenhle rozhovor, tak právě ta diskuze o patro výš na plénu sněmovny probíhá a bohužel je v tom takový galimatyáš, že se v tom ve výsledku málo kdo vyzná. protože to jde tím zrychleným řízením, ne tím poctivým vládním.
0: Uh-huh. A odpustme teďka stavební zákon, proto tady necítíme, ale jenom abychom věděli, jaké máte pravomoce. Uh-huh. Sedíme tady vlastně z toho důvodu, že poslední dobou mediálním prostorem otřásá vůbec diskuze o koncesionářských poplatcích. Tak na úvod si vůbec řekněme, co je to koncesionářský poplatek?
1: Tak je to způsob, jak financovat veřejnoprávní média. Je to způsob, který tady máme zavedený mnoho desetiletí. Pro mě ty poplatky jsou bariérou mezi právě těmi institucemi, televizí a rozhlasem na jedné straně, a námi politiky. Tím, že jsou financována ta média napřímo od těch lidí, od těch koncesionářů, tak jim to dává určitou svobodu a právě nezávislost. Nikdo jim prostě z politiků každý rok, snad můžu použít tohle slovo, nekecá do toho, jak mají ten svůj rozpočet poskládat. A to je velmi důležité, protože pokud se tohle změní, pokud tenhle princip opustíme, a pokud budou ta média veřejné služby nakonec financována přímo ze státního rozpočtu, tak to v praxi u nás bude vypadat tak, že prostě ten ředitel televize nebo rozhlasu každý rok nastoupí na ministerstvo financí nebo do Strakovy akademie a přijde tam žmoulat čepici, bude mu oznámeno, no tak pane řediteli, chápeme vaše potřeby, nicméně tady se nám nelíbila tahle reportáž, tenhle redaktor nám taky vadí, zkuste s tím něco dělat, za rok si řekneme, jak se vám to povedlo. Bojím se opravdu, že k tomuhle by to směřovalo. Ono, i v tyhle dny jsme svědky toho, že to přesně takhle fungovat bude. V úterý vlastně teď tak se stalo to, že jakoby k diskuzi si premiér zavolal právě Reného Zavorala, ředitele rozhlasu, Hynka Chudárka, ředitele televize, s tím, že se pobaví o tom, jak to tedy nakonec s tím financováním veřejnoprávních médií bude. V praxi ta schůzka probíhala tak, že jim bylo jednostranně oznámeno, poplatky rušíme, garance vám k tomu žádná nedáváme, jak to bude vypadat a kolik to bude peněz, to se nechte překvapit, za pár dní to hodíme na vládě na stůl, doslova a do písmene. Takhle to dneska vypadá, takováhle je bohužel ta politická kultura a i proto mě, myslím, že celé opozici jako blikají všechny kontrolky a proto jsme takhle jako, řekněme, zaťatí v tom odporu, protože se opravdu obáváme toho, že změna ta financování je dělána proto, aby si vláda vytvořila páku, jak na vedení těch institucí tlačit skrz to, jaký program v nich je vysílán.
0: Když se tady bavíme o to, jakých médií se to týká, říkal jsi Český rozhlas a Česká televize a týká se to i posledního tisku veřejnoprávního média, jedná se o ČTK, nebo ne?
1: Nikoliv. Česká tisková kancelář, známá jako ČTK, tak má svůj vlastní způsob financování, respektive vydělává si na sebe sama, čili je brána mezi do toho trojlístku veřejnoprávních médií, ale vlastně řídí se samostatným zákonem, má svůj vlastní způsob financování, čili pokud teďka v éteru se bavíme o financování veřejnoprávních médií, tak se bavíme o financování České televize a Českého rozhlasu, což dohromady není málo peněz. V případě rozhlasu zhruba 2,5 miliardy, v případě České televize zhruba 6-7 miliard. To znamená, to je taky důležitý argument, tyhle peníze nyní odchází přímo od těch plátců koncesionářských poplatků a stojí je to zhruba 205 korun měsíčně obojí dohromady. Pokud tohle bude zrušeno, tak to bude muset financovat napřímo stát. To znamená další zásah do rozpočtu zhruba 8-9 miliard korun ročně.
0: A jaký jsou teda ty další způsoby? My se tady se bavíme o těch koncesionářských poplatcích. A druhý způsob je teda se státního rozpočtu. A nedala by se ty dvě média, o kterých se teďka tady bavíme, ufinancovat například třeba tím třetím, jako ČTK?
1: Nedala, protože tam jsou dramaticky odlišné ty rozpočty. Ta ČTK vlastně tím, že poskytuje ten obsah, ty zprávy, které vytváří všem ostatním médiím, která je často přebírají, tak tam mají mezi sebou navázané tyhle ekonomické vztahy, mají tam zároveň i fotografy, kteří se prodávají ty fotky, ale ty náklady ČTK prostě nejsou tak velké jako náklady rozhlasu a televize, kteří mají tam regionální studia, věnují se i obsahu, kterým ukládá zákon, ale zároveň není třeba úplně výdělečný, komerčně zajímavý, jako je mimo jiné i náboženské vysílání. Takže tam ČTK může takhle fungovat na základě toho, že ty náklady na jejich provoz jsou výrazně menší než právě v případě televize a rozhlasu. Hmm.
0: Jak je to třeba ve státech Evropy?
1: Tak všude jinak, ale když bych to popsal posluchačům nějak uceleně, tak v té 27 členských států Evropské unie, tak 15 států má nějakým způsobem financována ta veřejnoprávní média ze státního rozpočtu, ale v každém státě je to trošku jinak. 10 států, včetně tedy nás, včetně Rakouska, Německa nebo Polska, tak má nějakou formu poplatku. 2 státy, Finsko a Švédsko, mají speciální daň. Jinak řečeno, nikdo neříká, že financování veřejnoprávních médií skrz poplatky je jediné možné. Je tady celá řada modelů, ale v našem českém kontextu, kde to funguje mnoho desetiletí, kde mimo jiné ta platební morálka, řekněme, těch koncesionářů je velmi vysoká a ty rozpočty těch institucí se plní lépe, než vlastně je modelováno, tak vlastně není sebemenší důvod, jako to nějakým způsobem měnit. Respektive ten důvod z mého opozičního pohledu je jediný, a sice najít právě páku, jak na ty média tlačit. Pokud jsou ta média financována v těch 15 evropských zemích z státního rozpočtu, tak můžeme říct, že na západ od nás je to vždycky spojeno s řadou různých pojistek, které právě garantují to, že do toho ty politici, lidově řečeno, nebudou každý rok kecat.
0: Víš nějaké pojistky, které třeba fungují, které bys řekl jako příklady?
1: Mm-hmm. Jo, ideální pojistka, kterou třeba navrhujeme i my a nějak se k tomu koalice úplně zatím nemá, tak je to, že jakákoliv agenda spojená s veřejnoprávními médii, včetně jejich tedy financování, tak je spojená s tím, že buď proto musí hlasovat ústavní většina, nebo že to musí schválit například obě komory parlamentu, jak sněmovna, tak senát. Nemůžou se přehlasovat navzájem. Něco takového u nás s těmito pojistkami by bylo určitě jako proveditelné, ale k tomu se zatím koalice úplně nemá. Na východ od nás naopak ty pojistky zpravidla nejsou. Popíšu cestu Slovenska. V roce 2023 tam vláda Matoviče zrušila poplatky a v roce 2024 už vláda Roberta Fica ze dne na den srazila rozpočet těch médií, televize a rozhlasu o třetinu, čímž dostala na kolena, do křeče, doteď se z toho nespamatovali. A právě obávám se, že jako touhle cestou my jdeme, nebo aspoň všechny faktické kroky, tak jak k tomu zatím vláda přistupuje, tak tomu odpovídají. To znamená, zrušíme poplatky, nevíme, jak to bude ještě technicky fungovat, pojistky ale nechceme, rozpočet uvidíme. Takhle si myslím, že se v západních demokraciích úplně nejedná.
0: Když se bavíme o tom, že v některých západních státech to funguje, dokázal bys říct 3 pozitiva a 3 negativa a právě toho neplatit koncesionářské poplatky?
1: 3 pozitiva a 3 negativa. 3 pozitiva. Při neplacení nebo při placení?
0: Při neplacení.
1: Při neplacení.
0: Kdyby prošel ten návrh, který má projít.
1: Tak pozitiva při neplacení, tak ano, lidi na to nemusí myslet, nemusí případně přemýšlet, jestli jsou těmi poplatníky nebo nejsou, tak to je asi nějaká praktická výhoda. Další pozitivum při neplacení. Složitě ho hledám. Jo, neříkám, že je to dokonale nastavení. Ten náš systém u nás taky by se dalo o těch poplatcích bavit, o koho od toho třeba osvobodit, jaké limity dát pro firmy. To by všechno odpadlo, ale pořád si myslím, že to zdaleka jako nevyrovná naopak těm negativům. A to znamená, že bychom odevzdali ta média jako hračku do rukou vlády, se kterými si budou moct hrát tak jako tento týden. To znamená, zavoláme ředitele, těm oznámíme, že se s nima bavit vlastně dál už nebudem a ať se nechají překvapit, co jim dáme. Tohohle scénáře já se obávám a bohužel k němu máme nakročeno, byť zatím ještě to není definitivně rozhodnuto. My samozřejmě to budeme brzdit, jak jenom dokážeme.
0: Je plno věcí, které se financují ze státního rozpočtu. Napadá mě třeba policie, hasiči. Ti chodí vlastně za vládou, generální náčelník, pro peníze. Dokážeš najít rozdíly v tomhletom, proč teda ředitel České televize by neměl chodit na rozdíl od generálního náčelníka?
1: Protože důležitou rolí těch médií je kontrolovat právě ty politiky. A to je ten problém. Policie má jiné úkoly. Ta má dohlížet na pořádek v naší zemi a vlastně tam logicky jenom řeknou, jaký mají požadavky a potom ty svoje zákonem dané povinnosti plní. Ale právě ta citlivá role, proč je to takhle důležité, proč jsou ty veřejnoprávní média jedním z pilířů ty naší demokracie, tak je právě to, že kontrolují politiky, jak koaliční, tak opoziční. A pokud bude ten ředitel muset žmoulat tu čepici před tou aktuální vládou, před touhle, ale před jakoukoliv jinou příští, tak prostě už se tam zužuje velmi ten prostor pro to dovolit si být vůči těm politikům, kteří rozhodují o těch financích, nějakým způsobem kritický. Já tady jako nevyprávím nějaké černé scénáře, mluvím prostě o realitě, kdy například ministr Otto Klempíř po tom, co o něm vyšla reportáž Reportéru ČT o jeho minulosti, spolupráci s STB, tak prostě na dlouhé měsíce zrušil všechny schůzky řediteli České televize, protože se prostě urazil. Potom teda premiér mu řekl, otkej se s nimi, tak se to stalo, ale taky trošku jako zvláštním způsobem. Ale bohužel jako jsme politici, sebekriticky i ke mně, všem nám to ego jako nějak pracuje, ale tím spíš právě mají být ta média oddělená skrz ten způsob financování od našeho rozhodování, protože pak vytváříme prostor pro to, aby se ta jaksi nechuť nebo nějaká nevole k tomu, co kdo z televize a rozhlasu natočil, tak aby se těm ředitelům sdělovala. Možná ještě jedna věc k těm poplatkům. Neznamená to tak, že jednotlivé státy v rámci Unie by všechny od těch poplatků odcházely? Vůbec ne. Například Portugalsko šlo naopak cestou, že od státního rozpočtu přešlo na poplatky před pár lety. Ať už je ale ten model financování jakýkoliv, tak je důležitý, aby se o něm opravdu vedla nějaká jako seriózní diskuze. Ve Švédsku zavedli speciální daň, 4 roky o tom diskutovali s odborníky, s řediteli těch institucí, napříč politickým spektrem. Na tuhle diskuzi my jsme jako opozice připraveni. Ale pokud jako jednáme právě stylem, že u toho svého původního návrhu, který naštěstí spadl pod stůl, Otto Klempíř řekl ředitelům televize a rozhlasu, budu s vámi jednat, a 3 dny na to přišel s vlastním hotovým návrhem, tak opravdu takhle se ty změny provádět nedají. Takhle to fungovat nemůže.
0: Když jsme u toho jednání s koalicí, zaznělo v médiích konkrétně od pana Klempíře, že vlastně zruší poplatky a že pro lidi je to dobré, protože oni to platit nebudou, protože oni nebudou zvedat daně. Probíhá v rámci té diskuze opravdu i takový ten nepopulární názor. Jedna aféra z minulosti, taková ta plytká otázka, kde na to vezmeme, probíhá tahle plytká diskuze, kde na to vezmeme.
1: No měla by a je to samozřejmě lež říkat těm lidem, že to nepůjde z jejich daní, protože to z jejich daní půjde. Jinak řečeno, teď to platí prostřednictvím koncesionářských poplatků a nově to budou platit z daní, akorát, že o tom budou rozhodovat každý rok právě ty politici, což dneska není. Takže jako lhát lidem, že jako vyčarujeme tady peníze nebo najdeme zlatou hroudu, ze které to každý rok uloupneme, tak prostě pravda není. A skoro se ptám teda, kde ti motoristé, jejichž ministrem Otto Klempíř je, a kteří hlásali před volbami to, že chtějí vyrovnané státní rozpočty, tak kde tenhle jejich přesvědčení je, když mimo jiné říkají plus 8 nebo 9 miliard do státního rozpočtu, není žádný problém. Je to problém už jenom proto, že zase čím vyšší zadlužení státu, čím vyšší půjčky si bereme, tím větší úroky z nich platíme. To znamená, zbytečně přihodíme ještě nějaké stovky milionů právě na těch úrocích. Takže jako nedává to vlastně žádný reálný smysl. Jak říkám, jediný smysl, který ale nikdo nechce říkat úplně nahlas, je to, pojďme si vytvořit páku, jak při skládání těch rozpočtů každý rok na ta média tlačit.
0: A napadá mě ještě nějaká administrativní zátěž. Co může být pro ty média jednodušší? Sami si vybírat ty poplatky nebo dostat od státu ty peníze?
1: Tak pojďme si říct další důležitou věc. Drtivá většina těch poplatků je prováděna přes takzvané SIPO. To má na starosti Česká pošta. České poště rozhlas a televize za tuhle službu každý rok platí dohromady přibližně 250 milionů. To znamená, pokud by byla média financována přímo ze státního rozpočtu, tak Česká pošta, která má řadu problémů finančních, tak bude mít mimo jiné minus čtvrt miliardy na tom, co jim teďka platí televize a rozhlas. Čili je to jako další zářez, který podle mě ani ta vládní koalice buď o něm neví, nebo ho nemá moc promyšleno. Pro televizi a rozhlas je to jako v zásadě jedno, oni jsou zvyklí si to teďka obsluhovat. Určitě to není důvod, proč ty poplatky rušit.
0: Změním trošku téma. V rámci diskuzí o zrušení poplatků se jednalo i o sloučení těchto médií, protože třeba zmiňovali jsme Slovensko, a tam to funguje. A uspořilo by tohleto nějaké peníze?
1: Mluvili jsme o tom, než si člověk udělá jako v politice názor, tak je dobrý, aby se takzvaně nachytřil na tohle téma. Jak po diskuzi s odborníky, tak s těmi řediteli těch institucí, tak já jsem přesvědčený o tom, že to jako logiku nedává, protože způsob práce je natolik odlišný, že by to jenom zase pošramotilo tu kvalitu a zároveň aspoň v jiných zemích, například ve Španělsku, kde ta média sloučila, tak se jako po pár letech ukázalo, že se neuspořilo vůbec nic a jenom kvalita té práce šla dolů. Čili k tomuhle kroku jsem skeptický a jsem rád, že z toho vláda vycouvala a to už vlastně dneska ani není na stole.
0: V rámci těch jednání s Českou televizí a s rozhlasem, jak se staví oni k tomu? Jsou třeba otevření jako k větší spolupráci nebo nabízeli řešení, jak se to dá skloubit?
1: Mezi nimi navzájem. Oni spolupracují, o tom žádná. Mimo jiné, co je jeden z mnoha úkolů a klíčových důvodů, proč veřejnoprávní média máme, tak je i nějaká třeba nějaké informování v čase krizí, jak už jde o povodně, tornádo, covid, cokoliv jiného. To ty komerční stanice v téhle kvalitě nikdy nedokážou pokrýt. Ve výsledku, ať už lidé mají Českou televizi a Český rozhlas rádi nebo ne, tak když dojde na nějaké krize, tak všichni logicky hnedka zapnou rozhlas právě nebo televizi. Takže nejen skrz tohle, ale skrz jiné všechny možné kulturní projekty, sportovní projekty, tak ty instituce spolupracují, chtějí spolupracovat pořád víc. Pokud se najde jako nějaká cesta, jak třeba tou spoluprací i ty náklady zase efektivně uspořit, tak proč ne, tomu jsou všichni otevření, ale nějak jako na sílu je slučovat, tak, jak jsem říkal, na základě zkušeností z jiných zemí, i třeba z toho Slovenska, tak víme, že to prostě dobrotu nedělá a tu kvalitu té práce to spíš srazí.
0: V rámci těch diskuzí zaznívalo i třeba z řad občanů, že platí koncesionářské poplatky, ale oni nechtějí vlastně konzumovat celou tu škálu toho, co vlastně média nabízí. A už jsem právě slyšel i z řad koalice, že právě hrozí třeba zrušení Stardance, protože proč to platit. A jednalo by se v případě, že zase hypoteticky ten zákon projde, že se budou škrtat i právě tyhle ty věci, které spojují tu společnost.
1: Hmm. Obávám se, ano, že ano, respektive ti ředitelé logicky musí nejprve naplnit to, co mají vyloženě uvedené v zákoně, no a potom můžou se věnovat ty instituce, řekněme, i těmhle pořadům, které hodně souhlasím s tím, co jsi řekl, a sice tu společnost hodně jako spojují. A mně to nepřijde jako jedno vlastně, jestli třeba to Stardance na České televize bude nebo ne, protože nějakým způsobem to jednak, řekl bych, kulturně působí na naší společnost pozitivně. Stejně tak i dneska, jako když zrovna probíhá fotbalové mistrovství světa, tak ano, můžeme to nechat komerčním stanicím, ať se o to poperou, ale potom mi přijde trošku škoda, že lidé nebudou mít třeba zrovna tenhle sportovní svátek k dispozici za přeloženo 205 korun měsíčně k dispozici, ale budou to muset násobně dráž si platit někde na komerčních stanicích. Takže to jsou věci, které jsou jako určitě se dají škrtnout, ale považoval bych to za škodu. Dá se škrtnout i produkce nebo vlastní tvorba České televize. Nemusíme tady mít každý rok pohádku, nemusíme mít tady aktuálně točený dokument o svaté Anežce České, ale byla by to škoda, protože zase propisuje se to i třeba do toho, že je nastavována nějaká laťka, řekněme, té produkce, nebo je na to navázána řada i uměleckých profesí. A pokud tohle prostě škrtneme, tak to jsou profese, které asi komerční stanice vlastní tvorbu prostě nebudou dělat.
0: Mě vlastně napadá, že my se teď bavíme hrozně konkrétně. A můžeš posluchačům přiblížit vůbec, co všechno v těch 205 korunách mají zhruba obsaženo, teda toho Stardance a
1: pěkně dál. Jasně. Tak cokoliv, kdykoliv si rozkliknou program, ať už České televize nebo Českého rozhlasu, tak to tam vlastně vidí. Tak jak je to pestré, tak i podle těch kanálů. Co se týká Českého rozhlasu, tam třeba je zásadní i pro mě, aby zůstala zachována ta síť těch regionálních stanic, protože regionální vysílání Českého rozhlasu poslouchá týdně 1 200 000 posluchačů. A to jsou přesně i ty písničky na přání třeba, nebo to regionální zpravodajství. Čili není jedno, pokud řekneme rozhlasu, tohle zrušte, protože pak to bude mít docela zásadní dopad na kvalitu života těch lidí, kteří třeba jiná média nepoužívají. A co se týká České televize, tak tam je samozřejmě často diskutované zpravodajství a publicistika, nicméně to je v tom rozpočtu spíše menší položka. Je tam velmi důležitá ta vlastní produkce, jsou tam důležité ty sportovní přenosy. Vlastně cokoliv, co si v tom programu rozklikneme, tak ano, to si lidé ze svých koncesionářských poplatků dneska platí.
0: Když jsme u těch sportovních přenosů a zmiňovala se mistrovství světa ve fotbale právě probíhající, myslím si, že můžu zmínit i proběhlé mistrovství světa v hokeji, a tam často vídáme reklamy. A je to udělané tak, že to je jenom přivýdělek, nebo že tam ta reklama musí být, nebo ty peníze jdou v státu, nebo jak je to s tou reklamou právě před tím mistrovstvím světa?
1: Tak je to přivýdělek, protože ta sportovní práva jsou pořád dražší a dražší a aby na ně Česká televize měla, tak jí má ze zákona možnost v rámci sportu více reklamy, než má povoleno na těch jiných svých kanálech. Čili je to přivýdělek, který pomáhá pokrýt ty náklady. Zase, to je vlastně dobrá ukázka, ten kanál ČT Sport, jak to vlastně funguje, protože lidé přirozeně primárně sledují třeba ta mistrovství světa v hokeji, ve fotbale, včetně mě. Kdyby ale tam neměla televize tenhle obsah, tak by se těžko mohla věnovat v rámci svého vysílání i třeba sportům marginálním nebo netolik známým, nebo třeba i paralympiádě. Prostě kdyby neměla tolik fanoušků nabraných v uvozovkách na těch třeba mistrovstvích světa ve fotbale a hokeji, tak by samozřejmě jako kdyby se věnovala jenom těm menším sportům nebo jenom paralympiádě, kterou by prostě komerční stanice nikdy nepřenášily v tomhle rozsahu, tak samozřejmě by těch svých diváků měla výrazně méně. Takže ono se to tak jako pořád vyvažuje to, co je populární, oblíbené a masově sledované s tím, co tolik populární není, ale díky tomu, že ta televize je populární, tak přeci jenom to k těm lidem nakonec nějakým způsobem dostane.
0: Jsme skončili pěkně představování sportem, jsou to příjemného. A teďka ve zbývajícím čase, a co všechno se bude dít? My jsme teďka nahráváme 11. června, a úplně nejsem si jistý, kdy to přesně poběží. A co nás tady čeká? Jsem slyšel něco v pondělí, že se má představit nějaký zákon. Co je před námi a jaké jsou teda vyhlídky?
1: Tak je to poměrně dynamické, rozhodně žádná teda nuda kolem veřejnoprávních médií není. Byl tady původně návrh o to klempíře právě na jiné financování veřejnoprávních médií, byl to vládní návrh, v tom mezirezortním připomínkovém řízení přišlo přes 400 připomínek a potvrdilo se to, co jsme říkali jako opozice od začátku. To je prostě nehajitelné, to nemůže fungovat. Mimo jiné, myslím, že můžu zmínit, a jsem za to velmi rád, že řada připomínek došla třeba i od České biskupské konference, která právě zmiňovala to, že

0: právě, a to je typicky zákon nebo návrh, o kterém jsme schopni mluvit. Pro nás opravdu jako je nepřípustné to převedení pod státní rozpočet, ale pokud je tady návrh Patrika Nachera na to, že zredukujeme ty poplatky, ale zachováme je, tak o tom jsme schopni se určitě věcně bavit. Nicméně i sám Patrik Nacher teďka říká, no já ještě uvidím, možná to sám stáhnu, protože v pondělí na příští vládě tak bude představen nějaký další návrh o toplempíře, o kterém zatím nikdo nic neví. Neví se, kolik tam bude peněz, jak to bude technicky fungovat, ví se jenom to, že jeho cílem bude právě převést na média pod státní rozpočet. Takže my se, řekněme, mobilizujeme, nám blikají všechny kontrolky, v pondělí budeme v tom chytřejší, ale ta dynamika v tom, že ty návrhy si často jako protiřečí, respektive to, co říkají ti jednotliví vládní činitelé, tak je nelogické a protiřečí si. Andrej Babiš chvíli mluví o tím, že to potom, že to bude kapitola státního rozpočtu, o to klempíře, že to bude mandatorní výdaj. To vlastně jako v tom se nevyznají, řekl bych, ani oni sami. Úloha nás jako opozice v téhle situaci je bránit nějakým prudkým změnám, bránit tomu, s čím nesouhlasíme, to je právě to převedení pod státní rozpočet, koordinovat, řekněme, toto bránění se Senátem, případně i s panem prezidentem, ale to je pořád jenom jako jedna část naší práce. Protože, pojďme si říct, nakonec, buďme realisté, když budou chtít ty změny nějakým způsobem prosadit, tak je nakonec prosadí. Tím pádem my musíme zároveň připravovat strategii na to, co s tím budeme dělat po příštích parlamentních volbách, pokud tu příležitost budeme. To znamená, jak ten stav co nejrychleji napravíme, aby jsme zase dostali ta média mimo dosah politiků. Tak na tohle strategii paralelně také přemýšlíme, diskutujeme o ní s odborníky, jak by to mělo vypadat, protože v tom po těch příštích parlamentních volbách v roce 2029 nebude čas se jako rozkoukávat, tam už bude potřeba být jako připraven a co nejrychleji tu situaci napravit.
1: Co by byl pro opozici úspěch, kdyby se podařilo domluvit v rámci těchto návrhů?
0: Zachování těch poplatků.
1: Vlastně... A nějaký reálný jako úspěch, protože víme, že koalice má většinu, má pohodlně všechny prostředky na to všechno prosadit a vlastně úplně realisticky s tím, co teď, jaká ta situace je, co bys považoval jako úspěch, jestli vám teď podaří.
0: No, ubránit to, to je vlastně, já vím, že to jako je samozřejmě jako těžká mise, pokud máme těch hlasů jako opozice míň, ale to je vlastně jediný měřitelný faktor a jak jsem říkal, musíme být realisté, musíme se chystat na to, že to nakonec neubráníme, těch hlasů máme míň. Na druhou stranu může přijít nějaká politická krize, jak jsem říkal, ten stav je velmi dynamický, mění se ne co týden, ale někdy co den. Takže my musíme brzdit co nejdéle, abych byl jako konkrétní, tak třeba nějaká meta, to, že zabráníme tomu, aby ty změny případné byly už od příštího roku a dokázali jsme to posunout co nejdál v čase, tak to bude aspoň nějaký dílčí úspěch. Ale pokud bychom jako mohli být spokojeni, tak jediná měřitelná jednotka je zachování poplatků v nějaké formě. I proto jsem říkal, že jsme o tom třeba návrhu Patrika Nachera připraveni určitě diskutovat, o pravděpodobném návrhu vlády, který se dozvíme v následujících dnech, tak tam se obávám, že se neshodneme vůbec.
1: Já jsem asi se úplně vyčerpal, jestli ty máš něco, co bych chtěl ještě, aby zaznělo v rámci kompletně obsáhlých koncesionářských poplatků. Dávám ti teďka prostor.
0: Děkuji za to. Snad mám na srdci jedinou věc. Kdokoliv z posluchačů by chtěl k tomu dát nějakou svoji zpětnou vazbu, svůj názor, tak určitě se na mě obraťte, na stránkách Poslanecké sněmovny kontakt najdete. Budu jenom rád, protože mě zajímá právě i to, jak to vidí prostě občané naší země.
1: Bylo František Talíř, já ti moc děkuji za rozhovor a doufám, že se na vlnách Proglasu zase brzo uslyšíme.
0: Já děkuji za pozvání a ať se daří.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

za okny noc už zívá. Světlo na zeď čmárá, na zapřenou.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: V následujících dvou dílech bude kardinál Tomáš Špidlík jmenovat účinky, které má na duši věřícího přijetí svátosti Eucharistie. Všechny účinky jsou rozvinutím jediné a hlavní skutečnosti, přijetí těla Páně sjednocuje člověka s Kristem. Prvním účinkem svatého přijímání je tedy svátostné spojení s Kristem. Naše tělo se spojuje s tělem Krista. Není to přímo, ale skrze způsoby chleba a vína, s nimiž je Kristus spojen svátostnou přeměnou. Při jídle asimilujeme pokrm do svého vlastního organismu, vniká do nás a ztotožňuje se s námi. Podobně nás proniká i Kristus symbolem jídla. Toto spojení tělesné předpokládá i sjednocení duchovní v myšlenkách, ve vůli, v přáních. Jinak by to byl rozpor mezi vnějším činem a vnitřním úmyslem, takový rozpor, který by se mohl stát i svatokrádežným. Takové by bylo přijímání nehodné ve stavu těžkého hříchu. Kdo jí eucharistický chléb, ať se snaží, jak dovede, sjednotit své srdce se srdcem Kristovým, mít s ním stejné smýšlení. Přijímáme Krista, který se za nás obětuje. Je s ním tedy zajedno ten, kdo má ducha oběti, kdo miluje Boha a blížního. Spojit se s Kristem totiž znamená sjednocovat se s tím, s čím je jedno i on. Uskutečňuje se tu tedy především spojení s nejsvětější trojicí, proniká nás Boží život. Napodobujeme tedy, ovšemže nedokonale, samovtělené slovo, kde Bůh a člověk jsou v jedné osobě. Toto spojení s Kristem znamená sjednocení se všemi údy jeho církve. Eucharistie je hlavní svátostí mystického těla církve. Apoštol Pavel píše, protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě. 1. list Korinťanům, 10. kapitola. Navenek se to vyjadřuje symbolem jídla u jednoho stolu, jednoho chleba. I mariánská úcta se tu vyjadřuje v plnosti svého smyslu. Boží matka je se svým synem nejúžeji z nás všech spojena, patří jí zvláštní místo v církvi. Přijímání Kristova těla nás k ní tedy přibližuje víc než kterékoliv jiné pobožnosti. Dalším účinkem přijetí svátosti Eucharistie je rozmnožení posvěcující milosti. Exekutům neušla okolnost, že svatý Jan užívá přítomného času, když cituje Kristův příslib. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. Jan 6. kapitola. Neříká se, že jej bude mít až po smrti, ale že jej má už nyní, protože jí tělo a pije krev Syna Božího. Toto jídlo tedy posiluje jeho nadpřirozený život. Kristus o sobě řekl, že je život. Čím úžeji se s ním spojujeme, tím více žijeme. Milost posvěcující rozmnožují všechny svátosti. Eucharistie však zvláštním způsobem. Ustanovení Florenského sněmu pro Armény výslovně praví, že Eucharistie je k tomu, aby se milost rozmnožila v těch, kteří už ji mají. Jídlo neprospívá mrtvému, ale tomu, kdo žije. Teologové říkají, že přijímání dává druhou milost. Stav první milosti už předpokládá, je proto takzvanou svátostí živých. Nevylučují se případy, že i samo přijetí Eucharistie působí jako spovědní rozhřešení. Svátostná milost nemůže působit tam, kde se jí klade překážka. Neklade ji, kdo například na hříchy z minulosti zapomněl nebo pochybuje o jejich vážnosti a nyní chce upřímně ke stolu Páně přistoupit, aby žil nadále ve spojení s Kristem. Eucharistie nám též přináší svátostnou milost. Víme dobře, že všechny milosti jsou darem Ducha Svatého, který je jediný. Přesto však teologové rozlišují milost posvěcující, která je jakoby vnitřním pokladem duše, a milost svátostnou, to jest zvláštní pomoc Boží, aby se tento vnitřní poklad rozmnožoval v nebezpečích. Cílem Eucharistie je spojení s Kristem. Svaté přijímání je uskutečňuje. Dostáváme však současně i jakoby příslib pro budoucnost, že se nám podaří toto spojení udržet ve všech okolnostech života, v myšlení, v přáních, ve skutcích.
3: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
4: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
3: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
3: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: pozvání.
1: Mě na úvod bude zajímat možná ne tak festival, ale jak jste se dostala k tomu, že jste ředitelka takového festivalu.
0: Já jsem spojená s festivalem téměř po celou dobu jeho fungování. Festival United vznikl před 17 lety, nebo ta myšlenka, a vznikl náhodou u nás v obýváku, protože manžel byl jeden ze zakládajících členů toho festivalového týmu. Takže nějaký vztah k festivalu mám už od jeho začátku. Nicméně byla jsem s dětmi na mateřské dovolené, takže jsem jenom dobrovolničila a pomáhala jsem, když byly nějaké velké krize, tak přesto, že jsme měli maličké děti, tak mi to nedalo a musela jsem něco aspoň pomoct. A později jsem se rozhodla se nevrátit ke své profesi, nevrátila jsem se do lékárny, ale začala jsem dělat nějakou produkční činnost pro Festival United a posledních 6 let jsem jeho ředitelkou.
1: Manžel se pořád angažuje, nebo jste vzala tu roli a řekla jste, že ho nechcete, že nechcete s ním spolupracovat a máte to plně ve svých rukou?
0: Manžel je stále při festivalu v organizačním týmu, v tom nejužším, a stará se o finance, takže je to velmi důležitá role. A díky tomu, že jsme takhle společně v tom projektu, tak a nám to trošičku zabírá i ten náš volný čas společný, který máme, a musím říct, že je to smysluplné a že jsme v tom spolu rádi, takže zatím se nějak jako neplánuje, že by manžel kvůli mé roli měl opouštět tým, protože je velkou oporou.
1: Já zůstanu ještě u vás. Vy jste říkala, že jste spjatá s festivalem hned od samého začátku. Co vás nejvíc baví nebo na co se nejvíc těšíte, ať už teda ředitelka, nebo jestli v těch prvních začátcích jako účastnice, nebo ne jako ředitelka, ale v nižších šarších?
0: Festival je krásný v tom, že dává prostor mladým lidem se společně radovat. A dává jim prostor společně poznávat Pána Boha a tu cestu víry. Dává jim prostor v tom, že můžou padat různé předsudky a bariéry, protože my to pořádáme jako mezidenominační festival, zapojeno je velká řada církví a tím pádem i naši účastníci jsou z různých církví. Takže mě baví ty příběhy, které potom slyším o tom, že a ztratili nějaké falešné představy o jiných církvích, že tam vznikly nová přátelství, vznikla tam inspirace do služby a do nějakého dobrovolnictví, protože my vždycky lidi vysíláme z toho festivalu s tím, ať to, co přijali, to, co načerpali, tak ať s tím odjíždějí domů do svých domovů a tam v těch společenstvích, tam v té místní církvi, ať jsou doma, ať dělají to, k čemu jsou povolaní na těch místech. Takže to propojení toho nadšení, ale i těch výsledků, i té následné činnosti, tak to mě moc baví a zároveň naplňuje po celou dobu, ať už jsem byla dobrovolník, nebo teďka už na ten částečný úvazek jako ředitelka.
1: Představili jsme vás, představili jsme, na co vy se těšíte. Pojďme si představit vůbec festival. Budeme tady mluvit o něm celou dobu. Jak byste to zhrnula? Většinou se říká stručně, ale klidně se můžete rozpovídat a představte mi to, na co se můžu těšit, pokud bych se vydal na váš festival.
0: Festival United je křesťanský multižánrový festival. A my říkáme, že to pořádáme pro mladé věřící a jejich nevěřící kamarády, přátelé. A celých 16 let tomu je tak, že přijíždějí lidé, kteří věří, kteří to mají jasné, tu cestu s Pánem Bohem, a přijíždějí taky lidé, kteří hledají a mají spousty otázek. Festival má takové motto: chceme být Kristem propojení, proměnění a povolání. Je zajímavé, že když se změní trošičku společnost, mění se hudební styly, tak tady toto motto nám zatím celých 16 let dávalo smysl a stále dává, protože chceme nabídnout to propojení různých církví, chceme nabídnout kromě hudby i mluvené slovo různých

0: semináře a kázání, které můžou lidem přinést nějaké nasměřování do života, tak to je ta proměna, která může nastat. A to povolání je právě to, co jsem zmínila už předtím, že pozbuzujeme lidi, aby to, co načerpali, to, co je poinspirovalo, to, co je oslovilo na festivalu, aby to zkusili třeba přetavit v nějakou konkrétní činnost v místech tam, odkud přijeli a přinesli něco nového třeba do těch svých společenství. Takže festival je kombinací hudby, mluveného slova, praktických workshopů, spousty doprovodných programů. Máme tam program pro rodiny s dětma nebo pro děti. Asi třetím rokem pořádáme i seznamku, takže je tam příležitost pro pár desítek lidí, kteří mají zájem takhle se zúčastnit. Jsou tam různé atrakce, ale jsou tam i stánky neziskových organizací, které mají výzvu k zapojení. Jsou tam různé další aktivity, které ty účastníky můžou propojit. Festival je třídenní, takže je tam i dostatek prostoru pro návštěvu programu, návštěvu modlitební místnosti, návštěvu karavanu, který nabízí modlitbu přímo na ulici. A tady takhle jako proplout, buď sám nebo s kamarády, těmi třemi dny na maloměstě, protože Vsetín, tak hrdě můžu říct, že je opravdovým maloměstem a zveme tam lidi z celé republiky.
1: Já se odpíchnu od toho, že vy jste řekla, že to je třídenní festival. Vypadají všechny ty tři dny stejně nebo se něčím liší? Nebo jak je to koncipováno všechny ty tři dny?
0: Začínáme ve čtvrtek hlavním programem na Dolním náměstí. Zároveň ten hlavní program večerní je spojítkem mezi těmi všemi třemi festivalovými dny. Probíhá ve čtvrtek, v pátek i v sobotu. My naplníme centrum města, protože účastníků přijíždí okolo 4000 na festival, takže je to opravdu poznat ve Vsetíně, že se tam objeví tolik lidí. A ostatní dny jsou doplněny ranními chvalami. Máme na to velký sál Domu kultury, takže začínáme zase dalším hlavním programem zaměřeným na kázání a společnou chválu. Potom se rozbíhá blok seminářů, který naplňuje ten čas od půl 12. zhruba do 4 do odpoledne. Lidi si v jeden čas můžou vybírat z mnoha seminářů a workshopů. A potom zase už přichází čas, kdy jsou různé doprovodné programy, rozhovory, panelové diskuze a následuje ten večerní program. Ty programy jsou vesměs křesťanské, chceme zvát zejména kapely, které mají přesah právě do toho našeho prostředí. A hledáme účinkující, kteří mají co říct. Pokud se týká seminářů, je to velmi pestré, takže tam je i pestrá paleta potom k tomu výběru. A stejně tak i ty workshopy, které jsou dalším stěžením kamenem pro náš festival, tak jsou sportovní, taneční, hudební, takže i nějaká praktická věc se dá u nás naučit.
1: Jestli jsem to pochopil správně, tak účastníci si vlastně mohou vybrat z těch workshopů, tam je to na výběr a večer pak čeká koncert, nebo jsou i ty koncerty součástí vlastně toho volitelného programu?
0: Ranní worship, ráno, jak tomu říkáme, a hlavní večerní program jsou programy, které nemají v tu chvíli konkurenci na jiné scéně, takže to jsou ty dva stěžejní kameny, kde to opravdu skládáme jako takový pestrý program, protože není to jenom koncert, je tam kázání, bývá součástí často taneční vystoupení, někdy nějaké multimediální prvky. Je to místo, kde se na chvíli potká celý ten festival dohromady. A právě ten střed dne je místem, kde si každý vybírá z té řady programů, které probíhají ve stejný čas. A tam je velká příležitost si volit ten svůj program.

0: Posloucháte Radio Proglas, pořád na stole je téma, kde se s ředitelkou festivalu United Danielou Hurtovou bavím právě o tomto festivalu. A teď po písničce pojďme se podívat na konkrétní program, který účastníky čeká. My jsme si před písní právě představili, jak probíhají ty dny rámcově, ale pojďme na nějaká lákadla, na které bychom mohli mladé pozvat. Co byste řekla sama za sebe, že může nejvíc stáhnout? Jaká přednáška nebo jaký workshop?
1: Tak kdyby jsme začali tím mluveným slovem, což jsou u nás právě ty semináře, jak jim říkáme, tak ze zkušenosti vím, že často táhnou různé témata, které se týkají třeba duševního zdraví, spirituality, různých společenských otázek. Tak kdybych začala i tak třeba od konce z toho, co jsem teďka vyjmenovala, tak velmi navštěvovaným řečníkem a i letos pozvaným byl Michal Malý, který je politolog. A letošním roce se budeme bavit o tom na tom jeho semináři, jak být součástí a tak nějak přirozeně toho, co se děje kolem nás. Jestli politika je pro každého nebo ne a jak každý občan může být tím platným občanem právě na místě tam, kde bydlí. Představí nám různé možnosti, jak být občanská společnost a jak jako křesťané bychom se k tomu mohli taky třeba postavit. A velmi zajímavým hostem, když bych zůstala tady tohoto okruhu v tomto tématu, tak bude bývalý premiér slovenský pan Heger, který jednak bude mít přednášku, ale taky s ním budeme vést v dalším bloku i rozhovor. Téma je křesťan v politice a myslím si, že pan Heger k tomu tématu má co říct. Je aktivním křesťanem na Slovensku s vládou tehdy, jak měli, tak ta situace nebyla úplně jednoduchá, tak mě zajímají jeho postoje, jeho životní příběh, jak to tehdy prožíval. Potom bych navázala možná takovým zajímavým tématem, které přiveze letos profesor Hošek, který je taky pravidelným řečníkem na našem festivalu. On bude mít téma o nebi, co se můžeme dočíst v Bibli. Myslím si, že je to zajímavé téma a tak, jak máme tu zkušenost těch minulých let, tak nám pan profesor Pavel Hošek vždycky naplní ten největší sál přednáškový, který máme, protože ty jeho přednášky jsou opravdu velmi poutavé. Z těch třeba současných, aktuálnějších témat nebo takových jako úplně nejbližších mladým lidem nabídne přednášku seminář Ivana Eder, která vede komunikační oddělení v jedné církvi. Jsou to adventisté v Čechách a ona se bude zabývat tím, jak být sám sebou v digitálním světě. Je to velká otázka pro mladé lidi, nakolik být součástí, nakolik se nechat pohltit sociálními sítěmi, hledat v tomto dobré, ustát si tu výzvu, která v tom je, tu polohu, kdy už nám to třeba úplně neprospívá, trávit veškerý svůj volný čas na sociálních sítích a ona se bude právě tímto tématem zabývat.
0: Já když jsem se díval, tak zaujal mi host můj kolega Petr Vizina.
1: Ano, ten taky přijede už po několikáté na náš festival. Je to novinář, publikuje, bude mít takové záhadné téma, bych řekla, a jmenuje se to Krása je v očích toho, kdo se dívá. A je to pan novinář s velkým N, který dokáže určitě zaujmout i takhle napřímo, tak určitě se taky těším na jeho přednášku.
0: To jsme si teda představili workshopy. A jestli jsem pochopil správně, tak ty workshopy jsou program v menší skupinách, kde se bude debatovat nad nějakým tématem, jestli je to tak?
1: Já to upřesním. Máme dva formáty na festivalu. Prvním jsou semináře To jsou přednášky, o těch jsem teďka mluvila.
0: Uh-huh.
1: A druhým formátem jsou workshopy.
0: Uh-huh.
1: Semináře probíhají v přednáškových místech, v sálech a v kostelích, takže kapacita bývá od 150 do 800 míst. Tam je možnost pouze v závěru té přednášky toho semináře se zeptat řečníka a neprobíhá tam žádná diskuze, protože v tomto množství lidí by to nebylo možné. Naopak praktické workshopy, kterých je o něco méně, ale jsou zase zaměřené na to, že jsou trošku delší, tak tam probíhá už ta interakce s tím vedoucím workshopu a jsou takové více praktičtější. Takže v letošním roce, kdybych mohla přidat ještě k těm seminářům Aha. zmíněným ty workshopy, tak se budeme zabývat třeba nějakými hudebními tématy. Hudebník z Ameriky, z velké církve, přijíždí, jmenuje se Cory Simon, je hudebním pastorem, takže vlastně ho živí hudba v církvi a bude vést praktický workshop, jak pracovat s chválovou kapelou. A tím, že je profesionál jak hudebník, tak v tom vedení, tak věřím, že v tom má co předat. Nebo když bych úplně do jiného tématu šla v těch workshopech, které budou praktické, takové více diskuzní, tak přijede Irena Smékalová, která má téma duševní pohoda není náhoda. A tam už se bude více prakticky zabývat s těmi účastníky toho workshopu, jak na to, jak trošku ovlivňovat svůj život, aby ta duševní pohoda opravdu byla a byli jsme více v rovnováze.
0: To jsme si představili teď slovo. Myslím si, že je z čeho vybírat. A když bychom šli teda do hudby, na co se můžu těšit, pokud mám radši hudbu než mluvené slovo?
1: Na hudební představení bych pozvala zejména naše zahraniční účinkující. A vždycky to bývá moc pěkným zpestřením pro každý hlavní večerní program. A plus někteří mají ještě nějaké menší vystoupení. V letošním roce přijíždějí z Ameriky s takovým projektem, který je spíš klidnější, taková meditativní hudba, právě Cory Simon, kterého jsem zmínila, jmenuje se to Alter Poetry. Z Velké Británie budeme mít velmi mladou energickou kapelu Saints, z Velké Británie, která je velmi dobrým místem pro vznik kapel křesťanských, musím říct, tak budou přijíždět taky Moises Brothers. A tentokrát máme i německou kapelu, která má anglický název Good Weather Forecast. K ním se připojuje velká řada českých a slovenských oblíbených kapel, tak ráda bych zmínila třeba z těch slovenských, že přijede projekt Godzon. A určitě posluchači znají kapelu SP. Ti přijíždějí, bude to větší vystoupení, které přinese prvky jak chval, tak tam budou repeři, jsou tam prvky, které Slováci umí moc pěkně doplnit do toho, aby to bylo pestré, ten program takové vyvážené. Z dalších slovenských kapel bych třeba zmínila Martin Dom Worship, z Bratislavy, anebo taky zpěvačku Janu Zibalovou. A není to vůbec všechno. A posluchači můžou určitě navštívit naše webové stránky nebo se podívat do naší aplikace mobilní, kde je kompletní seznam účinkujících a ještě se bude asi 14 dní rozšiřovat, kdy už bude potom uzavřený program. Tak ještě z českých tam doplním, třeba ze Slezska, z Třinecka přijíždí kapela Spotlight. Tam je to známé to místo, že je to líhní hudebníků českých, tak jsem ráda, že to není jenom v sekuláru, a že to platí i o českých kapelách, protože Spotlight je taková, bych řekla, mladá, talentovaná kapela, která hraje velmi současný styl. Nebo na tom Slezsku ještě zůstanu, kapela Lift Up nás povede ve chvalách z jiného žánru, bude tam rap, bude tam folk, bude tam písničkář Pavel Helan, takže věřím, že všichni si něco vyberou podle svého vkusu.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat. Já teda vůbec nejsem hudební redaktor, já jsem hudbou naprosto nepolíben, ale vy jste vlastně začala vyjmenovávat rap, pop, něco úplně z jiné dimenze, například metal nebo něco takového tam můžeme čekat, nebo se spíš držíte při zemi?
1: V tomto ohledu musím říct, že návštěvníci a fanoušci rozhodli už před lety, když jsme festival začínali před 16 lety, tak tvrdší hudba, ať nějaká hard rocková nebo metalová, byla poměrně dost oblíbená. A teď musím říct, že těch fanoušků pořád ubývá a ubývá, takže ačkoliv některé ročníky zařadíme i nějakou tvrdší hudbu, tak si to najde těch svých pár skalních fanoušků a ostatní, to širší publikum to tolik neoslovuje. Tak řekla bych, že je to na našem festivalu vývoj a my samozřejmě reagujeme na to, aby se to posluchačům líbilo nebo našim návštěvníkům. Tak v letošním roce myslím, že takovou to hudbu nemáme a to neznamená, že nebude příští rok třeba někdo z účinkujících pozvaných. A musím říct, že i v české, na té české a slovenské křesťanské scéně těch kapel ubývá. Nevznikají tohoto žánru nové, tak je to dané tím trošku.
0: Já vás možná ještě zaskočím, jak jsem říkal, že jsem naprosto nepolíben hudbou. Já mám svůj oblíbený žánr, teda když už si něco pustím, a to je punk. Existuje něco jako křesťanský punk?
1: Určitě existoval. Myslím, že se toho dotýkala kapela Runaway My Son, ale ti už nehrajou. A existuje, ale je to trošičku na ústupu, bych řekla. Není to úplně tím nejvyhledávanějším a tím nejpreferovanějším stylem, kde by třeba i nově vznikající kapely zabrousily. Tak to vás trošičku zklamu. Letos tady kapela tohoto žánru nebude součástí festivalu United.
0: Nechám teda prostor ostatním. A konec konců, pojďme si pustit další písničku a po ní se podíváme, jak se dostat na festival. I

0: Posloucháte Radio Proglas, pořád na stole je téma, kde s Danielou Hurtovou probíráme festival, multižánrový festival United. A my jsme si představili podrobně program, jak jenom nám to čas dovolil. A pojďme se teďka podívat, doufám, že jsme vás nalákali, a jak se na takový festival dostat. Ale než pozveme vůbec na to, že se můžete zúčastnit, tak je tu ještě jedna možnost, jak se účastnit tohoto festivalu, a to je jet jako dobrovolník, protože si myslím, že určitě potřebujete každou volnou ruku k dispozici pomoct s čímkoliv. Je to tak, že jo?
1: Je to tak a je to výzva i na posluchače, na děti posluchačů. A moc ráda bych pozvala k dobrovolnictví. Festival funguje celé roky díky tomu, že k týmu, který připravuje festival celý rok, se přímo na místě připojí dobrovolníci. Takových dobrovolníků je potřeba asi 130 a stále jsou volná místa pro přihlášení. A dobrovolníci na místě se stávají tváří festivalu, jsou to ti, se kterými se účastníci setkávají, ať už při vstupném, při příchodu na festival, v ubytování, protože poskytujeme i ubytování ve školách, tak při jiných příležitostech. Jsou dobrovolníci ti, kteří jsou tím naším kontaktem, jsou tou prodlouženou rukou. My dobrovolníky zveme už před festivalem, aby byli součástí takové dobrovolnické konference. Není to jenom o práci, je to taky o komunitě. Připravujeme pro ně programy, takže pro dobrovolníky začíná festival už v úterý večer a je ta předfestivalová příprava plná různých programů, budování té komunity dobrovolnické a potom společně pracují na festivalu. Obohacující na tom je to, že člověk pozná festival z jiné stránky. Není před tím pódiem, ale je často někdy za pódiem, je v kontaktu jak s účinkujícími, tak s těmi pořadateli. Jsou tam věci, které jsou viditelné, ale jsou tam taky služby, které jsou takové nenápadné, neviditelné, ale na nich ten festival stojí. Jsme rádi za každého, kdo tady tuto možnost zvažuje, protože bez dobrovolníků bychom opravdu festival nemohli uspořádat. Ještě bych asi doplnila, že informace o dobrovolnictví jsou na našich webových stránkách www.festivalunited.cz. Nahoře je sekce dobrovolníci a dobrovolnictví. Tam jsou veškeré informace, jak se přihlásit, a taky jsou tam seznamy třeba týmů, které potřebují ještě posílit.
0: Já jsem o tom chtěl mluvit, že každý máme jiné dary, které můžeme nabídnout. Můžete nějak nastínit, z čeho jde vybírat?
1: Hledáme lidi, kteří by se připojili k týmu, který hlídá festival. Každé dveře, každý vstup, každá škola potřebuje nějaký dozor. Potřebujeme lidi, kteří ohlídají ty místa, takové ty klíčové místa. Potřebujeme lidi, kteří se podílejí na občerstvení, které se připravuje pro naše účinkující. Takže je to práce v zázemí, na takovém drobném cateringu, kdy se podílejí potom na těch místech, kde už se naši účinkující vyskytují, tak jim zajistí to, aby se účinkující u nás cítili dobře. Na festival, než projdete k tomu programu, tak musíte projít takzvanou registrací a tam jsou vyměňované zakoupené vstupenky za festivalové náramky, podávají se tam veškeré informace o festivalu a taky je tam potřeba řada lidí, kteří by odbavili naše účastníky, aby to šlo všechno hladce a plynule. Máme tam tým, který má na starosti atrakce, máme velmi šikovného partnera, pána, který zapůjčuje a vozí atrakce pro děti, ale taky pro naše účastníky různé skákací hrady, zorbing koule, čtyřkola, na kterých spolu s kamarádama objedete celé město, vyjedete si na výlet, jsou to takové rikše. Bývají tam různé další věci, takové prvky, o které se taky starají naši dobrovolníci. Hledáme taky lidi do technického týmu, protože musíme zajistit stage a tyto lidé se připojují k profíkům, kteří zodpovídají za tu provedenou práci, ale je tam potřeba hodně pomocných rukou, které to zajistí. Zajišťujeme ozvučení na seminářích, na těch mnoha místech, kde festival probíhá. Takže to jsou ty základní věci, kde naši dobrovolníci jsou potřeba.
0: A jenom mě napadá, co bych měl jako dobrovolník umět. Vy jste říkala technické zázemí nebo nějaká příprava cateringu. Můžu úplně, já teďka nechci říkat, že bych byl úplný jelito, ale bez žádných zkušeností můžu se přihlásit jako dobrovolník třeba do technického týmu.
1: A my v každém tom přihláškovém formuláři máme na výběr, co by člověk rád dělal, co může nabídnout a taky je tam možnost, co bych nechtěl dělat nebo co bych chtěl nejméně, kde bych chtěl být zařazen. A myslím si, že každý člověk, který zvládá běžné věci, starat se sám o sebe, může nějakým způsobem přiložit ruku k dílu. Asi nemůže být každý součástí technického týmu, v tom smyslu, že by zajišťoval nějakou ozvučovací techniku, ale může být tou pomocnou rukou, která je součástí toho týmu, pomáhá třeba kapelám kolem těch stagí a něco se ten člověk může i přiučit. Může se takhle zorientovat v tom prostředí. Někdo vůbec neinklinuje tady k té fyzické práci a k technice, rád se zapojí do práce s počítačem, třeba na těch registracích, kde je potřeba ty účastníky vždycky vyhledat kódem a podat jim informace. A myslím si, že pro každého se najde nějaká práce a je fajn, když nám lidi dají vědět to, co by rádi dělali a to, co by neradi dělali a snažíme se jim vyhovět. A potom je tam speciální kategorie, která se jmenuje Pomůžu, kde bude potřeba. A takové lidi máme taky rádi, když to zakliknou.
0: Máte tam nějaké místo třeba pro mě, který rád mluví a moc toho nenadělá?
1: Přemýšlím. A vítat účastníky právě na tom registračním týmu, tam je to hodně o komunikaci a člověk se moc nenachodí, musí sedět za tím počítačem. Mluvení, přemýšlím. Potom potřebujeme kontaktní lidi na těch místech, kdy třeba jsou sice na těch svých stanovištích, ale je potřeba mluvit s těma lidma, být vstřícný, podat informace, přivítat je. Takže určitě pro vás místo máme. Děkuju za nabídku.
0: A myslím si, že když teda udáte mě, tak udáte úplně kohokoliv. Ale přeci jenom, kdyby někdo nechtěl jít jako dobrovolník, ale jako účastník, co všechno musí udělat pro to, aby se dostal do Vsetína toho 20. srpna.
1: Nabízíme v prodeji vstupenky. Vstupenky lze nakoupit na našem webu, jak už jsem říkala, festivalunited.cz a nebo také mobilní aplikaci. Před prodej vstupenek končí pár dní před festivalem, ale lidé můžou nakupovat vstupenky i přímo při festivalu. Takže jakmile skončí webový předprodej, který je samozřejmě cenově výhodnější, než přijet na místo, tak se otevírá ta příležitost koupit vstupenky přímo na festivalu, platba možná i hotově, i kartou a je možné taky zakoupit celofestivalové vstupné nebo vstupné na jednotlivé dny. To by třeba taky pro někoho mohla být příležitost, že když zveřejníme program a bude pro něj atraktivní jeden konkrétní den nebo se nedostává tolik času, je určitě možné i jednotlivé dny si vybrat a koupit si vstupenku přímo na místě při tom prodeji u Domu kultury. Takže zmínila bych možná ještě možnost pro větší skupiny lidí, které přijíždějí na festival. Máme cenově zvýhodněné vstupenky pro skupiny, takže taky informace na našem webu, že je to možné a je to taky cenově výhodné. Součástí vstupenky je také možnost přespání ve škole, na karimatce ve vlastním spacáku a tuto možnost taky velká řada našich účastníků využívá.
0: Je součástí vstupenky tady přespání, ale i strava nebo stravu si účastníci zajišťují sami?
1: Strava našich účastníků je ve vlastní režii, ale je poměrně jednoduše vyřešitelná, protože festival je uprostřed města, nacházejí se tam restaurace, obchody, takže je to na každém, jakou variantu zvolí, nelze u nás objednat stravu.
0: Vy jste v úvodu pořadu naznačila, že United je pro věřící kamarády a věřící lidi a jejich nevěřící kamarády. Není teda podmínkou, že musí být věřící, abych se přihlásila ten festival, že ne?
1: Není. Jsme moc rádi, když kdokoliv, koho zaujme náš program, se zúčastní, přijede nakouknout, vybere si z velké řady toho programu, ať už hudebního, tak nehudebního. Je taková možná i velká výzva na lidi, kteří jezdí pravidelně na festival. Rozhlédněte se, jestli někdo není kolem vás, koho by to mohlo zaujmout, protože jak se nejvíc objevují lidé, noví lidé na festivalu, je tak, že je někdo pozve, kdo má tu dobrou zkušenost. Takže to je moje velká výzva na všechny ty, kdo zažili festival United v těch posledních 16 letech. Přiberte kamarády, přiberte známé a přijeďte na Vsetín, určitě to stojí za to.
0: Když jsme u toho věřící nevěřící, vy jste říkala, že i na denominaci vůbec nezáleží. Když nezáleží na těch denominacích, a jaký je řešený třeba ten duchovní program vyloženě jako po linii bohoslužeb, nebo neřeším ty chvály, tam jste říkala, že to je společně, ale jsou nachystané i nějaké bohoslužby, a případně nějaké modlitby konkrétně pro tu danou denominaci.
1: A my připravujeme ten festivalový program tak, aby byl přijatelný pro lidi ze všech denominací. Řeknu to konkrétně, máme 5 hlavních programů, 3 večerní a 2 ranní, ty worship rána. A každý ten program má svého řečníka. A řečníci jsou z různých denominací. A například letos z katolické církve přijíždí Jan Paty Pavlíček. A je to mladý farář, který má na starosti brněnskou diecézi, umí oslovit lidi jak z římskokatolické církve, tak z jakékoliv jiné. Je vidět, že má rád mladé lidi a že jim rozumí. Podle stejného klíče vybíráme lidi i z dalších církví. Kazatelkou církve, která se jmenuje Slovo života, Žanet Obrechtová, přijíždí z Milovic a je taky jednou z těch hlavních řečnic. Je velmi oblíbená u mladých lidí, věnuje se mladé generaci a už ty poslední roky. Takhle bych mohla pokračovat dál. Další hlavní řečnicí je Rachel Bícová, ta je z křesťanského společenství, je to paní, která pracuje i jako psychoterapeutka, kromě toho, že i káže. Takže ten její pohled na to téma, které máme, bude zase třeba trošičku jiný než nějakého pana faráře. Zase to může ale oslovit lidi napříč těmi denominacemi. Z církve bratrské je tam Tomáš Kadlec, zakladatel jednoho olomouckého sboru církve bratrské, pracuje s vysokoškolákama, taky není problém s porozuměním s různými denominacemi a tím pátým je Daniel Skokan ze společenství na lodi z ICF Praha, taky pracující s mladým společenstvím. Takže to je ten klíč. My hledáme lidi, kteří dokážou napříč církvemi oslovit. Dokážou přinést evangelium a mají porozumění, protože jsme tam společně. Takže nehledáme to, co máme rozdílné, to, co by mohlo být tím konfliktem, ale jdeme po těch základech, které v Bibli máme společné.
0: Takže spíš apelujete opravdu na to, že nejít si hlavně za tou mou denominací, ale spíš být s otevřenou myslí a jít i zjistit to právě to společné, co máme.
1: Ano, přesně tak a jsem ráda, že se nám to celé roky daří.
0: Tak to už za mě asi, já už jsem vyčerpala všechny otázky, myslím, že mi jste nalákala, že bych jel, takže ti z vás, kteří nás posloucháte, tak máte možnost 20. až 22. srpna navštívit Vsetín a Festival United. Jenom zmíním, jak jsme se bavili na začátku po písničce, tak můžete využít toho, že přijedete jako dobrovolníci, takže pokud máte prázdniny, prodlužte si festival už od úterý a vy ostatní od čtvrtka, tak můžete přijet a navštívit program, který jsme si teď představili. Já moc děkuji ředitelce festivalu Daniele Hurtové.
1: Já děkuji za pozvání a budu se na všechny moc těšit 20. srpna ve Vsetíně.
0: Já moc děkuji za rozhovor a doufám, že tam potkáte plno našich posluchačů. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby, ve kterém vyslechneme tři skladby. První nese název Sonáta pro klavír s doprovodem houslí a violončela, opus 2, C3 e-moll. Napsal ji Jan Ladislav Dusík, na klavír hraje Miroslav Sekera, na housle Jiří Vodička a na violončelo Petr Nouzovský. Druhou skladbou je klavírní trio D-dur opus 70 číslo 1. Autorem je Ludwig van Beethoven. Hraje trio Bohuslava Martinů. Na klavír Eva Horáková, na housle Jiří Besperát a na violončelo Miroslav Zicha. Třetí a poslední skladbou je klavírní trio C-moll opus 101. Autorem je Johannes Brahms. Hraje trio Bohuslava Martinů. Opět ve stejném složení klavír Eva Horáková, housle Jiří Besperát a na violončelo Miroslav Zicha. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby. První nesla název Sonáta pro klavír s doprovodem houslí a violončela, opus 2 C3 E-moll. Autorem je Jan Ladislav Dusík. Na klavír hrál Miroslav Sekera, na housle Jiří Vodička a na violončelo Petr Nouzovský. Druhá skladba s názvem Klavírní trio D-dur opus 70 číslo 1. Napsal ji Ludwig van Beethoven. Hrálo trio Bohuslava Martinů. Na klavír Eva Horáková, na housle Jiří Besperát a na violončelo Miroslav Zicha. A stejné složení hrálo i ve třetí a závěrečné skladbě, kterou napsal Johannes Brahms a nesla název Klavírní trio C-moll opus 101. Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dobrý den, Petr Hůž vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Na jedné velké akci, kde jsem pracoval v týmu, tak jsme měli zázemí pro tým. A když jsem přišel takhle uprostřed akce a byl jsem hladový, tak jsem tam našel talířek, na kterém byly takové černé kolečka, takové kávové sušenky. A říkal jsem si, je to naše společná místnost, je to náš tým, asi si můžu klidně nabídnout. Tak jsem vzal jedno to kolečko, zakousl jsem se a ono se krásně rozsypalo. To nebyla sušenka, to byly takové ty kávové kolečka z presovače a někdo je všechny vyndal a naskládal je a přikryl je ubrouskem. A když jsem to kolečko bral a dával do úst, kolega se na mě díval, ale nic mi neřekl, byl překvapen a pak velmi dobře se bavil. A záměr tady toho kolečka černého nebylo to, že to člověk může sníst, ale bylo to na vyhození. Jaký je záměr určitých věcí, které jsou okolo nás? Jaký je třeba účel oblečení? No to, že se oblečeme. Jaký je třeba účel batohu? Že si zbalíme věci na cestu. Jaký je účel map v telefonu? No, najdeme potřebnou cestu. A jaký je účel horského kola? No to, že na cestu vyrazíme. Všechno to může být například o cestě. A každá věc má svůj záměr. Není tady jenom tak. A možná jsem položil příliš jako banální otázky, protože u každé věci přece víme, jaký je její záměr. Jaký je účel a záměr církve? Kde se o tomto záměru, účelu můžeme více dozvědět? A jak to všechno může souviset s cestou? Vítejte v pořadu Klika na téma Na cestě. Matouš 28, 18 až 20. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je,